0: Řešíte stavební řezivo nebo dřevo na topení? Tak už nic neřešte. Vila Jehnice prodává trámy, latě, desky i fošny s možností kvalitní impregnace pro vaši stavbu a štípané palivové dřevo. A to vše, včetně dopravy. Více na vilajehnice.cz.
1: Vila Jehnice, váš dodavatel řeziva a palivového dřeva.
2: Poznejte umění relaxace na Brněnské přehradě. Vstupem do wellness centra Infinite Maximus se vám otevírají dveře k bublajícím termálním bazénům a rozlehlému saunovému světu. Uvolněte se na masáži, zažijte privátní koupel nebo se nechte unést kouzlem saunových ceremoniálů. Jsme tu pro vás. maximus.infinite.cz.
3: Česká profesionální kosmetika, která podtrhne vaši krásu. Syncare, dermokosmetika, biokosmetika a nově i hotelová kosmetika. Syncare, téměř 30 let pečujeme o vaši pleť. www.syncare.cz.
4: Možná jste to taky zažili. Z původní chalupy se postupně stal dům, ve kterém dnes bydlíte. Jenže původní objekt a současná stavba nejsou z pohledu úřadu totéž. Stavby.legal.cz vyřeší komplexní legalizaci vaší stavby s garancí a výsledkem.
5: Zcela nová Kia K4 Sportswagon. Vůz, ze kterého nespustíte oči. Sportovní design a dynamika. Rozměrný interiér a technologie pro vaši bezpečnost. Velký vůz pro rodinu i podnikání. Kombi K4 Sportswagon. Již od skvělých 490 tisíc korun.
6: Kia. Movement that inspires.
7: Nová Kia K4. K vyzkoušení v Motortech v Brně. Hit Radio.
8: Zlepši si náladu.
7: Zlepši si náladu.

0: Tak co, děcka? Zajedem si do wellnesska? Za vodou a pohodou. Pryč od nudy přesně tudy.
1: Kudy?
0: Děcka, všechny cesty vedou dneska do Kuříma, do wellnesska. Wellnesskurim.cz.
2: Krásný den přejí balonky.cz. Party e-shop z balonky i heliem a specialista na balonky se jménem Oslavence. Vše na oslavu najdeš na www.balonky.cz.

0: Ráno vstanu a hned vidím svět krásnější. Není to jen tím, že mám dobrou náladu, ale také tím, že jsem po letech váhání využila služeb oční kliniky Oftal.
1: Oční klinika Oftal se specializuje na operace šedého zákalu, laserové a estetické operace. Vyzkoušejte naše služby a buďte spokojeni jako...
0: No jako já!
1: Oční klinika Oftal.
0: Pojďte s námi vidět svět krásnější.
2: Moje ruka!
3: Řešíte stavební řezivo nebo dřevo na topení? Tak už nic neřešte. Vila Jehnice prodává trámy, latě, desky i fošny s možností kvalitní impregnace pro vaši stavbu a štípané palivové dřevo. A to vše, včetně dopravy. Více na vilajehnice.cz.
4: Vila Jehnice, váš dodavatel řeziva a palivového dřeva.
5: Tak co, děcka? Zajedem si do wellnesska? Za vodou a pohodou. Pryč od nudy přesně tudy.
6: Kudy?
5: Děcka, všechny cesty vedou dneska do Kuříma, do wellnesska. wellnesskurim.cz.
7: Dřív než začnou prázdniny, než zmizíš na dovolenou, než vypneš. Do Brna se vrátí MotoGP. Grand Prix České republiky už 19. až 21. června. Buď u toho. Vstupenky pořídíš na autodrombrno.com.
8: Plánujete promoce? Oslavte je u nás! Restaurace U Lucerny nabízí ideální zázemí, slavnostní menu, příjemné prostředí i...
9: Vyberte organizaci vašich promocí na nás a užijte si svůj velký den naplno. Promoce se slaví U Lucerny na adrese Veveří 20.
8: www.u-lucerny.cz.
10: Krásný den přejí balonky.cz, party e-shop s balonky i heliem a specialista na balonky se jménem Oslavence. Vše na oslavu najdeš na www.balonky.cz.
11: Biskupský dvůr se každé léto promění v otevřené divadlo. I letos se tu můžete těšit na balet NDB. Uvidíte juniorský soubor a nebude chybět ani Romeo a Julie. Balet, který má v kulisách Petrova své zvláštní kouzlo. Od 14. do 19. července na Biskupském dvoře. Partnerem baléta je Motortek.
12: Hit Radio.
13: Zlepši si náladu.
12: Zlepši si náladu.

0: Hit Radio City Brno. Hit Radio City Brno.
1: Poznejte umění relaxace na Brněnské přehradě. Vstupem do wellness centra Infinite Maximus se vám otevírají dveře k bublajícím termálním bazénům a rozlehlému saunovému světu. Uvolněte se na masáži, zažijte privátní koupel nebo se nechte unést kouzlem saunových ceremoniálů. Jsme tu pro vás. Maximus.infinite.cz
0: Hit Radio.

0: Dřív než začnou prázdniny, než zmizíš na dovolenou, než vypneš. Do Brna se vrátí MotoGP. Grand Prix České republiky už 19. až 21. června. Buď u toho, vstupenky pořídíš na autodrombrno.com.
1: Černá stavba? Žádný problém, pokud to ale řešíš včas. Comfort Group zajistí pasportizaci, projekt i vyřízení všech potřebných povolení. Legalizujeme tvou stavbu a dáme ti klid, že je vše v pořádku. Spolehlivě, odborně, po celé České republice. projekt@ateliér.cz. S námi dojdeš k výsledku.
2: Krásný den přejí balonky.cz, party e-shop z balonky i heliem a specialista na balonky se jménem Oslavence. Vše na oslavu najdeš na www.balonky.cz.
3: Tak co, děcka? Zajedem si do wellnesska? Za vodou a pohodou. Pryč od nudy přesně tudy.
4: Kudy?
3: Děcka, všechny cesty vedou dneska do Kuříma, do wellnesska. wellnesskurim.cz.
5: Pohlédl do dálky a zvolal. Atava! Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí a prázdniny se blíží. Prázdniny se blíží.
6: Vinetu!
5: Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu. Poklad na Stříbrném jezeře ve westernovém městečku Boskovice.
7: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
8: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj.
7: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz.

0: Krásný den přejí balonky.cz, party e-shop z balonky i heliem a specialista na balonky se jménem Oslavence. Vše na oslavu najdeš na www.balonky.cz.
1: Doufáme! Je to nepopsatelný vidět tu krásu ze zhora. Děkuju, Leničko!
2: Zase lítáš v oblacích.
3: Vzpomněla jsem si na ten let balónem od Go Balóny. A protože je teď na Allegrii v akci, tak letíme spolu!
2: Chcete také zažít nezapomenutelný let balónem? Tak honem, ať vám neuletí!
3: Právě teď je na Allegrii let balónem od 2850 korun.
2: Proleďte se třeba nad Poděbrady, Táborem, Českými Budějovicemi nebo si vyberte jinou z desítek lokalit po celé republice.
3: Více o akci na
4: firmanazážitky.cz.
2: Hit Radio City Brno.
3: Zlepši si náladu.

0: Vidíš to?
1: Vidím. Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
0: No a víš, co vidím já?
1: Co?
0: Let balónem, bungee jumping, driftování, rafting, skok padákem, flyboarding, lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků, který si můžu užít venku.
1: Užijte si krásného počasí s Allegrií a vyberte nezapomenutelný zážitek pro sebe nebo své blízké.
0: U nás si vybere úplně každý.
1: A když se netrefíte, nevadí. Obdarovaný může zážitek zdarma vyměnit za jiný.
0: S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny zážitků nemůžete nic zkazit.
1: Nejlepší dárek je zážitek.
2: Firma na zážitky.
1: CZ.
3: Housebrand Café, per favore.
4: Si, signora.
5: Housebrand. Tuhle kávu si zasloužíte pít. Housebrandkáva.cz.
6: Plánujete promoce? Oslavte je u nás! Restaurace U Lucerny nabízí ideální zázemí, slavnostní menu, příjemné prostředí i individuální přístup.
7: Nechte organizaci vašich promocí na nás a užijte si svůj velký den naplno. Promoce se slaví U Lucerny na adrese Veveří 20.
6: www.u-lucerny.cz.
8: Hledáte práci v Brně? V prodejnách Lidl obsazujeme volná místa. Zveme vás na náš náborový den. Přijďte se zeptat na vše, co vás zajímá. V pátek 19. června od 10 do 17 hodin do prodejny Brno Dornich 451. Více najdete na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí.
9: Tahické léto v Aquapalace Praha už je tady!
10: Zábava vlny tobogány.
11: Co vás čeká?
10: Porce exotiky a k tomu divoká řeka.
11: Plno tobogánů a skluzovek.
10: Tak všichni rychle do plavek.
11: Nemusíš mít letenku, na e-shopu kup si vstupenku.
10: Relax, drinky, animace.
11: To je nekonečné moře legrace jak z tahické pláže.
10: Tak co vy na to? Kdo z vás se ukáže?
9: Aquapalace Praha, tahické léto. Zábava na celý den. Více na aquapalace.cz.
12: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan Qashqai se zvýhodněním až 190 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více na Nissan.cz.
13: V Makro nakoupíte kvalitní pohonné hmoty za jedinečné ceny. Nyní Natural 95, litr za 35,50 a nafta za 32,50 s DPH. Natankujte si od čtvrtka do neděle i bez makrokarty. Zároveň vás zveme na výhodné nákupy. Více na makro.cz.
14: Dunav!

0: taky na www.levnězčiny.cz.
1: Angry Birds, kosmetika, co má koule. Angry Birds, lousy, vůně, pot i sporek, žádný keci, funkční věci. Angry Birds, tečka CZ.

0: Skvělá zpráva pro všechny znojemské seniory. Od 8. července město Znojmo spouští novou službu Senior Taxi. Potřebujete k lékaři, na úřad nebo do lékárny? Svezeme vás bezpečně a pohodlně. Pozor, registrace už běží. Přihlášku a další informace najdete na webu znojmocity.cz. S registrací vám rádi pomohou v Senior Pointu na náměstí Armády 8, kde získáte všechny podrobnosti. Senior Taxi Znojmo, vaše cesta bez starostí.
1: Milí posluchači, rád bych vás pozval na letošní street party Mlýnská Open 26. 6. od 17 hodin. Tak jako každý rok bude vlastně celá ulice uzavřena. Hlavními taháky programu Burma Jones, Like It, Adam Jurica a Kapitán Demos. Spousta dobrého jídla, spousta dobrého pití. Zve vás starosta městské části Filip Eder.
2: Výprodej a slevy až 50% na vnitřní stínění.
3: Žaluzie,
2: žaluzie, rolety a sítě proti hmyzu. Žaluzie e.cz.
4: Teď je ten správný čas na mleté kuřecí maso z Klatov. Dobré kuře z Klatov. www.dzklatovy.cz.
5: On air.
6: Online.
5: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
7: Krásné ráno, za chviličku 6. hodina a první zprávy s Filipem Ličkem, vítejte u nich. Novela o veřejných rozpočtech se vrací do sněmovny. Senátoři v ní prosadili přísnější podmínky proto, aby vláda mohla navyšovat státní výdaje nad schválený rámec. Horní komora chce mimo jiné posílit parlamentní dohled nad vládními financemi a omezit nezapočítávání miliardových investic do dopravních staveb přímo do rozpočtového schodku. Dovolená v chorvatských kempech se letos výrazně prodraží. Podle analýzy německého automotoklubu vzrostly tamní ceny meziročně o 12% a Chorvatsko se stalo vůbec nejdražší zemí v Evropě. Noc v hlavní sezóně vyjde tříčlenou rodinu s karavanem v průměru na 73 euro, tedy 1760 korun. To je o poznání více než v tradičně nákladnějších destinacích, jako je Itálie nebo horské Švýcarsko. A pojďme také jako již tradičně na mistrovství světa. Angličané zahájili své vystoupení výhrou 4-2 nad Chorvatskem. Dvě branky vítězů dal Harry Kane a v historii šampionátu už má 10 gólů, čímž vyrovnal anglický rekord Garyho Linekera. Do svého 6. turnaje vstoupil Cristiano Ronaldo, ale s hořkým pocitem. Portugalci pouze remizovali s fotbalisty z Demokratické republiky Kongo 1-1. Ghana porazila Panamu 1-0 gólem v 5. minutě nastavení a aktuálně se nachází už v nastaveném čase utkání mezi Uzbekistánem a Kolumbií, kde vede Kolumbie 2-1. A teď už pojďme na zprávy z regionu.
8: Na MotoGP hromadnou dopravou, tak zní jasné doporučení brněnských strážníků před nadcházející motocyklovou Grand Prix na Masarykově okruhu.
9: Úplně nejlepší je, a je to naše hlavní žádost, aby všichni, kdo mají tu možnost, přijeli mimořádnými spoji městské hromadné dopravy. Dopravní podnik vyčlenil desítky autobusů a ty můžou jezdit ve velmi častých intervalech.
8: Vyzývá návštěvníky MotoGP mluvčí strážníků Jakub Ghanem. V Brně a na jihu Moravy nabídne středa oblačné nebe, přeháňky a možná i bouřky. Až 27 stupňů Celsia z Brna Jitka Valášková.
10: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio.

0: začíná snídaně šampionů s Michalem, Jasmin a Davidem. Snídaně
1: šampionů. A Filipem.
2: Krásné ráno.
1: Krásné ráno. Je tady s námi stále Filip. Je tady s námi i Jasmin.
3: A je tady s náma i Michal.
1: Ano, a už to voní víkendem, už to cítíte?
3: Čtvrtek, malý pátek, ano.
1: Už se to blíží. No tak jsme rádi, že jste se nás pustili. 6 až 9 snídaně šampionů. No a začneme něčím horským. Tady je Dan Barta, On My Head. Hezké ráno.
0: Hit Radio City Brno.

0: Mazliku, 6 hodin 5 minut, posloucháte Hit Radio. Tohle je čtvrteční snídaně šampionů. Mě by zajímalo, jestli taky znáte ten pocit, když se předchozí den nacpete a druhý den až třeba večeříte. Zažili jste někdy?
1: Ne, já mám hlad furt.
0: Fakt? A co ty?
2: Já mám taky hlad furt, teda, ale já se většinou strašně přežeru k obědu a pak k večeři.
0: Já teda mám taky hlad furt, ale já jsem byl včera pracovně na firmní akci, všude jídlo, extrémně jídla, Míša se nacpal a já teda musím říct, že já teda rozhodně dneska snídat a asi ani obědvat nebudu, ale tak není to o mě, tak mě by zajímalo, co budete snídat vy dva.
1: Já už snídám. Mm-hmm. Já tady mám jogurt s mysli a nějakým převarem, nebo jak se tomu říká.
0: Jako bude to dobrý, ale vypadá, že už to někdo jed.
1: No tak je, ano, je to hezký, jeden je to rozjedený. No takže já takhle, co ty?
2: Postrádám inspiraci vždycky řeknu, začnu den zdravě a pošlu tam nějaký pečivo vždycky. Takže většinou anglický rohlík a koláček, abych si dal slaný i sladký a pak podle toho taky Filipek vypadá, no nedá se nic dělat.
0: Já jsem říkal, že teda budu asi až večeřet, ale jak jsi zmínil anglický slaný rohlík, tak na ten by se místo našlo.
2: Takže neušetřím dneska zase.
0: Asi ne.
2: Frišto.
0: Asi ne. No a co snídáte vy? Co snídáte vy? To nás zajímá, nebo respektive, co snídáte, lomeno, co byste si dali k snídani?
1: Dneska je mimochodem den gastronomie, takže klidně se po tom jídle takhle pojďme pobavit. Je čeká nás minuta šampionů. Máme 60 sekund na to přečíst všechny zprávy od vás, ve kterých chceme vědět klasicky. Jak se jmenujete, odkud jste a teda ta poslední věc. Co byste si rádi dali bez co reálně snídáte?
0: 777-937-777, pošlete nám to SMS-kou nebo na WhatsApp, no a my k vám posíláme další hity. Tohle je Benson Boone, hezké ráno. Oh!

0: 10 minut po 6. posloucháte Hit Radio, krásné ránko. Ptali jsme se vás, co snídáte, lomeno, co byste si ideálně ke snídaní dali. Začíná minuta šampionů právě teď.
1: Andrea České Budějice bude mít jogurt, ale dala by si radši něco slaného.
0: Dominik Ostrava, snídaně bageta z automatu.
1: Roman Turnov, dneska snídaně od babičky, buchty a kafe, ale těší se na all inclusive dovču.
0: Hezký. Míša Třebíč, každé ráno už asi rok to stejné, rozmačkaný banán, jogurt, vločky, ovoce, ještě se jí to neomrzelo.
1: Marila Žďár snídá každý den to samé, oříšky, vločky, ovoce z kořice, čia semínka, med a jogurt, ale měnila by.
0: Mára Chomutov, ovesná kaše.
1: Panda Nymburk jede do Poděbrad na kole pro rohlíčky.
0: Květa Děčín snídala volské oko na slanině a chuť by měla na plátek krkovice na grilu.
1: Bára Chomutov, každý den ovesná kaše s ovocem a tvarohem.
0: A ještě hlasovka od Toma, pojďme na to.
2: Ahoj, jsem Tomáš. Nejradši bych si na snídaní dal koleno nebo pečený prasátko. Ale jelikož stávám libovolně 3., 2., 5., 6., tak snídám, co po ruce je, ale až za hodinu nemůžu hned jet. Čau Tom, střebíče.
1: Prasátko.
0: Já jsem říkal, že jsem teda nacpaný ze včerejší firmky, jo, ale podle těch zpráv, co jste psali, asi bych našel něco, nebo 100% bych našel něco, co by se mi do bříška ještě vešlo. Tak děkujeme za inspiraci a posíláme k vám další hity. Tohle by vás mohlo bavit, Offenbach, Head, Shoulders, Knees and Toes.

0: Skupiny Coldplay není nikde dost. Viva la vida na Hit Rádiu. 7:02. Michal, Jasmin a Filip s vámi. Krásné ráno.
1: Dámy, hlavně. Představte si, že porodíte dvojčata. A potom zjistíte, že každý z nich má jinýho tátu. Jestli se to zdá nereálný, tak ne, stalo se to v Brazílii. 19-letá Brazilka porodila dvě děti, dvojčata, ale každý má jinýho tatínka. A než začnete přemýšlet, jak je to možný, tak vědci potvrzují, že je to fakt jako výjimečná situace, hodně ojedinělá, ale že se opravdu může stát. A jak se může stát, jo? Když jste až moc společenský během posledních 24 hodin. Jo, když tam něco s někým, ale s vícero někým, tak to tělo vytvoří nějaký takový strom zvláštní v tom vašem těle a může se tohle opravdu stát takový rodinný strom.
0: Já zírám, takže jestli to správně chápu, takže byla jedna Brazilka, byly dva chlapy, Brazilka měla hodně produktivní den a teďka vlastně teda jsou oba dva tátové toho jednoho dítěte.
1: Udělali si i DNA test, opravdu to tam je, jsem zvědavá, jak budou vlastně probíhat jako rodinný oslavy a tak, no je to zajímavý, je to zajímavý.
0: Tak ono to je zajímavý už třeba od porodu, že jo, když tam přijdou jako oba dva.
1: Každý může držet aspoň za jednu ruku.
0: Přesně,
1: že?
0: Tak a to má. Má to spoustu výhod. Nicméně námět na novej celovečerák, jak vyšitej, mohlo by se to jmenovat třeba jeden den, dvoje alimenty.
2: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv. Přes Rádia.cz.
3: Ráno vstanu a hned vidím svět krásnější. Není to jen tím, že mám dobrou náladu, ale také tím, že jsem po letech váhání využila služeb oční kliniky Oftal.
4: Oční klinika Oftal se specializuje na operace šedého zákalu, laserové a estetické operace. Vyzkoušejte naše služby a buďte spokojeni jako...
3: No jako já.
4: Oční klinika Oftal.
3: Pojďte s námi vidět svět krásnější.
5: Týden pro vaši zdravou krásu je tady. Dermotýden v lékárnách Dr. Max, to jsou oblíbené dermokosmetické značky za výhodné ceny. Přijďte si pro své kosmetické favority. Akce probíhá od 15. do 21. června v lékárnách Dr. Max pro členy klientského programu.
6: Konečně jaro. Šaty, sukně. A co nohy bez punčoch? Zapomeň na klasiku. Přichází Airstocking. Punčochy bez spreji. Dokonalý vzlet během pár vteřin. Lehké, přirozené, bez pocení. Právě teď v našich textilních galanteriích Vido. Přijď si vyzkoušet. Vyber z pěti odstínů ten pravý a zažij pocit dokonalých nohou bez kompromisů. Textilní galanterie Vido v Brně. Nebo online na vidosy.cz. Vido. Styl, který drží krok.
7: Miluju nový místa se skvělou kávou.
8: Jo, Kapka.
7: Co je Kapka?
8: Výhodní předplatný na kafe na pár kliků. Objevuješ nový místa a nic neřešíš.
9: Objevuj nová místa od pražíren po Hidden Bistra s aplikací Kapka.
10: Svou oblíbenou kávu, maču nebo limču si můžeš vychutnávat už od 89 korun měsíčně.
9: S Kapkou máš kafe vždycky v kapse.
10: Předplatné na kávu.cz.
11: Ještě nemáš lístky na hrady? To je třeba napravit.
12: Dan Landa.
11: Mirá.
12: Rybičky.
11: Migové.
12: Jdeme na hrady.
11: 8 hradů.
12: 8 víkendů.
11: Muzika a pohoda celé léto po celé republice.
12: Dan Landa.
11: Harley.
12: Tomáš Klus.
11: Xindl X.
12: A pozor, lístky za nejlepší cenu koupíš jen do 25. června na www.hrady.cz.
13: Hlavní partneři Krušovice Bohem a Coca-Cola.
11: Tohle není jen festival, to jsou hrady.
12: www.hrady.cz.
14: Hrdým partnerem festivalu Hrady.cz jsou Tesco Mobile a limitovaná edice SIM karty Extra Data. Jen u Tesco Mobile dostanete extra 30 GB dat gratis a opakovaně.
15: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 14,90. A madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 12,90. Lidl, to se vyplatí.
16: Trenírkárna.cz.
17: Hej ty... Ne, ty. Chceš mít trenky, boxerky, ponožky a nebo třeba kalhotky se slevou 30%? Není problém. Klikni na trenírkárna.cz, napiš kód rádio a jede to. 30% na všechno s kódem rádio. Dnes objednáš a zítra máš.
16: Trenírkárna.cz.
18: Oh,
16: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 tisíc korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda. The power of dreams.
2: Hit Radio. Proč vyrazit v červnu do Prahy? Protože tak dokonalý dům dětského štěstí jinde není. Vyhraj v rychlé pětce 5000 korun do Levels v My House of Fun a užij si svět her, zážitků a adrenalinu. Stačí 5 správných odpovědí a zábava ve splněném dětském snu může začít. Každé všední ráno ve snídani šampionů na Hit Radio.
18: V srdci Prahy je My, místo, kde se nenudíš, a to přímo na Národní třídě. Levels, Fly Vista, Back in Time a spousta dalšího. To je My House of Fun. Přijď se pobavit. houseoffunprague.cz.
19: Nejlepší dopravní servis a Kuba Bělak. Máme tady aktuální info z dálnice D2. Na 27. kilometru ve směru na Bratislavu došlo k požáru nákladního vozidla a na místě probíhají vyprošťovací práce. Dejte pozor.
2: Chceš si nechat zahrát hit podle sebe? Každou středu večer hrajeme na přání. Svůj hit si objednej na webu hitradio.cz. Hitradio.cz. Hitradio City Brno.

0: Heavy Weedin. I na Rehab Hit Radio 6.29. A Filip má ranní update. Pojďme na to.
1: Ranní update.
2: V Thajsku museli policisté zakročit proti opicím, které kvůli horku vynikly do akvaparku. Desítky makaků obsadili tamní bazény a skluzavsky, čímž vyděsili personály návštěvníky. Odchytová služba musela zvířata lákat na kousky ovoce a ochlazenou vodu, aby je bezpečně vrátila zpět do nedalekého lesního rezervátu. Kuriózní podvod řeší policie v Japonsku, kde muž prodával zájemcům falešné lístky do vesmíru. Tvrdil, že zastupuje soukromou vesmírnou agenturu a nabízí exkluzivní místa na příští let kolem měsíce. Od důvěřivých nadšenců stihl vybrat stovky tisíc korun v přepočtu, než si jeden z poškozených ověřil informace přímo u úřadu. No a v Německu zažívají nečekaný boom prodejní automaty na klobásy. Chovatelé a řezníci tak reagují na měnící se nákupní zvyklosti lidí, kteří chtějí mít přístup k čerstvému masu i mimo otvírací doby obchodu. Automaty se těší obrovské oblibě, zejména v menších městech a na venkově.
0: A to je geniální teda za mě.
3: Jako mně se tohle taky líbí, brala bych to klidně i u nás.
0: Si představ, že chceš o víkendu grilovat a všude mají zavřeno, což se stává, jo, tak co s tím, jo? No tak prostě jdeš do automatu, hele, ty Němci, ty skopčáci mají za ušima. Pozor. Pojďme na muziku, teď něco, na čem jsme vyrostli. My, nechci říct starší, ale pokročilejší, album PES, rok 1999, tohle jsou Vodopády a Chaos.
3: Já pokročilejší nejsem a taky to znám, taky to miluju a taky jsem na tom vyrostla, takže pro všechny.
0: Tohle prostě musí znát úplně všichni a já se ptám, jsou tu nějaký moji ľudia? Tak pome, Vodopády, hezké ránko.

0: Chvíle po půl sedmé si dáváte čtvrteční snídaní šampionu na Hit Rádiu. Dobré ránko. Jaké druhy mléka znáte? Co, Jasmin, budeš hlasem lidu?
1: Dobře, tak na to jsem možná expert. Takže, krávský mlíko samozřejmě.
0: Jasně.
1: Potom ovesný, to piju nejčastější já. Mm-hmm. Mandlový, kokosový, bezlaktózový, no.
0: Takhle, shodneme se na tom, že těch druhů mléka je spoustu. A pozor, na trhu je nové mléko.
1: Ale?
0: Švábí mléko.
1: Ne.
0: Švábí mléko, ano, slyšíte správně. Ne. Pro vás, kdo jste si zjistili, rádio Švábí mléko a je to nová super potravina, světová super potravina. Asi jak z názvu vyplývá, tak vám došlo správně, že to je mléko ze Švábů.
1: Počkej, ne.
0: Produkuje přesně tak, je to neuvěřitelný, ale a produkuje to mléko specifický druh Švábů pro svá mláďata. No a vědci teďka přišli na to, že je opravdu výživný mnohem víc než klasický mléko.
1: To je hrozný, ale jako já jsem teďka na to tady koukám a že je prej strašně těžký z něj vůbec to mlíko jako dostat, jo? Že když budeš chtít nějaký švábí kapučo, tak je fakt těžký to mlíko z toho dostat, ale.
0: No mě by zajímalo, já teda otevřu Pandořinu skřínku, já jsem schopnej, když na to přijde, si vzít krabici mlíka, litrovku a normálně ji tam poslat, jako jo, když mám chuť, tak by mě zajímalo, kolik švábíků by bylo potřeba, aby byl Míša uspokojen, jo.
1: Já rozhodně uspokojená nejsem z téhletý informace a přijde mi jako strašný, že vždycky, když se objeví něco, co má být nějaká super potravina a máte to v tom názvu, má to být super prostě, tak je to buď drahý nebo hnusný, anebo je to tady šváb prostě.
0: A já si představuju, jak by mohlo vypadat třeba to ráno doma, v našich domácnostech, jo, žena křičí, miláčko, v kuchyni je šváb a ty, jako drahá, zrovna dělám snídaní a potřebuju ho podojit do mysli.
2: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Rádia na Spotify a všech podcastových platformách.
3: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
4: Vyberte si třeba hrachové lusky, kilo za 99,90 a cibuli lahůdkovou, svazek za 12,90 až do 23. června.
3: Čerstvé jako z Kauflandu.
5: V realitách se nečeká, tam se jedná, ale důležité je pochopit, proč lidé prodávají a co potřebují. Proto vždy začínám naslouchání. Mám silné reference a klienty, kteří se vrací i po letech. Jsem Lada Peková a prodám nemovitost dřív, než řeknete šalina. Začněte na ladapekova.cz.
6: Kdo šetří, má za 3.
7: Za 500, Maxi, za 500. Při nákupu v Baumaxu nad 5000 dostaneš slevu 500 korun na další nákup. Ale pozor, akce platí jen do 21. června.
6: Super, jedeme hned. Dnes nakoupíme.
7: Zítra ušetříme.
6: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
8: Dřív než začnou prázdniny, než zmizíš na dovolenou, než vypneš. Do Brna se vrátí MotoGP. Grand Prix České republiky už 19. až 21. června. Buď u toho. Vstupenky pořídíš na autodrombrno.com.
9: 3500 korun za váš vrak vám zaplatí Metal Šrot Tlumačov. Provádíme ekologickou likvidaci. 3500 korun. www.metalšrot.cz.
10: Zažijte magické večery pod hvězdami. Kultura pod hvězdami míří do Lednice. 1. až 3. července se promění zámek Lednice v hrad Karlštejn. Čeká vás slavný muzikál s Kateřinou Brožovou, Petrem Štěpánkem či Markem Vašutem a také skvělý muzikál Kleopatra. Vstupenky na kulturapodhvězdami.cz.
11: Co se tady děje?
12: Co se chystá?
13: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
14: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
13: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
12: Datart vyhlašuje Datart nákupy.
15: Slyším, Datart nákupy?
12: Ano, Datart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Už nemusíte čekat na lepší cenu. Velké spotřebiče AEG nyní pořídíte se slevou až 20%.
15: To je mazec.
12: Datart, opravdový elektrospecialista.
16: Hledáte práci v Brně? V prodejnách Lidl obsazujeme volná místa. Zveme vás na náš náborový den. Přijďte se zeptat na vše, co vás zajímá. V pátek 19. června od 10 do 17 hodin do prodejny Brno Dornych 451. Více najdete na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí.
17: Podnikám a potřebuju půjčit, ale banky na mě kašlou.
18: Řešení je úvěr od Acema.
17: Ale já potřebuju půjčit hodně.
18: Řešení je Acema.
17: Ale já potřebuju půjčit tak 10 milionů.
18: Řešení je Acema.
17: A co když potřebuju 20 milionů?
18: Řešení je Acema.
17: A 30?
18: Acema.
17: A 40?
18: Acema.
17: A 50?
18: Acema. Jde to i bez banky.
19: Jaké pantofle a kabelku na dovolenou? Jaké sneakersy na každý den? Objev sale na e-obuv se slevami až do 50%. Najděte si své oblíbené modely a navíc z Modivo Club Gold získáš 10% zpět z každého nákupu. Nakupuj na eobuv.cz i v kamenných prodejnách e-obuv V.
20: V Penny fandíme českému fotbalu. Proto dáváme zaměstnancům volno. Dnes v 17.30 zavíráme prodejny a jdeme fandit. Penny. Nakupte si dřív hezky česky.

0: Nejlepší dopravní servis a Kuba Bělak. Velký pozor dávejte na dálnici D2 na 27. kilometru ve směru na Bratislavu. Došlo k požáru nákladního vozidla a na místě probíhají vyprošťovací práce. Tak opatrně a šťastnou cestu.
1: Mami, proč máme všechno od konceptu?
2: To jen se zeptej, tatínka.
3: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
4: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
5: Pořád jste tady. Tak to dělají šampioni. Snídaně šampionů s Michalem a Jasmin. Na Hit Radio.

Nová muzika ve vašem playlistu End of Beginning na Hit Radio v 6.49. My jsme se tady před malou chvílí bavili o nové superpotravině švábím mléku a já bych ještě u téhle... Takhle, všichni víme, že rockeři z Rolling Stones jsou už trochu dinosauři.

0: ale teď to mají vědecky potvrzený.
1: Jak?
0: Vědci po členech téhle kapely pojmenovali pravěký hmyz. Jo, konkrétně pravěký pošvatky, který žili na Zemi před 100 miliony lety, což znamená, že jsou o pár let starší než Mick Jagger nebo Keith Richards.
1: Pošvatka Micka Jaggera, no tak to je skvělý.
0: Jako zní to hrozně, no. Zní to strašně. Ale já si říkám... Máme tady v České republice taky nějakou takovou jako hudební stálici, která by mohla být taky pojmenována po nějakým pravěkém hmyzu.
1: Tak stále vystupuje třeba Helča Vondráčku, že?
0: Divný, že nás napadlo to stejný. A vás dostanou rádia taky. My vás známe. Pojďme na to. Rolling Stones, Anybody Seen My Baby. Hezké ráno.

0: Slime. Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia CZ a v DABu.
1: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 79,90. A kapsičky pro kočky Felix, 44 kusů, s apkou za 269 korun. Albert, dle srovnání k 10.6.
2: Hit Radio. Značka zmizela. Mapa nedává smysl a signál zůstal dole pod kopcem. Bludný kořen si překročil už 4x a žena hrozí rozvodem. Někdy se z nejspackanějšího výletu stane ten legendární, na který nezapomeneš. Hit Radio a For Camping ordinují terapii venkem. Napiš nám na náš web tvou vzpomínku na nejspackanější výlet a vyhraj luxusní výbavu od For Camping na další dobrodružství. Terapie venkem na Hit Radio.
3: Terapii venkem i soutěžní ceny přináší For Camping. Vybavte se na všechny cesty na forcamping.cz a zkoušejte na prodejnách po celém Česku.
0: Sleduj a vyhrávej! Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radia. On air.
4: Online.
0: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
5: Krásné čtvrteční ráno, je přesně 7 hodin a jsou tu další zprávy s Filipem Lejčkem, vítejte u nich. Policejní zásahy proti úplatným komisařům komplikují život uchazečům o řidičské průkazy. Po vlně zatýkání na radnicích je totiž zkušebních komisařů kritický nedostatek a budoucí řidiči čekají na závěrečné jízdy i několik měsíců. Například v regionu Praha Západ zůstali po zásahu na Černošickém úřadu z původních 12 komisařů pouze 3. Autoškoly proto nestíhají odbavovat studenty a termíny zkoušek se odsouvají až na konec léta. Počet dopravních nehod řidičů nad 65 let v Česku dlouhodobě roste. Podle datové analýzy je hlavní příčinou zejména stárnutí populace a s ním spojený vyšší počet seniorů za volantem. Mezi nejčastější prohřešky starších řidičů patří nedání přednosti v jízdě a zmatečné chování, způsobené nepozorností či zdravotními komplikacemi. Experti však upozorňují, že kvůli vyšší fyzické zranitelnosti končí nehody seniorů dvakrát častěji tragicky než u mladších ročníků. A pojďme také na sport. Los ve švýcarském sídle UEFA Nyonu určil, že Viktoria Plzeň se ve druhém předkole Evropské ligy utká s norským Tromso. A fotbalisté Hradce Králové ve druhém předkole konferenční ligy narazí na chorvatský Varaždín. Zatím není jisté, zda se oba celky v této fázi soutěží opravdu představí. UEFA totiž ještě může upravit nasazení českých klubů do předkol kvůli Karviné, kterou etická komise fotbalové asociace ČR kvůli ovlivňování zápasů v pondělí vyloučila z nejvyšší soutěže. A teď už pojďme na zprávy z regionu.
6: Už zhruba týden propojuje brněnské Královopolské nádraží s Myslínovou ulicí nová lávka přes Ponávku. Tu bylo možné zpřístupnit, i když ještě neprošla kolaudací. Lidé by ale měli mít stále na paměti, že procházejí stavbou a vyplatí se opatrnost. V okolí se navíc ještě pracuje. Kvůli stavebním pracím se pak naopak uzavřel malý tunel pod kolejemi do Fibichovy ulice. Středa nabídne v Brně a na jihu Moravy oblačné nebe, přeháňky a možná i bouřky. Teploty ale zůstávají docela vysoké. Naměříme až 27 stupňů Celsia. Z Brna Jitka Valášková.
0: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia CZ. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia CZ. Vstal jsi. Dokázal jsi to. Jako šampion. A teď si dej snídaní šampionů s Michalem a Jasmin.
7: Dobré ránečko.
8: Hezký čtvrtek.
9: Snídaně šampionů.
7: Už čtvrtek, taky z toho máte takovou radost, lidi. My tady ve studiu ohromnou.
8: Zeptám se vás, jak jste na tom s druhýma šancema? Dostali jste někdy druhou šanci nebo dali? Přemýšlejte o tom, rozjímejte, zůstaňte s náma, protože za chvíli vás budeme potřebovat.
7: Já už začal. Tak za malou chvíli teď Pharrell Williams a Happy pro vás všechny, hezké ránko.
0: Hit Radio City Brno.

0: asi jeden z nejpozitivnějších songů na téhle planetě. Pharrell Williams, Happy na Hit Rádiu, 6 minut po 7. Dobré ránko.
1: Druhá šance, to je taková zvláštní věc, jo. Že když ji dostane někdo jiný, tak si často říkáme, že si ji ani nezaslouží. A když ji dostaneme my, tak je to najednou ta nejlepší věc na světě. Naši hráči dneska hrajou na mistrovství světa a dostávají teda druhou šanci po porážce s Jižní Koreou, což na tyhle ty zápasy se dívá dobře, že jo, když máte tu druhou šanci a říkáte si, že to ještě jako promění.
0: No, doufejme, že to promění, no, nicméně, co se týká těch druhých šancí, no, tak vy jste dostali někdy druhou šanci?
1: Hele, já si myslím, že to jde najít jako všude, jo? Že někdy řekneš nějakou špatnou větu, nebo se to může týkat práce, vztahu, rodiny, čehokoliv, ale když zapřemýšlím u sebe, tak mně přijde, že jsem ani jako nedostala, ale že jsem spíš kolikrát dala a vlastně si nespomenu na jediný příklad, kdy se mi to vyplatilo.
0: Ono je vlastně druhá šance, když o tom tak přemýšlím, jako takovej bonusovej život ve hře. Jo? Že vlastně, když tě něco třeba v té hře, nevím, zabije, takže dostaneš nový život a můžeš pokračovat. Jo? Já jsem druhou šanci dostal a promarnil jsem jí. Takže tak, co náš Filip?
2: Já jsem jich dostal několik, někdy bych potřeboval třetí šanci taky a ta už většinou nepřicházela, ale záleží u čeho to je. Já si myslím, že třeba u vztahu, třeba u lidí, který něco jako provedou, a tak oni se většinou jako neměnějí, ty lidi, aspoň za mě, takže stejně je to k ničemu a časem ta druhá šance pomine a stejně to skončí.
0: Já si myslím, že by člověk měl dostat druhou šanci. Jo, že je možnost se napravit, ale třetí už ne, i když by se někdy hodila.
1: Tak co vy, naši milí posluchači, kdy jste naposledy někomu dali nějakou druhou šanci, případně naopak dostali a kde to bylo, čeho se to týkalo?
0: To bychom byli moc rádi, kdybyste nám nahráli jako hlasovku přes WhatsApp, ten je tady pro vás, 777-937-777, pokud se vám nechce nahrávat, tak nám to sem pingněte klasicky jako zprávu, no a my k vám posíláme další parádní muziku, tohle je velká reinkarnace Kato a John, Turn the Lights Off na Hit Radio, 7 hodin, 9 minut, tak si to pojďme společně užít, hezké ránko.

0: To je hlas. To je Pink. A to je Hit Rádio. Čtvrt na osm a minutka k tomu. Tak co, dostali jste někdy druhou šanci nebo dali jste někdy druhou šanci?
1: To byla naše otázka vaším směrem a vypadá to, že jo, že jste v tom celkem zběhlí. Pavel teda, to se netýká jeho, ale píše, druhou šanci dostávají všichni v extrémních proměnách. To je fakt a na to teda ráda koukám.
0: Extrémní proměny, to je nějaký serš, nějaký pořad, ne?
1: To je pořád, kdy tam lidi hubnou z klidně 200 kil za rok vždycky.
0: Taky píše Danča, před 21 lety jsme si s přítelem dali druhou šanci a včera jsme oslavili výročí svatby, krásných 20 let a máme 3 syny. Ano, tak jak jsem se bavil, opravdu někdy ta druhá šance může mít smysl.
1: Někdy se to povede. Klára píše, zdravíčko do rádia, druhou šanci jsem dostala. Po těžké, nezaviněné nehodě se mi z toho zázrakem podařilo dostat, i když prognózy nebyly vůbec dobré. Děkuju za druhou šanci tam nahoru, jste skvělý, Klára.
0: Ty tak děkujeme taky nahoru, že tady Kláru máme. Píše i Petr, Peťa, ve vztahu rozešli jsme se, po půl roce se dali zase dohromady a dneska máme 2 děti. Naštěstí moje druhá šance dopadla líp než první pokus.
1: Pája ještě píše, já jsem druhou šanci dostal sám od sebe. Po 40 jsem začal běhat, zhubl 20 kilo a zjistil, že ještě není pozdě něco změnit. A to se mi líbí a vlastně klidně bych si tuhle tu myšlenku jako ze dneška odnesla.
0: Takže když to tak jako sčotnem, jo, když to jako sečteme všechno, tak to vypadá, že ta druhá šance opravdu má smysl. Mm-hmm. Tak pokud třeba aktuálně přemýšlíte vy, jestli tomu, kdo vás naštval, jestli tomu, kdo vám udělal tohle nebo tamto dá druhou šanci, tak pojďme to zkusit. Víme, jo, je to těžký, víme, ale pojďme to zkusit. No a další šance, jak vám o kousek zlepšit ráno, přichází právě teď. Damiano David na Hit Rádiu. Hezké ráno.

0: Damiano David. Kus Itálie na Hit Rádiu v 7.21. Hezké ráno.
1: Do konce téhletý hodinky zbývá ještě spoustu času. Probereme například bizarní stávky, to je jako velký vrchol, na to si počkejte. Ale hlavně pro vás budeme mít voucher v hodnotě 5000 korun do Levels v My House of Fun. Čeká vás rychlá pětka a to už za chviličku.
0: A co vás taky čeká, tak je další skvělá muzika Sia, Gimme Love. A zvládneme i Avicího Hej brácho. Za malou chvíli tady na Hit Rádiu, hezké ránko.
2: Chceš si nechat zahrát hit podle sebe? Každou středu večer hrajeme na přání. Svůj hit si objednej na webu hitradio.cz. Hitradio.cz. Léto není období v kalendáři. Léto je život. S námi startuje z nuly na 100 tento víkend. Hit Radio tě zve na Summer Party. Od pátečních 15 hodin ti až do nedělního večera budeme hrát jen ty největší letní hity posledních 30 let. Tohle není jen víkend, tohle je oficiální začátek léta. Summer Party. Celý víkend jen na Hit Radio.
3: Vše pro vaši grilovačku pořídíte u nás. Tento týden Gemerka Botanica s optimálním poměrem hořčíku a vápníku za 12,90. Bohemia Mini, elegantní perlivé víno v plechovce za 26,90. A Budvar Výčepní, pivo z národního pivovaru za 9,90. Až do 23. června. Kaufland.
4: Plánujete promoce? Oslavte je u nás! Restaurace U Lucerny nabízí ideální zázemí, slavnostní menu, příjemné prostředí i individuální přístup.
5: Nechte organizaci vašich promocí na nás a užijte si svůj velký den naplno. Promoce se slaví U Lucerny na adrese Veveří 20.
4: www.u-lucerny.cz.
6: Česká profesionální kosmetika, která podtrhne vaši krásu. Syncare, dermokosmetika, biokosmetika a nově i hotelová kosmetika. Syncare, téměř 30 let pečujeme o vaši pleť. www.syncare.cz.
7: Dřív než začnou prázdniny, než zmizíš na dovolenou, než vypneš. Do Brna se vrátí MotoGP. Grand Prix České republiky už 19. až 21. června. Buď u toho. Vstupenky pořídíš na autodrombrno.com.
8: Potřebujete obytný nebo skladový prostor? Nebo uvažujete o chatce na pozemek? Máme řešení. Obytné kontejnery MaxModul.cz. Rozměry jsou od 3x3 až po 3x12 metrů a lze je libovolně spojovat. Kvalita skvělá a cena ještě lepší. Například kontejner 3x6 metrů za 120 000 korun bez DPH. V ceně balkonové a standardní okno, elektroinstalace a zateplení. Navštivte MaxModul.cz nebo volejte 608 672 116. MaxModul.cz. Prostor bez limitů.
9: Ty ještě pořád věříš, že značkový hadry jsou kvalitnější? Já ne. Oblíkám se bez potisku. www.bezpotisku.cz.
10: Pozor, pozor. Zahradnictví Spomyšl likviduje sklady. Musíme uvolnit místo novým rostlinám a to znamená slevy. Tisíce druhů rostlin se slevou až 70%. Stovky tisíc kusů skladem. Nakupujte online na zahradnictví Spomyšl.cz nebo přímo na prodejně.
11: Angry Birds, kosmetika, co má koule. Angry Birds, lousy, vůně, pot i sporek, žádný keci, funkční věci. ANGRIBARDS.cz.
12: Co kdybyste přestali snít o nové kuchyni a pořídili si ji? V XXL kuchyních v polském Těšíně vám ji udělají přímo u výrobce. Na míru a navíc o 50% levněji než u nás. Tak proč to neskusit? Mrkněte na xxl-kuchyně.cz. Jo, a nebojte se, mluví tam česky váš Ivan Vodochodský.
13: Vedro jako na Sahaře? Máme pro vás řešení. Mobilní klimatizace Senkor vás ochladí doma, v kanceláři i na chalupě. Přenosná, ovladatelná i na dálku přes mobil. Mobilní klimatizace Senkor již od 5999 korun v prodejní síti Planeo.
14: Senkor. Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
15: Vyberte si třeba hrachové lusky, kilo za 99,90 a cibuli lahůdkovou, svazek za 12,90 až do 23. června.
14: Čerstvé jako z Kauflandu.
16: Nejlepší dopravní servis a Kuba Bělák. V Brně v opuštěné ulici u křižovatky s Trnitou stojí odstavené osobní auto. Na místě je blokovaný jeden jízdní pruh. A pozor, na Rosického náměstí naboural tady autobus do zaparkovaného auta.
17: Bezpečnou jízdu vám přeje Direct Auto. Váš fair parťák při koupi ojetého i nového vozu. www.direct-auto.cz
18: Hit Radio City Brno.

0: 7.32. Tohle je čtvrteční hit rádio snídaně šampionů Avicii, Hey Brother, s vámi Johan, Karel a Vendula. Abychom to vysvětlili, tady náš zprávař Karel nám udělal kafe a někde vyhrabal hrníčky se jménama lidí, kteří tady vlastně vůbec nepracují, kde jsi to našel.
1: No bylo to v šuplíčku, no tam jich je víc, ještě jste mohli být Markéta, anebo tam byl ještě Pavel.
0: Protože prostě přišel a teďka drží ty hrníčka a ty jsi byl úplně rozzářený a hele, vlastně. To jsem vám udělal, takže já mám Johana, ty máš
2: Vendulu
0: a tady Filip má kam.
1: Karel, no.
0: Tak Kájo, pojďme na ranní update.
3: Ranní update.
1: Tak Kaja jde servírovat, švýcarská pošta propustila po 42 letech doručovatele Daniela Taverneyho, protože nosil balíky zákazníkům až k bytovým dveřím. Vedení po něm totiž požadovalo nechávat zásilky pouze u hlavního vchodu budov, aby šetřil čas. No tenhle pošťák nařízení porušoval záměrně, aby chránil balíčky před zloději v domech. Každopádně odbory to skritizovaly a pošta slíbila případ znovu přezkoumat. Cestovatel ze Slovenska sdílel své nadšení z toho, jak snadno lze v Asii fungovat bez hotovosti. Pomocí QR kódu v mobilu dokázal zaplatit i u toho nejmenšího stánku s pouličním jídlem. Podle jeho slov jsou tyto platební systémy o celá léta napřed před většinou západních zemí. Nová prémiová značka drůbežích vajec vzbudila v Japonsku obrovský spotřebitelský zájem. Slepice jsou krmeny speciálně rýžovou stravou, což způsobuje, že jejich žloutek nemá žlutou barvu. Žloutky jsou totiž dokonale sněhobílé, což kuchaři využívají pro vizuálně zajímavé dezerty. Tak co dali vy jste si vlastně celé bílé vejce?
2: Tak je to minimálně divný, tak žloutek má být prostě žlutý.
0: Já si už přemýšlím, k čemu to je, no přesně. Já si myslím, že tohle je pro český babičky absolutní noční mura, no. Babičky prostě chtějí, aby žloutek byl oranžový jak pouliční lampa a v Japonsku dostaneš ke snídaní sádru. Jo?
1: Představ si dneska tu pomazánku, co jsi měl, že by byla sněhobílá. Věřil bys jim, že je vajíčková?
0: Já bych nevěřil, že to je vůbec jako poživatelný. Jo?
1: Pojďme soutěžit. Máme pro vás herní voucher do Levels of My House of Fun na Národní třídě v Praze v hodnotě 5000. Pište, chci soutěžit na 777 937 777.

0: Peas se ptají Where is the love? A my se ptáme, kde je zábava, no to samozřejmě víme, to je v Levels My House of Fun.
1: Rychlá pětka.
0: Celý tento týden soutěžíte o voucher v hodnotě 5000 korun právě sem.
2: Že tam je zábava, můžu potvrdit, nedávno jsem tam byla, už teda po několikátý, ale tentokrát to byla rozlučka se svobodou mojí kamarádky. A je to místo v Praze, kde se opravdu jako nenudíte, jo. Je tam přes 150 arkádových her, minigolf, kulečník, šipky, simulátory, formule, taky bary, diskotéky, no prostě je tam všechno.
0: No a kdo si tohle možná užije, bude Mája, která je s námi ve vysílání. Hezké ráno.
3: Dobré ráno.
2: Ahoj.
0: Dobré ráno. Ty jsi napsala, ahoj, můj praštěný brácha by chtěl jít gamblet do Prahy a užít si to. Děkuju, praštěná ségra Mája. A já se ptám, máš tam praštěnýho bráchu Lukáše?
3: Ano, pozdrav, dobré ráno.
0: Dobré ahoj. Ráno, lidi. No tak si zasoutěžíme takhle. Budete dva na dva takzvaně. Vy dva na nás dva. Jo, tak jdeme na to. Jdeme na to.
1: Otázka první. 5 vteřin na odpověď.
2: Která tekutina tvoří většinu lidského těla?
3: Voda.
0: Bez váhání.
1: Zandal. Otázka druhá. 4 vteřiny na odpověď.
0: Tak lidi, jak se jmenuje slavná postava z kouzelnického světa s jizvou na čele?
3: Harry Potter.
0: Nemusel jsem použít ani odpočet. Vy jste neskutečný.
1: Otázka třetí. 3 vteřiny na odpověď.
2: Těžká otázka, z čeho se vyrábí asi olivový olej?
3: Asi z olej.
0: To je divný.
1: Otázka čtvrtá, 2 vteřiny na odpověď.
0: Budete vědět, jak se říká mláděti kočky?
3: Kotě.
0: Aha, a pojďme na pátou otázku.
2: Která země je největším sousedem České republiky na západě?
3: Německo.
2: Ježiš, to je hezký.
0: Májo, Lukáši, vy jste skvělí, vy jste fakt borci. Je to vaše. Zeptám se, vyrazíte spolu, nebo vezmete rodiče, nebo jak si to podělíte, co?
3: Vyrazíme spolu i s rodičema a skvěle si to užijem.
0: No paráda.
2: Moc gratulujeme.
0: Tak si to užijte. Děkujeme. Moc gratulujeme. Voucher na 5000 do Levels My House of Fun posíláme a teď už vám přejeme hezký den. Mějte se, ahoj.
3: Děkujeme, ahoj.
2: Ahoj.
0: Ahoj. Poslední voucher pro vás budeme mít zítra okolo 7:30 tady na Hit Radio.
1: Rychlá pětka ve snídani šampionů na Hit Radio.
4: V srdci Prahy je Maj, místo, kde se nenudíš, a to přímo na Národní třídě. Levels, Fly Vista, Back in Time a spousta dalšího. To je Maj House of Fun. Přijď se pobavit. House of Fun Prague.cz.
1: Hit Radio City Brno.

I tento hit od Miraj na letošních Hradech CZ dostane zelenou. Dojeďte i na festival bezpečně s aplikací Co-Pilot a získejte až 40% z pojištění vašeho vozidla zpět. Přejeme vám více zábavy s kooperativou. Pojišťovnou pro život, jak

0: Takhle vám hraje čtvrteční Hit Radio. Krásné ráno ve 7:45.
1: Asi už víte, že veřejnoprávní média chystají stávku a my jsme se potom kvůli tomu podívali i na nějaký další. A našli jsme stávky, které jsou dost ujetý. Třeba stávka skřížených nohou. Co to bylo zač? Na to si počkejte.
0: No a samozřejmě víme, že nás ladíte i na cestách. Jak to vypadá ve čtvrtek ráno na silnicích, poradíme, bude aktuální doprava. No a samozřejmě přidáme i další písničky. Alex Warren, Ordinary. Za moment, tady na Hit Radio.
2: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Radio. Kdekoliv a kdekoliv přes apku Radia.cz. Přes apku Radia.cz.
3: Hausbrand Café, per favore?
4: Si, signora.
5: Hausbrand. Tuhle kávu si zasloužíte pít. Hausbrandkáva.cz.
6: Proleďte se na křídlech Pegasa rájem piva a gastronomie. Pegas, první moravský domácí pivovar se skvělými pivními speciály, výbornou kuchyní a komfortním ubytováním v centru Brna.
7: A vůbec, máš chuť na dobré škopek? Tak mazej do štatlu. Pegas, ochutnáš, podlehneš.
6: Hotel Pegas.cz.
8: Není nic příjemnějšího, než se za letního dne ponořit do chladivé, křišťálově čisté vody. A takovou vodu můžete mít i vy ve vašem bazénu. V odborných centrech Bauhaus máme připravenou bohatou nabídku bazénů, filtrací a další potřeby pro letní radovánky.
9: Bauhaus, když se to má podařit.
10: Máte nápad, který může pomoci dětem, seniorům, komunitám, zvířatům nebo přírodě v Brně? Možná pořádáte komunitní akce, chcete pomoct svým blízkým nebo rozjet nový projekt. Nákupní centrum Královo pole spustilo dobročinný program. Krpole Grant. Podporujeme nápady, které mají srdce. Vybrané projekty získají až 200 000 korun a mediální podporu. Přihlášku a více informací najdete na krpolegrant.cz.
11: Kam utíkáš?
12: Potřebuji vybrat žalusky a markýzy, ale jsem z toho zmatený.
11: Ale to přece není žádný problém. Stav se do H+M na Michalskou ve Znojmě. Mají veškerou stínící techniku od české firmy Climax.
12: A rolety mají taky?
11: No jasně. Skrýnové rolety, hliníkové pergoly, venkovní žaluzie, markýzy, sítě proti hmyzu. Prostě na co si vzpomeneš. A za super ceny.
12: Tak to je paráda, jdu se tam podívat.
13: H+M. Studio stínící techniky na Velké Michalské ve Znojmě.
14: Zavratné mega slevy!
15: Čím více nakoupíte, tím více ušetříte. Rozdáváme kupony na okamžité slevy až do 10 000 korun. U nás najdete svůj trend. Mabelix. Buďte in.
16: Tahlent od Vodafonu teď můžete mít už od 199 korun měsíčně. Tak neváhejte ani minutu a skočte si pro pevný internet do naší prodejny nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
17: Děti, tašky, kočárek a pořád dost místa. Rodinné minivany Fiat pohodlně odvezou 5 až 9 osob. Nyní za cenu od 499 900 korun a zárukou
18: motor.
19: Honda přiváží. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda. The Power of Dreams.
20: S Markem Dvořákem učíme děti první pomoc. I v životě dětí může nastat situace, kdy znalost první pomoci rozhoduje o osudech jejich kamarádů, sourozenců nebo rodičů. Proto nejen školám nabízíme online kurz první pomoci pro děti zdarma. Penny. První pomoc. Hezky česky. Více na Penny.
0: Čerstvé tipy, nové akce a spousta inspirace, kam vyrazit a co si dopřát. Více na slevomat.cz. To musíte zažít.

0: Nejlepší dopravní servis a Kuba Bělák. V Brně ve sportovní ulici u sjezdu na Královo pole došlo ke střetu osobního auta s nákladním. Provoz je omezený a na dálnici D1 na 220. kilometru ve směru na Vyškov pozor na odstavené auto.
1: Mami, proč máme všechno od konceptu?
2: To jen se zeptej tatínka.
3: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
4: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
5: Tak jo, šampioni. Zpátky k hitům. Na Hit Rádiu.

0: věc. Z tanečních parketů Guru Josh Project Infinity na Hitrádiu v 7.57. Dobré ránko, šampioni.
1: Naše veřejnoprávní stanice oznámily na pondělí stávku, to víme. Jak to bude vypadat, to necháme na nich. Víme teda ale, že pořady budou mít různé změny, kromě dětských pořadů. Nicméně, podívali jsme se do historie a zjistili jsme, že oproti nějakým jiným protestům běžná stávka vypadá jako celkem nudně, jo. Tak třeba se přemístíme do Paříže. Tam stávkovali takzvaný dampipy, tedy dámy, které obsluhovaly veřejné toalety třeba na nádražích. A tak jsem opravdu říká. No a když někdo zoufale hledal záchod a tahle paní tam stávkovala, tak jste měli jako smůlu, že jo? A to si nechcete zahrávat s takovýmhle dampipy.
0: Ona se prostě šprajcla a řekla, neporadím, ne.
1: Když zůstaneme v té Francii, tak tam jenom o pár let dřív stávkovali číšníci, nejenom teda za lepší podmínky, ale za to, aby mohli nosit knír?
0: Proč by nemohli nosit knír, jakože jim to padlo do kafe, který nosili, no těžko říct.
1: Vybojovali si to každopádně. Pak třeba na Islandu, a to se vám ženy bude líbit, hlavně ženám, v roce 75 si vzalo až 90% žen volno úplně od všeho, jo. Od práce, domácnosti, péče o děti, a Island vlastně během jediného dne zjistil, jak strašně moc jsou ty ženský potřeba a kolik toho vykonávají, takže díky. No a pak je tu třeba taková Kolumbie. To mě baví hodně, tato stávka. Možná je to taky návod pro nás ženy. Tam vyhlásili ženy takzvanou stávku skřížených nohou.
0: Pane bože.
1: A šlo o to, že prostě oznámili partnerům, že dokud se neopraví příšerná silnice, která vede do města, tak doma teda jako nic.
0: Já si dovedu představit, jak by to vypadalo tady v Čechách, no. To by teda porodnost klesla čistě na nulu.
1: Ale tam to zafungovalo a opravdu silnice, hele, šupem opravená a doma
0: tak
1: dobrý.
0: Jako ty stávky, asi to má nějaký smysl. Mně se teda takhle nedávno šprajsla dcera, jo. Hele, to ti byla stávka. To ti byla stávka, bylo to teda krátkometrážní pořad. Měla si 12 minut, ale já jsem měl pocit, že to nikdy neskončí. Nikdy.
2: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radia.
3: Já nový plot mám. Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, Teketice u Kroměříže. PlotyDobrý.cz. Ploty Dobrý, všechno dobrý.
4: Franto, v sobotu zajedem pro tu ledničku.
5: Tam zas bude lidí. Domo Elektro má 55 druhů a dovoz až domů.
4: Fakt?
6: Lednice a mrazáky na domo@elektro.cz.
7: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Uzené tofu Nature's Promise večí za 12,90 a rajčata keříková s apkou za 27,90. Albert.
8: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například Coca-Cola Normal nebo Coca-Cola Zero 1,75 litru za novou běžnou cenu 34,90. Nebo máslo 250 gramů za novou běžnou cenu 29,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
2: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia.cz. On air.
6: Online.
2: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
0: Krásné čtvrteční ráno, minuta po 8 a další zprávy s Filipem Lejčkem, vítejte u nich. Podávání návykových látek lidem bez jejich vědomí by se mohlo stát samostatným trestným činem. Vládní koalice odeslala do sněmovny návrh novely trestního zákoníku, který reaguje především na takzvaný drink spiking, tedy tajné přimíchávání drog do nápojů, jídla či jejich injekční aplikaci. Podle autorů je cílem pachatelů oběť znehybnit, okrást nebo sexuálně zneužít. Základní sazbě by za to hrozil rok vězení v případě úmrtí oběti až 10 let. Česko v letní sezóně podobně jako v minulých letech posílí konzulární služby například v Chorvatsku, Bulharsku a Řecku. Na ministerstvu zahraničí bude připraven konzulární tým rychlého nasazení, který by vyjel v případě mimořádných událostí do dovolenkové destinace pomoci českým občanům. Čeští policisté budou sloužit ve smíšených hlídkách v Chorvatsku a také Bulharsku. A pojďme znovu na fotbal. Angličané zahájili své vystoupení na mistrovství světa výhrou 4-2 nad Chorvatskem. Dvě branky vítězů dal Harry Kane a v historii šampionátu už má 10 gólů, čímž vyrovnal anglický rekord Garyho Linekera. Do svého 6. turnaje vstoupil Cristiano Ronaldo, ale s hořkým pocitem. Portugalci pouze remizovali s fotbalisty z Demokratické republiky Kongo 1-1. Ghana porazila Panamu 1-0 gólem v 5. minutě nastavení a Kolumbie zdolala Uzbekistán 3-1. Dnes hrají samozřejmě svůj druhý zápas také Češi, a to od 18 hodin proti Jihoafrické republice. A teď už pojďme na zprávy z regionu.
9: Na MotoGP hromadnou dopravou, tak zní jasné doporučení brněnských strážníků před nadcházející motocyklovou Grand Prix na Masarykově okruhu.
10: Úplně nejlepší je, a je to naše hlavní žádost, aby všichni, kdo mají tu možnost, přijeli mimořádnými spoji městské hromadné dopravy. Dopravní podnik vyčlenil desítky autobusů a ty můžou jezdit ve velmi častých intervalech.
9: Vyzývá návštěvníky MotoGP mluvčí strážníků Jakub Ghanem. V Brně a na jihu Moravy nabídne středa oblačné nebe, přeháňky a možná i bouřky. Naměříme až 27 stupňů Celsia. Z Brna Jitka Valášková.
11: Chceš si nechat zahrát hit podle sebe? Každou středu večer hrajeme na přání. Svůj hit si objednej na webu hitradio.cz. Hitradio.cz.
12: Dobré ráno, šampione.
13: Ať zrovna vyhráváš, nebo ráno dáváš jen tak tak,
14: jsme tady pro tebe.
13: Jsme tvoje snídaně šampionů s Michalem a Jasmin.
0: A tak vám přejeme hezké ráno.
15: Ahoj.
16: Snídaně šampionů.
0: 8:04, aktuální čas s vámi Michal, Jasmin a taky Filip. Ahoj, Filo.
17: Krásné ráno.
1: 3/4 žen chtějí, aby jejich muž měl jednu určitou fyzickou vlastnost. Dokážete si, pánové, tipnout, která to je?
0: Asi nechcem tipovat. Necháme se podat.
1: Tak za chviličku si to řekneme, OK?
0: Bruno Mars, další muzika.
18: Brno.

0: je Bruno, taky Mars. 8.08 ladíte čtvrteční Hitrádio. Snídaní šampionů, krásné ráno.
1: Tři čtvrtiny žen chtějí, aby jich muž měl jednu určitou fyzickou vlastnost a já vám dám znovu šanci na tip.
0: Filipe, máš přednost.
2: Já mám přednost.
0: Jako tak... náhradní zprávař máš přednost.
2: Super, to je nádhera. Já si myslím, že by to mohla být výška, ale zkusím tipnout. U žen je to prostě důležité, vedou se o tom debaty, tak aby byl muž, jak to říct slušně, obdařen.
0: Tak přesně týhle odpovědi jsem se bál.
2: No, řekl jsem to hezky.
1: Ženy skutečně chtějí obdařeného muže, ale obdařeného výškou. Měl jsi pravdu v tom prvním typu.
0: No krásný.
1: Dokonce opravdu teda tři čtvrtiny žen chtějí muže vysokého přesně 183 cm. Tak ty bys, Míšo, asi prošel, ne?
0: No já mám problém občas projít futrama, takže jo.
1: Kolik máš?
0: 194.
1: Co ty, Fílo,
2: já mám 187,
1: bys?
2: Já jsem blíže k ideálu.
0: Tak ale já bych se tady jako nechlubil tím, jaký máme jako rozměry, jo? Takhle výška v pohodě, na zbytek se neptejte.
1: Z toho hudebního odvětví třeba by prošli, vím, Sofian Match, Benny Kristo, Marek Ztracený a tak.
0: Kdyby byl chlap, tak Sofian by prošel i u mě.
1: Nicméně vzhledem k tomu, že průměrná výška českého muže je 180 cm, takže tam si musíte ty 3 centiáky ubrat a spoustu žen si je teda asi hlavě muselo pak ubrat, tak mě zajímá, kde jste nárok na partnera snížili vy, že jste měli nějaké očekávání, něco pro vás třeba bylo no go, že když tenhle člověk bude dělat nebo mít tohle a tohle, tak do toho vztahu nepůjdu, ale nakonec s ním jste.
0: Ty jo, já na to asi nemám odpověď, protože já vždycky moje partnerka prostě splňovala to, co jsem potřeboval. Tak vždycky byly menší teda, no.
1: Mm-hmm. No tak to se nemusí týkat výšky jenom, že?
0: Jasně.
2: Nevím. Michal si to nechce rozházat, já to klidně řeknu.
0: Přesně.
2: Já
0: to je ten důvod.
2: Já jsem vždycky měl rád vlastně jako holky, co byly ukecaný.

0: samozřejmě, ale byli to kluci, co se věnovali nějakému sportu a líbilo se mi to, jako mít ten aktivní životní styl. A teďka mám muzikanta, kterýho je těžký dotáhnout do fitka, ale jako snaží se se mnou držet krok. Takže v tomhle jsem třeba snížila nároky já.
1: Jak vy to máte, vy ženy? Vy jste vždycky chtěli takového vysekaného jako sexy Adonise, jo? A teďka vlastně, tak Kuba, já nevím, jak to teda vypadá, já jsem ho neviděl na jího ještě, ale má bříško jako já takový? Jako?
0: Nemá sixpack, ale není ani tloušť.
1: Tak jako akorát, ty, akorát.
0: Je normální a já naopak, jako já jsem nevyhledávala ani ty svaly, ke mně ty svaly prostě přišly nějakým způsobem, jo, ale prostě ne.
2: Máme smolu, Michale.
0: Nikdy jsem je nevyhledávala, nicméně, co by, kde jste museli snížit nároky?
1: 777 937 777, nahrajte nám to jako hlasovku přes WhatsApp, nebo nám to pošlete jako zprávu, my se k tomu vrátíme a teď k vám letí další hity. Rozalin, Snap na Hit Rádiu 8.11, dobré ráno.

0: Tenhle chraplák milujeme. Anastasia, Left Outside Alone. Hit Radio chvíli po čtvrt na devět. Dobré ránečko.
1: Ženy chtějí muže, který má přesně 183 cm. Tři čtvrtiny žen chtějí takovýhle chlapa. Jenže průměrný český muž má 180 cm a tak spousta žen ty svý nároky musela snížit a nás zajímalo, v čem jste vy doma ve vašem vztahu museli ty svý nároky taky snížit.
0: Píše třeba Péťa, hezké ráno, vždy jsem lpěla, aby můj partner byl nekuřák. Sice to není nic fyzického a před 3 lety jsem od toho ustoupila a doteď nelituji, jinak má vše ne.
1: Alča, já jsem chtěla romantika. Dostala jsem chlapa, který mi jednou k výročí koupil motorovej olej. A tak zase, jestli se ti hodil, že jo? Tak co?
0: To se hodí. Taky píše Klaudie. Ahojky, tak asi se mi budete smát, ale já nemohla mít přítele, který měl na noze ten druhý prst delší než palec. Když jsem ho pak viděla bez ponožek, byl konec. Blázen, no, ale potkala jsem muže a opravdu stál za to, že jsem přimhouřila očko a už ho mhouřím 27 let. A jsem za to strašně ráda a Filipe, mě by zajímalo, proč se zdíval teďka na nohy.
2: No, protože já vím, že já mám delší ten prst než palec, že jo?
0: Ty jsi sezul.
2: Ne, já mám celou dobu, já totiž hrozně rád chodím na boso, prostě takhle, kdekoliv. Já jsem takovej prostě jako Steve Jobs.
0: Super, já jsem si říkal, co?
1: To je jako celkem obvyklá věc a jeden z mých kamarádů, tak ten to tak má, že když si hledal partnerku, tak on se kouká na ty nohy a jakmile máš ukazováček delší než ostatní prsty, tak on jako, že ne.
0: No tak to počkej, to mi tenkrát taky někdo řekl a říkám, to je blbost, ne, to holky nemají. A on, ale schválně se podívej, prostě ty svý na nohu, ne. A já jsem se podíval na tu nohu a ona to měla delší. A já se toho nemohl dalších 5 let zbavit.
1: Pane bože.
0: Ona je delší.
1: Pane bože. Katka, já musela slevit z nároku na pořádek. Můj chlap je sice vysoký, chytrý a vydělává, ale kdekoliv se svlékne, tam ta věc prostě zůstane ležet. Ježiš, to je jak můj. Jeho oblečení tvoří v bytě naučnou stezku, ale za ty jeho dlouhý nohy mu to občas odpustím.
0: To je hezký.
1: Je to hezký.
0: To je hezký. No tak moc vám děkujeme za vaše vzkazy, zprávy. Vy rozhodně slevovat nemusíte, protože další muzika je nachystaná. To vás bude bavit Disturbed, The Sound of Silence v remixu od Cyrila. Tady na Hit Radio v 8.20. Tak pěkné ráno, šampioni.

0: Disturbed. Hit Radio, snídaní šampionů 8.23. Jak to vypadá na silnicích? To vám řekneme za malou chvíli. Pro vás, kdo nás ladíte na cestách, přidáme aktuální dopravu a těšit se můžete i na tuhle muziku Taylor Swift. The Fate of Ophelia. Už za malou chvíli. Hezké ráno.
1: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Rádia na Spotify a všech podcastových platformách.
2: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
3: Vyberte si třeba hrachové lusky, kilo za 99,90 a cibuli lahůdkovou, svazek za 12,90 až do 23. června.
2: Čerstvé jako z Kauflandu.
4: Datart vyhlašuje Datart nákupy.
5: Slyším Datart nákupy?
4: Ano, Datart nákupy s fůrou exkluzivních slev.
6: Využijte je k pořízení superodolných chytrých hodinek Garmin Fenix 8 s výdrží až 29 dní.
5: To je mazec.
4: Datart, opravdový elektrospecialista.
7: Moje ruka!
8: Řešíte stavební řezivo nebo dřevo na topení? Tak už nic neřešte. Vila Jehnice prodává trámy, latě, desky i fošny s možností kvalitní impregnace pro vaši stavbu a štípané palivové dřevo. A to vše, včetně dopravy. Více na vilajehnice.cz.
9: Vila Jehnice, váš dodavatel řeziva a palivového dřeva.
10: Poznejte umění relaxace na Brněnské přehradě. Vstupem do wellness centra Infinite Maximus se vám otevírají dveře k bublajícím termálním bazénům a rozlehlému saunovému světu. Uvolněte se na masáži, zažijte privátní koupel nebo se nechte unést kouzlem saunových ceremoniálů. Jsme tu pro vás. maximus.infinite.cz.
11: Chcete zažít letní pohodu se stylovým zahradním nábytkem, vůní grilovaného jídla, terasu mít zastíněnou pergolou a večer svítit designovými lucernami? Přijďte si k nám do odborných center Bauhaus vybrat ze široké nabídky sezónního zboží a zažijte ji také. Bauhaus, když se
12: to má podařit. Pozor, pozor. Zahradnictví Spomyšl likviduje sklady. Musíme uvolnit místo novým rostlinám a to znamená slevy. Tisíce druhů rostlin se slevou až 70%. Stovky tisíc kusů skladem. Nakupujte online na zahradnictvíspomysl.cz nebo přímo na prodejně.
13: Tahitské léto Aquapal z Praha už je tady!
14: Zábava vlny tobogány.
15: Co vás čeká?
14: Porce exotiky a k tomu divoká řeka.
15: Plno tobogánů a skluzovek.
14: Tak všichni rychle do plavek.
15: Nemusíš mít letenku, na e-shopu kup si vstupenku.
14: Relax, drinky, animace.
15: To je nekonečné moře legrace jak z tahitské pláže.
14: Tak co vy na to? Kdo z vás se ukáže?
13: Aquapalas Praha, tahitské léto. Zábava na celý den. Více na aquapalas.cz.
16: Skvělá zpráva pro všechny znojemské seniory. Od 8. července město Znojmo spouští novou službu Senior Taxi. Potřebujete k lékaři, na úřad nebo do lékárny? Svezeme vás bezpečně a pohodlně. Pozor, registrace už běží. Přihlášku a další informace najdete na webu znojmocity.cz. S registrací vám rádi pomohou v Senior Pointu na náměstí Armády 8, kde získáte všechny podrobnosti. Senior Taxi Znojmo, vaše cesta bez starostí.
17: Výprodej a slevy až 50% na vnitřní stínění.
18: Žaluzie,
17: Žaluzie, rolety a sítě proti hmyzu. Žaluzie, CZ.
19: Vedro jako na Sahaře? Máme pro vás řešení. Mobilní klimatizace Senkor vás ochladí doma, v kanceláři i na chalupě. Přenosná, ovladatelná i na dálku přes mobil a navíc cenově dostupná. Již od 5999 korun. Koupíte na senkor.cz.
20: Senkor.
21: Připraveni na letní zážitky, k vodě i na výlety, s Penny vždy výhodněji. Navíc fakci. Zmrzlina Rios, různé druhy, kus za 9,90 a paprika žlutá, kilo za 39,90. Penny.

0: Nejlepší dopravní servis a Kuba Bělák. V Brně pozor na nehodu ve sportovní ulici u sjezdu na Královo pole a na dálnici D1 na 220. kilometru ve směru na Vyškov stojí u krajnice odstavené osobní auto, i tady opatrně.
1: Bezpečnou jízdu vám přeje Direct Auto. Váš fair parťák při koupi ojetého i nového vozu. www.direct-auto.cz.
2: Hit Radio City Brno.

0: Jeden z vašich nejoblíbenějších songů. Taylor Swift. 8.32 ladíte Hit Radio snídaní šampionů a Filip má opět ranní update.
1: Ranní update.
0: Nevšední úlovek si dopřáli policisté v kalifornském městě Salinas, když šli po noční službě koupit kávu a zaslechli slabé volání o pomoc. Hlas patřil 30-letému muži, který den předtím údajně vyrazil za loupem, ale uklouzl na střeše, spadl do 6-metrové hloubky a zaklínil se mezi zdi prodejmy a sousedního kina. Sběratelská mánie kolem jídla nezná hranic, což dokazuje nedávná internetová aukce v Londýně. Jeden z dražitelů tam zaplatil v přepočtu 15 000 korun za obyčejný bramborový lupínek z balíčku. Ten byl tedy aspoň výjimečný tím, že měl naprosto dokonalý tvar srdce bez jakéhokoliv poškození. Mladá studentka, která o balíčku objevila, původně položku vystavila z legrace, teď má navíc nějaký ten příspěvek na dobroty. Obrovské štěstí měl student v Německu, který si v bazaru koupil starou dřevěnou komodu za pouhých 20 euro. Při důkladném čištění a stěhování totiž narazil na dvojité dno jedné ze zásuvek. Uvnitř našel ukrytou obálku s historickými akciemi a hotovostí v hodnotě přesahující v přepočtu 1 milion korun. Ale policie potvrdila, že nález je legální a mladík si může peníze nechat.
2: Hezký, no tak tohle je geniální výmluva pro nás, komu polovička nadává, že domů tahá starý krámek, jo? Takže dneska, po téhle informaci, Filipe, děkujeme, proběhne celorepubliková kontrola skříněk. Prosím vás, neplatí to pro obchodní domy IKEA.

0: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu. Hit Radio City Brno.
2: Jednou jsem slíbil, že si tě bému. Bůh je mi svědkem, já nikdy nezapomenu.
3: Když se probudím a ty tam nejsi, začne se rozpínat smutek má baby. Žádný drama se špatným koncem, moc dobře víš, jak to teď cítím. Dny prázdný a teskný, jak zima bez sněhu, přesto žiju, jak nejlíp dovedu. Chybějí mi ty naše zvyky, ale mám v paměti okamžiky. Jak nakláníš hlavu, jak krčíš svůj nos. Ne, nebudu lhát, chybíš mi moc. Tak umeju nádobí, poklidím byt, věř, že bez tebe tu burácí klid. Přečet jsem stovky.

0: Perfektní spolupráce, tohle je Lipo a Krištof. Jednou jsem slíbil na Hitrádiu. 8 hodin 40 minut. S vámi Michal, Jasmin a Filip. Krásné ráno.
1: Existují v životě zápasy, které chcete vyhrát, a pak jsou zápasy, které vyhrát prostě musíte, jo. Česko dneska od 6 večer hraje na mistrovství světa s Jihoafrickou republikou a potřebujeme vyhrát, jo. Bookmakeri věří našim, já teda taky, protože je to vlastně druhá šance, kterou jsme dostali a je potřeba toho využít samozřejmě.
0: Pojďme to zkusit tipnout. Filip, zprávař tipoval 2-1, pokud se nepletu včera. Tak my teda fotbalový neznavozy přiznáváme se k tomu úplně bez mučení, tak já nevím. 2-1, taky si myslím, že bychom mohli vyhrát.
1: Byla to i moje odpověď, že se přidám k Fílovi, který jako se vyzná.
0: Tak to máme jednoduchý. Nemusíme si pamatovat každý jako jiný číslo, takže 2-1 je náš tip, že vyhrajeme. Nicméně dokonce tematicky od kapely J.A.R. vznikl k dnešnímu zápasu s J.A.R. Song, jo?
2: A doufaj, že dílko se podaří, a když ne,
0: tak letíme domů. Snad ne. A tak se ptáme, už máte rezervaci do vaší oblíbené hospůdky, nebo to fandění proběhne u vás doma v obýváku, ať budete podporovat náš národňák kdykoliv, tak si to s jedním orošeným užijte. Myslíme na vás, myslíme na naše kluky, držíme palce a dneska večer se rozhodne Česko, Jihoafrická republika 18:00.
3: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hitradio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 14,90. A madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 12,90. Lidl, to se vyplatí.
5: S Dormém zvládnete každou horkou noc v pohodě. A nejen tu. Připravte se na léto a využijte slevy až 60% v Dormeo. Vyberte si chladivý polštář, pohodlné přistýlky, prodyšné přikrývky a spousty dalších výrobků v našich mega slevách. Navštivte Dormeo.cz nebo prodejnu Dormeo v Brně na ulici Kobližná.
6: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan X-Trail se zvýhodněním až 210 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více na Nissan.cz.
7: Dřív než začnou prázdniny, než zmizíš na dovolenou, než vypneš. Do Brna se vrátí MotoGP. Grand Prix České republiky už 19. až 21. června. Buď u toho. Vstupenky pořídíš na autodrombrno.com.
8: 3500 korun za váš vrak vám zaplatí Metal Shred Tlumačov. Provádíme ekologickou likvidaci. 3500 korun. www.metalshred.cz.
9: V Makro nakoupíte kvalitní pohonné hmoty za jedinečné ceny. Nyní Natural 95, litr za 35,50 a nafta za 32,50 s DPH. Natankujte si od čtvrtka do neděle i bez makrokarty. Zároveň vás zveme na výhodné nákupy. Více na makro.cz.
10: Jak ty ještě pořád věříš, že značkový hadry jsou kvalitnější? Já ne, oblíkám se bez potisku. www.bezpotisku.cz.
11: Není nic příjemnějšího, než se za letního dne ponořit do chladivé, křišťálově čisté vody. A takovou vodu můžete mít i vy ve vašem bazénu. V odborných centrech Bauhaus máme připravenou bohatou nabídku bazénů, filtrací a další potřeby pro letní radování.
12: Bauhaus, když se to má podařit.
13: Hledáte práci v Brně? V prodejnách Lidl obsazujeme volná místa. Zveme vás na náš náborový den. Přijďte se zeptat na vše, co vás zajímá. V pátek 19. června od 10 do 17 hodin do prodejny Brno Dornych 451. Více najdete na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí.
14: Znojmo slaví 800 let a zve na Znojemské historické vinobraní. Největší festival vína, historie a jedinečné atmosféry. Rybičky 48, Pem Rabbit, Fleret, Monkey Business, Vesna, Prago Union a spoustu dalších. Čeká vás 14 scén plných zážitků. Velkolepý průvod krále Jana Lucemburského i vinařské Mazhausy. 11. až 13. září ve Znojmě. Vstupenky zakoupíte v síti Go Out. Více na Znojemské vinobraní.
15: Třídím doma, třídím venku, třídím, když venčím svoji fenku. Třídím v bytě, třídím na chatě, třídím v lese, třídím na maturitním plese. Třídím v leže, třídím u vody za běhu, třídím v létě, třídím v zimě na sněhu. Třídím skromně, třídím hodně. Třídím v práci, třídím ve škole, třídím, když řídím, i když jedu na kole. Vytřídím krabici od pici, i když se zřídím a mám malou opici. Třídím, když je mi pídně, třídím, když je mi krásně, dobrý texty recykluju a třídím špatný básně. Třídím vždy a všude, tak to bylo, je a bude. Má to smysl. Třiďte odpad.
16: Ekokom. Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například Hello ovocná svačinka různé druhy XXL balení za 10,90. Coca-Cola osvěžující nealkoholický nápoj 2 litry za 29,90. A Linteo Baby dětské vlhčené ubrousky za 19,90. Až do 23. června. Kaufland.
17: Ráno na Hit Rádiu pokračuje. Snídaně šampionů s Michalem a Jasmin. Come on, get on up. We're wild and we can't be tamed.

0: 7 minut 9 hodin. Dáváte si Hit Radio čtvrteční snídaní šampionů. Dobré ráno. Asi se shodneme na tom, že nejlepší výlety jsou často ty, které byly v danou chvíli úplná naprostá katastrofa. Třeba jste zabloudili, zmokli jste, málem vás třeba, nevím, zachraňovali hasiči a dneska je to vaše nejoblíbenější historka. No a když nám vaši historku o tom nejspackanějším výletu napíšete na web Hitradia, tak hrajete o ceny od 4Camping. A to konkrétně o poukaz na nákup produktů značky Merrell v hodnotě 7000 korun.
1: Napsala nám třeba Martina. Se synovcem vyrazila na Sněžku, cesta nahoru teda krásná, vrchol zdolaný, paráda, pecka. Jenže potom jim začalo pršet, přišel ten déšť, bouřka, sprintovali dolů k lanovce. No a když už si mysleli, že mají vyhráno, tak zůstali viset ve vzduchu. Jakože doslova, že se ta lanovka kvůli bouřce zastavila, oni v ní strávili víc než hodinu a nakonec je museli opravdu sundavat záchranáři na lanech. A to všechno se 4letým synovcem na výletě, což chápu, že muselo být teda hodně nepříjemný. A přesně takovýhle příběhy my chceme slyšet. Když jste zabloudili, kdy vám ujel vlak, spadl stan, zůstali jste viset ve vzduchu, zkrátka cokoliv.
0: No a my autora toho nejlepšího příběhu odměníme už zítra v pátek ve snídaní šampionů luxusními cenami od 4Camping. Tak kdyby vás k tomu zajímalo víc, všechny detaily, podrobnosti najdete na webu hitradio.cz.
2: Terapii venkem i soutěžní ceny přináší 4Camping. Vybavte se na všechny cesty na 4Camping.cz.

0: Forever Young, David Guetta, Alphaville a Ava Max. To je poslední song čtvrteční snídaně, no a my se na vás budeme těšit zítra v ten nejkrásnější den týdne, a to je pátek.
1: Pátek!
2: Sleduj a vyhrávej! Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio.
0: Tak se mějte hezky.
1: A slyšíme se zítra od 6 do 9.
0: Budeme tady, tak se stavte, budeme rádi. Hezký den.
1: Ahoj.
3: No a právě teď necelé 3 minutky před 9 vás od mikrofonu Hit Radio City Brno zdraví Ondra Blaho. Jdeme se rovnou podívat na nejlepší dopravní servise z Brna a okolí. Kníničská ulice u křižovatky s Veslařskou, tady havarovala dvě osobní auta. Na místě je blokovaný jeden jízdní pruh, takže počítejte se zdržením. Další práce jsou v Kobylnicích, tedy další nehoda je v Kobylnicích v Pratecké ulici u křižovatky s ulicí Za Humny. Tady je poruchaná dodávka, takže tady opatrně, ale zpátky do Brna do Sportovní ulice, tady u sjezdu na Královo pole došlo ke střetu osobáku s nákladním. Provoz je tady částečně omezený. No a autobus, který naboural do zaparkovaného osobního vozidla, zavazí na Rosického náměstí. Také v Brně, samozřejmě. Vaše dopravní info posílejte hlasovkou na nové WhatsAppové číslo 720 820 848.
2: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv. Přes Rádia.cz.
4: Silné ženy. Diskuzní a přednáškový cyklus Arnoldovy Vily. O ženách, které předběhly svoji dobu. Celý program najdete na webu arnoldovavila.cz. Těšíme se na vás.
5: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
6: Objevte svět potěšení a smyslnosti. Od jemných olejíčků, prádla, kosmetiky až po produkty, které rozproudí vaši fantazii. Růžový slon vám bez ostychu poradí. Udělejte si radost na www.růžovýslon.cz.
7: XXL Výprodej v online shop CZ.
8: XXL Výprodej pro velký úspěch pokračuje. Přidali jsme tisíce dalších položek. Tento týden v online shop CZ.
7: www.onlineshop.cz.
9: Teď je ten správný čas na mleté kuřecí maso z Klatov. Dobré kuře z Klatov. www.dzklatovy.cz.
2: On air.
1: Online.
2: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio City Brno.
10: 9 hodin, krátké zprávy a Kuba Bělak. Čeká nás tropický víkend. V pátek čekáme až 34 stupňů a v sobotu až 36 stupňů ve stínu. Nebe bude jasné nebo polojasné, od soboty se mohou místy objevit i silné bouřky. Horké počasí nás čeká i na začátku příštího týdne. Mírné ochlazení by mohlo přijít v jeho polovině. Podmínky pro možnost vlády zvyšovat výdaje státu nad schválený rozpočtový rámec by měly být podle Senátu přísnější. Horní parlamentní komora kvůli tomu upravila spornou novelu o veřejných rozpočtech. Bude ji tak muset znovu projednat sněmovna. Ministři obrany zemí Severoatlantické aliance dnes budou v Bruselu diskutovat o navyšování obranných výdajů a o další podpoře Ukrajiny. Jedná se o poslední setkání ministrů před červencovým summitem NATO v Ankaře. Česko bude zastupovat minister Jaromír Zuna.
2: Fotbalový servis.
10: Čeští fotbalisté dnes nastoupí na mistrovství světa proti Jihoafrické republice. Bude to druhý zápas našich ve skupině a hodně napoví o tom, zda Češi projdou do vyřazovací fáze. Svěřenci kouče Koupka po úvodní porážce 1-2 s Koreou potřebují zvítězit. První body do tabulky ale touží získat i soupeř. Zápas Česko-Jihoafrická republika se bude hrát v Atlantě. Výkop je v 18 hodin našeho času.
3: No, o počasí jste slyšeli sami, čeká nás opravdu tropický víkend. Ty víkendové teploty budou daleko, daleko nad 32 nebo nad 32 stupně Celsia. Abych byl úplně přesný, každopádně aktuální teploty se nejen v Brně, ale na celé jižní Moravě už teď kolem 9 ráno pohybují okolo 23 stupňů a odpolední maxima vyšplhají na 29. V pátek absolutní jasno a teploty okolo 33.
2: Hit Radio City Brno.
3: Startuje 18. červnové dopoledne, u jehož poslechu vás zdraví Ondra Blaho a rovnou nabízím Imagine Dragons, tak pěkné dopo.

Tak jako každé všední dopoledne i dnes 18. června pro vás mám na Hit Radio City Brno skvělou zprávu na úvod. Bolí vás kolena? Pravidelná sportovní aktivita bolí čím dál víc? Nedej bože, aby vás čekala operace? Tak přátelé, pozor, blízká se na lepší časy. Němečtí vědci a lékaři totiž vyvíjí gel, který regeneruje chrupavku a brzo bychom se mohli obejít bez implantátů a vůbec bez potřeby chirurgického zákroku. Ten gel má fungovat tak, že vytvoří podpůrnou strukturu uvnitř kloubu, která stimuluje vlastní buňky těla, aby časem obnovili chrupavčitou tkáň. První studie ukázaly velmi slibné výsledky, a to při léčbě osteoartritidy a degenerace kloubů. A to je skutečný přelom v medicíně a hlavně příslib, že bychom ten pravidelný pondělní fotbálek s kucima mohli klidně a bezbolestně hrát i po padesátce. No, takhle. Takový Ronaldo s Messim ti by se s takovou mohli prohánět po prvoligových trávnicích klidně i v 80 letech. No. A myslím si, že oni to asi zvládnou i bez tohodle special gelu.

0: 9.22. Aktuální čas ze studia Hitrádia Sejte Brno a přesně za 8 hodin už budeme všichni přilepeni u telky a čučet na druhý zápas české repre na mundialu. Tentokrát proti Jihoafrické republice. A ano, fotbalu se tedy budeme věnovat i v příštích minutách, ale o repre to nebude. Bude to o zbrojovce, která včera oficiálně představila nejen nové logo, ale i novou identitu. A tohle, milí zbrojováci, prostě nejde neprobrat.
1: Dopravní hlídka Hitrádia City Brno. Kdo ví nejlíp, co se děje na silnicích Jižní Moravy? No přece ty. Tak buď kámoš a dej vědět, jaká je cesta. Dostaneš za to benzín zdarma. Napiš nám nebo pošli hlasovku na náš WhatsApp 720 890 848. O tom, kde jsi, jak se ti jede a kde jsou problémy. Každý den dáme jednomu z party naší dopravní hlídky plnou nádrž. Jsme Hitrádio City Brno. Tvůj parťák na silnicích Jižní Moravy.
2: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
3: Vyberte si třeba hrachové lusky, kilo za 99,90 a cibuli lahůdkovou, svazek za 12,90 až do 23. června.
2: Čerstvé jako z Kauflandu.
4: Ráno vstanu a hned vidím svět krásnější. Není to jen tím, že mám dobrou náladu, ale také tím, že jsem po letech váhání využila služeb oční kliniky Oftal.
5: Oční klinika Oftal se specializuje na operace šedého zákalu, laserové a estetické operace. Vyzkoušejte naše služby a buďte spokojeni jako...
4: No, jako já.
5: Oční klinika Oftal.
4: Pojďte s námi vidět svět krásnější.
6: Tak co, děcka? Zajedem si do wellnesska? Za vodou a pohodou. Pryč od nudy přesně tudy.
7: Kudy?
6: Děcka, všechny cesty vedou dneska do Kuříma, do wellnesska. Wellness Kurim? CZ.
8: Potřebujete obytný nebo skladový prostor? Nebo uvažujete o chatce na pozemek? Máme řešení. Obytné kontejnery Maxmodul.cz. Rozměry jsou od 3x3 až po 3x12 metrů a lze je libovolně spojovat. Kvalita skvělá a cena ještě lepší. Například kontejner 3x6 metrů za 120 000 korun bez DPH. V ceně balkonové a standardní okno, elektroinstalace a zateplení. Navštivte maxmodul.cz nebo volejte 608 672 116. Maxmodul.cz. Prostor bez limitů.
9: Pozor, pozor. Zahradnictví Spomyšl likviduje sklady. Musíme uvolnit místo novým rostlinám a to znamená slevy. Tisíce druhů rostlin se slevou až 70%. Stovky tisíc kusů skladem. Nakupujte online na zahradnictvíspomysl.cz nebo přímo na prodejně.
10: Ještě nemáš lístky na Hrady? To je třeba napravit.
11: Dan Landa.
10: Mirá.
11: Rybičky.
10: Migové.
11: Jdeme na Hrady.
10: 8 hradů.
11: 8 víkendů.
10: Muzika a pohoda celé léto po celé republice.
11: Dan Landa.
10: Harley.
11: Tomáš Klus.
10: Single X.
11: A pozor, lístky za nejlepší cenu koupíš jen do 25. června na www.hrady.cz.
12: Hlavní partneři Penny a pojišťovna Kooperativa.
10: Tohle není jen festival.
11: To jsou Hrady. www.hrady.cz.
13: Hrdým partnerem festivalů Hrady.cz jsou Tesco Mobile a limitovaná edice SIM karty Extra Data. Jen u Tesco Mobile dostanete extra 30 giga dat gratis a opakovaně.
14: Zavratné mega slevy!
15: Čím více nakoupíte, tím více ušetříte. Rozdáváme kupony na okamžité slevy až do 10 000 korun. U nás najdete svůj trend. Maybellix. Buďte in.
16: Česká profesionální kosmetika, která podtrhne vaši krásu. Syncare, dermokosmetika, biokosmetika a nově i hotelová kosmetika. Syncare, téměř 30 let pečujeme o vaši pleť. www.syncare.cz.
17: Objevte svět potěšení a smyslnosti. Od jemných olejíčků, prádla, kosmetiky až po produkty, které rozproudí vaši fantazii. Růžový slon vám bez ostychu poradí. Udělejte si radost na www.růžovýslon.cz.
18: Chcete zažít letní pohodu se stylovým zahradním nábytkem, vůní grilovaného jídla, terasu mít zastíněnou pergolou a večer svítit designovými lucernami? Přijďte si k nám do odborných center Bauhaus vybrat ze široké nabídky sezónního zboží a zažijte ji také. Bauhaus,
19: když se to má podařit.
7: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás velké XXL balení Actimel 12 kusů s apkou za 89,90. Nebo Pilster Urquell 8 pek za 229 korun. Albert. Dle srovnání k 10.6.
19: Hit Radio.
20: Zlepši si náladu.
19: Zlepši si náladu.

nejen promítáním na scéně Městského divadla Brno, ale také na budovách po Brně, na výškové budově Výstaviště nebo AZ Tauru, představila včera večer fotbalová zbrojovka nové logo a novou identitu. Samozřejmě, že se rozhořela diskuze, jestli je lepší logo. No. Posouzení nechám na každém z vás, ani vám nebudu vysvětlovat a popisovat, jak to nové logo vypadá. Myslím si, že to na každého z vás včera večer už vypadlo, ať už na Facebooku, anebo na Instagramu. Za mě je nové logo pecka. Ne, že by se mi to staré nelíbilo, ale co se mi hlavně nelíbí, tak to je věčné ohlížení se za minulostí, která, co si budeme povídat, zas tak slavná není. Druhé největší město v republice získalo titul jenom jednou a za dva roky to bude 50 roků. A chceme se ohlížet třeba do uplynulé dekády? To si myslím, že nikdo z nás zbrojováků rozhodně nechce. A pokud se chceme vrátit alespoň k těm mnoha desítkám tisíc lidí na stadionu, k té 30-tisícové, takřka pravidelné, divácké návštěvě, tak se rozhodně musíme dívat dopředu. Potřebujeme nové logo a samozřejmě potřebujeme k tomu i nový stadion. A věřte mi, že s novým vedením fotbalového klubu Zbrojovka Brno je to blíž, než kdy jsme si dokázali vůbec představit. Takže já bych hrozně rád poprosil všechny zbrojováky, kteří že hrají na to, že to nové logo není žádná pecka, aby se raději dívali dopředu, aby tomu dali šanci, protože nová identita, jasně, i nové logo, je to zásah do historie klubu, ale myslím si, že takovej, který byl víceméně potřeba, a abychom se odteď prostě dívali už jenom dopředu, myslím si, že máme nastartováno a našlápnuto takřka dokonale. Takže já rozhodně děkuju ještě jednou za pozvání na včerejší představení nové identity a loga. Já jsem byl spoko a protože to logo není prvoplánové, a to je dobře, je potřeba se na něj dívat v kontextu všech těch změn, tak si myslím, že do týdne, do 14 dnů se to bude líbit úplně všem. A Hit Radio City Brno dává rozhodně palec nahoru.

0: Za chvíli odbije 9:45 a vyladíte dopolední vysílání Hit Rádia City Brno. S tím čtvrtečním datem 18. června. No a samozřejmě už nám začínají najíždět motorkáři směr kredita z Automotodroma Brno. Začíná MotoGP a to už je zítra v pátek 19. června. No a tak je potřeba už za chvíli podívat se na aktuální dopravní info. No a s tímhle mi můžete pomoci a opět můžete vyhrát 2000 korun. Prostě plnou nádrž do vašeho auta a nebo motorky chcete-li. Stačí, když vaše dopravní info pošlete hlasovkou na nové WhatsAppové číslo 720 890 848. Pro jistotu ještě zopakuju. 720 890 848. A nejenom, že pomůžete nám, ale také dalším jihomoravským řidičům, aby se v té spletité jihomoravské dopravě neztratili a nikdy nezasekli, ale hlavně si můžete přijít i na pěkný prachy.
1: V realitách se nečeká, tam se jedná, ale důležité je pochopit, proč lidé prodávají a co potřebují. Proto vždy začínám naslouchání. Mám silné reference a klienty, kteří se vrací i po letech. Jsem Lada Peková a prodám nemovitost dřív, než řeknete šalina. Začněte na ladapekova.cz.
2: Kdo šetří, má za 3.
3: Za 500, Maxi, za 500. Při nákupu v Baumaxu nad 5000 dostaneš slevu 500 korun na další nákup. Ale pozor, akce platí jen do 21. června.
2: Super, jedeme hned. Dnes nakoupíme.
3: Zítra ušetříme.
2: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
4: Milí posluchači, rád bych vás pozval na letošní Street Party Minská Open 26.6. od 17 hodin. Tak jako každý rok bude vlastně celá ulice uzavřena. Hlavními taháky programu Burma Jones, Like It, Adam Jurica a Kapitán Demo. Spousta dobrého jídla, spousta dobrého pití. Zve vás starosta městské části Filip Léder.
5: Proleďte se na křídlech Pegasa rájem piva a gastronomie. Pegas, první moravský domácí pivovar se skvělými pivními speciály, výbornou kuchyní a komfortním ubytováním v centru Brna.
6: A vůbec, máš chuť na dobré škopek? Tak mazej do štatlu. Pegas, ochutnáš, podlehneš.
5: Hotel Pegas.cz.
7: Chcete zažít letní pohodu se stylovým zahradním nábytkem, vůní grilovaného jídla, terasu mít zastíněnou pergolou a večer svítit designovými lucernami? Přijďte si k nám do odborných center Bauhaus vybrat ze široké nabídky sezónního zboží a zažijte ji také.
8: Bauhaus, když se to má podařit.
9: Vido, styl, který drží krok. Hledáte něco, co doladí váš styl? Nebo máte chuť tvořit? Ve Vido najdete punčochové zboží, doplňky a stylové kabelky, ale i vše pro šití, vyšívání, pletení nebo háčkování. Přijďte se inspirovat, vybrat si a udělat si radost ještě dnes. Těšíme se na vás na Rašínově 1 a Palackého třídě 80 v Brně nebo online na vidosy.cz. Vido, styl, který drží krok.
10: Co se tady děje?
11: Co se chystá?
12: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
13: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
12: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
14: Kam utíkáš?
15: Potřebuji vybrat žalusky a markýzy, ale jsem z toho zmatený.
14: Ale to přece není žádný problém. Stav se do H+M na Michalskou ve Znojmě. Mají veškerou stínící techniku od české firmy Klimax.
15: A rolety mají taky?
14: No jasně, skrýnové rolety, hliníkové pergoly, venkovní žaluzie, markýzy, sítě proti hmyzu, prostě na co si vzpomeneš. A za super ceny.
15: Tak to je paráda, jdu se tam podívat.
16: H+M, studio stínící techniky na Velké Michalské ve Znojmě.
17: www.ham.cz.
18: Maximální úspora v Tetě. Sleva 40% na celou značku Gillette. Náhradní hlavice, strojky, pěny pro muže i ženy. Nebo objevte zubní pastu Lakalut Active za skvělých 59,90. Více na tetadrogerie.cz.
19: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Uzené tofu Nature's Promise večí za 12,90 a rajčata keříková s apkou za 27,90. Albert.
10: Datart vyhlašuje Datart nákupy.
11: Slyším, Datart nákupy?
10: Ano, Datart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Už nemusíte čekat na lepší cenu. Velké spotřebiče AEG nyní pořídíte se slevou až 20%.
11: To je mazec.
10: Datart, opravdový elektrospecialista.
20: Hit Radio City Brno.
21: Zlepši si náladu.
20: Zlepši si náladu.

0: Za necelé 3 minutky odbije 10. hodina dopolední. A na Hit Radio City Brno nás čeká nejlepší dopravní servis z Brna a okolí. Merhautova ulice u křižovatky s Jugoslávskou, tady blokuje provoz hromadná nehoda osobního auta, nákladního a tramvaje. Tady určitě počítejte se zdržením, které nebude trvat pouhou chvilku, a obrňte se trpělivostí. Další problémy setrvávají v Kníničské ulici u křižovatky s Veslařskou. Tady havarovala 2 osobní auta, na místě blokovaný 1 jízdní pruh. I tady se zdržíte a bude se to ještě chvilinku vyšetřovat. To samé platí také pro Sportovní ulici u sjezdu na Královo pole, kde došlo ke střetu osobáku s nákladňákem. Ještě se podíváme na Brněnsko do Kobylnic. V Pratecké ulici u křižovatky s ulicí Za Humny stále zavazí porouchaná dodávka. No a ještě D1 173 ve směru na Prahu, tady stojí u krajnice porouchané osobní vozidlo. A D2 58 km ve směru na Brno, nemlich to samé. Vaše dopravní info posílejte hlasovkou na nové WhatsAppové číslo 720 890 848.
1: Mami, proč máme všechno od Konceptu?
2: To jen se zeptej, tatínka.
3: Detaily. V Konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
4: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
5: Já nový plot mám. Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, teď je Tice u Kroměříže. PlotyDobrý.cz. Ploty Dobrý, všechno dobrý.
6: Trenýrkárna.cz.
7: Hej ty, ne ty, chceš mít trenky, boxerky, ponožky a nebo třeba kalhotky se slevou 30%? Není problém, klikni na trenýrkárna.cz, napiš kód rádio a jede to! 30% na všechno s kódem rádio. Dnes objednáš a zítra máš.
6: Trenýrkárna.cz.
8: U nás byle rozhodně, nakoupíte výhodně.
9: Skočte si pro Ondoliva olivový olej 750 ml za 199,90 a Activia 120 gramů, dva druhy za 9,90. Byla. To dobré začíná u nás.
10: E-kondomy.cz. Pokud si u nás z 20 000 položek nevyberete, tak vás kousnu. Diskrétně a online. E-kondomy.cz. Vše pro vaši lásku.
11: On air.
12: Online.
11: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio City Brno.
13: 10 hodin, krátké zprávy a Kuba Bělak. Maximální ceny pohonných hmot dnes opět o desítky haléřů klesly. Nejvyšší povolená cena nafty se snížila pod hranici 38 korun za liter. Zlevnila na 37 korun a 55 haléřů. Benzín mohou čerpací stanice prodávat nejvýše za 40 korun a 84 haléřů za liter. Počet podvodných SMSek roste, vedle toho se navíc začaly objevovat i podezřelé weby, některé se vydávají za portál dopravy. Je tedy pravděpodobné, že podfukáři sbírají přihlašovací údaje. Jak nenaletět, poradí mluvčí ministerstva dopravy Alena Míl.
14: Na portál dopravy je možné přihlásit se pouze přes adresu doprava.gov.cz. To přihlášení nikdy neprobíhá zadáním SPZ anebo čísla řidičského průkazu. Vždy je možné přihlásit se pouze pomocí prostředků identity občana, mobilním klíčem e-governmentu, bankovní identity a podobně.
13: Vždy si raději překontrolujte adresu webu, kam se potřebujete přihlásit. V Bruselu dnes začíná dvoudenní summit EU. Unijní prezidenti a premiéři se budou zabývat konkurenceschopností, příštím dlouhodobým rozpočtem EU, ale taky situací na Ukrajině a vývojem na Blízkém východě. Česko bude zastupovat premiér Babiš. Čeští fotbalisté dnes nastoupí na mistrovství světa proti Jihoafrické republice. Bude to druhý zápas našich ve skupině a hodně napoví o tom, zda Češi projdou do vyřazovací fáze. Zápas se bude hrát v Atlantě, výkop je v 18 hodin našeho času.
0: No u těch čísel zůstaňme, protože aktuální hodnoty na teploměrech se nejen v Brně, ale na celé jižní Moravě pohybují už okolo 24 stupňů. Odpolední maxima 29. Dneska možná pár mraků ještě na nebi uvidíme, ale zítra bude úplně vymeteno. Nemyslíme v hlavách, ale samozřejmě na nebi. Bude jasno a teploty překročí 30 a měly by se zastavit až na nějakých 33.
11: Hit Radio City Brno.
0: Kdyby do další hodinky dopoledního vysílání skvělá muzika nebude chybět, ať už bude od Pink, Flipside a nebo Lost Frequencies.

0: Hit Radio City Brno.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.
2: Happy birthday. See, make a wish.

Kávu pro všechny, kteří mají možná jednoho z nejlepších kamarádů, kamarádek, ale jsou single. A pořád si lámete hlavu, jak je možný, že tento dokonalý člověk je stále sám. Jak by si zasloužil nějakého správného partnera, ale pořád se ho nedaří a nedaří najít. Takže přátelé, jdeme na věc. Pokud máte single kámoše, můžete ho ukázat světu, a to na akci Pitch Your Single Friend, kde lidé prezentují své nezadané přátele, a teď bacha, pomocí PowerPointové prezentace. Jako já PowerPointové prezentace nenávidím, ale vím hned o dvou lidech, u kterých bych se na PowerPointové prezentaci tak vyřádil, že bych jim těch kámošů a budoucích partnerů, manželů, manželek, našel klidně milion. Takže přátelé, pokud chcete svému kamarádovi nebo kamarádce najít partnera, tady je postup, jak ho v Brně originálně zadat. Takže vytvořte krátkou 3 až 5 minutovou prezentaci v PowerPointu nebo v Canvě. Během večera v baru anebo klubu, většinou se to dělá v klubku na Vlněně, představíte jejich zájmy, silné stránky i to, koho hledají. No a následně po prezentaci proběhne volná zábava, kde se s nimi můžete, respektive s těmi vašimi nejlepšími kamarády, mohou ostatní zájemci seznámit. Veškeré informace najdete na instagramovém profilu pitchyourfriend.cz, nebo je to bez tečky, je to pitchyourfriend.cz, a tam už dejte sledovat a tam už samozřejmě najdete další termíny těchto událostí, kde si myslím, že o zábavu a hlavně potenciál pro vaše nejlepší kámoše rozhodně nebude nouze.

0: Kde udat svoji single kamarádku nebo kamaráda, to jsme si před několika málo minutami v dopoledním vysílání Hitrádia City Brno řekli na akci Pitch Your Single Friend CZ. Najdete to taky na Instagramu, ale kde vlastně udat další 500 korunovou poukázku do restaurace, bistra či kavárny zdarma? No tak to samozřejmě taky víme kam, anebo komu, anebo kde vlastně tuto 500 korunovou poukázku udat. Jednomu z vás, kteří jste registrovaní do soutěže Nevaříme, posloucháme na www.hitradiocitybrno.cz a já se o to pokusím už za pár okamžiků, takže berte telefony, jdu volat.
1: Ubrnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
2: Vyberte si třeba hrachové lusky, kilo za 99,90 a cibuli lahůdkovou, svazek za 12,90 až do 23. června.
1: Čerstvé jako z Kauflandu.
3: Co kdyby se hudba dala tvořit dotykem, pohybem i vlastním srdcem? Od května do září se Loutský klášter ve Znojmě promění v laboratoř zvuků. Interaktivní výstavu, kde se z vás stává dirigent, skladatel i vědec. Dirigujte orchestr, tvořte hudbu světlem, nechte si složit skladbu umělou inteligencí nebo objevte svět zvukových experimentů. Otevřeno denně od 4. května do 30. září. Laboratoř zvuků. Hudba, kterou zažijete na vlastní kůži. Znojemská beseda CZ.
4: Není nic příjemnějšího, než se za letního dne ponořit do chladivé, křišťálově čisté vody. A takovou vodu můžete mít i vy ve vašem bazénu. V odborných centrech Bauhaus máme připravenou bohatou nabídku bazénů, filtrací a další potřeby pro letní radovánky.
5: Bauhaus, když se to má podařit.
6: Týden pro vaši zdravou krásu je tady. Dermotýden v lékárnách Dr. Max, to jsou oblíbené dermokosmetické značky za výhodné ceny. Přijďte si pro své kosmetické favority. Akce probíhá od 15. do 21. června v lékárnách Dr. Max pro členy klientského programu.
7: Právě jste naladili Rádio Fortuna. Tady servírujeme ty nejlepší fotbalové hity. Držte se, bude to jízda! Vsadím se, že vás tohle zvedne ze sedačky. A teď všichni, mexická vlna. Tohle bude dlouhá noc.
8: Fortuna, dostane tě do hry. Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti osob mladších 18 let na hazardní hře.
9: V Makro nakoupíte kvalitní pohonné hmoty za jedinečné ceny. Nyní Natural 95, litr za 35,50 a nafta za 32,50 s DPH. Natankujte si od čtvrtka do neděle i bez makrokarty. Zároveň vás zveme na výhodné nákupy. Více na makro.cz.
10: Hledáte práci v Brně? V prodejnách Lidl obsazujeme volná místa. Zveme vás na náš náborový den. Přijďte se zeptat na vše, co vás zajímá. V pátek 19. června od 10 do 17 hodin do prodejny Brno Dornich 451. Více najdete na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí.
11: Podnikám a potřebuju půjčit, ale banky na mě kašlou.
12: Řešení je úvěr od Acema.
11: Ale já potřebuju půjčit hodně.
12: Řešení je Acema.
11: Ale já potřebuju půjčit tak 10 milionů.
12: Řešení je Acema.
11: A co když potřebuju 20 milionů?
12: Řešení je Acema.
11: A 30?
12: Acema.
11: A 40?
12: Acema.
11: A 50?
12: Acema. Jde to i bez banky.
13: Housebrand Café, per favore.
14: Sí, signora.
15: Housebrand. Tuhle kávu si zasloužíte pít. Housebrandkáva.cz.
16: Vše, co potřebuji, za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 14,90. A madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 12,90. Lidl, to se vyplatí.

0: získá na 4 roky fotbalový trůn. Bavte se, fanděte a držte palce těm nejlepším hráčům Evropy s fotbalovým servisem Hit Rádia. Fotbal na Hit Rádiu City Brno.
1: Píská se poslední minuta. Výprodej matrací na matracezahubičku.cz. Využijte ceny před zdražením a dopravu zdarma.
2: Matracezahubičku.cz.
0: Hit Radio.
3: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Nevadíme, posloucháme.
1: Dívám se tak do tabulky výherců, jak zapisovali moji kolegové v době, kdy jsem tady nebyl, no a dařilo se velmi. Rozdávali se 500-korunové poukázky do kavárny No Feet, jak na běžícím pásu, tak doufám, že na to teďka navážeme a že budeme opět úspěšní a jednomu z vás uděláme poukázkou zdarma radost. Včera vyhrál Marek, tak si říkám, že bychom dneska mohli zkusit Janu. Jestli je single, anebo ne, to nevím, ptát se na to rozhodně ani nebudu, protože to mi nepřísluší, ale říkám si, že když už jsme mluvili o té akci Pitch Your Single Friend, tak když to tam klapne na základě PowerPointové prezentace o vašem nejlepším kamarádovi a najdete mu nějakou zpřízněnou duši, tak by mohli právě sem do kavárny No Feet, protože tam kromě snídaní, brančů, poledních meníček dělají taky rande na jsem to obkecal dost, už bys mohla vzít telefon a říct nevaříme, posloucháme. Tak poslední tutnutí a hotovo. Tak jsem dneska to štěstí nepřinesl po návratu za mikrofon Hitrádia City Brno, ale věřím, že závěr tohoto pracovního týdne nás zastihne se štěstěnou a že zítra ty dvě 500-korunové poukázky někomu dáme.
0: Nevaříme, posloucháme. Každé všední dopoledne na Hitrádiu City Brno.
2: Výjimečná kavárna No Feet na vás čeká na Vaňkově náměstí v Brně. Užijte si dokonalé branče, polední menu, domácí dezerty i večerní tapas s vodní dýmkou na letní zahrádce. Specializujeme se také na dětské oslavy s animátory, firemní meetingy, koncerty nebo rande na klíč. No Feet, kavárna, která se o vás postará.

0: tak už jsme se zase přiblížili ke 11:15 a tím pádem i celé a já budu pomalinku polehonku chystat opět aktuální zprávy, předpověď počasí a taky ten nejlepší dopravní servis z Brna a okolí. Takže pokud byste o něčem věděli, určitě dejte vědět a vaše dopravní info pošlete hlasovkou na nové WhatsAppové číslo 720 890 848. No a do té doby pro vás chystám kapelu Krištof, Kamrat a zazní taky Ella Anderson a Rudimental.
1: Vše pro vaši grilovačku pořídíte u nás. Tento týden Gemerka Botanica s optimálním poměrem hořčíku a vápníku za 12,90. Bohemia Mini, elegantní perlivé víno v plechovce za 26,90. A Budvar Výčepní, pivo z národního pivovaru za 9,90. Až do 23. června. Kaufland.
2: V realitách se nečeká, tam se jedná. Ale důležité je pochopit, proč lidé prodávají a co potřebují. Proto vždy začínám naslouchání. Mám silné reference a klienty, kteří se vrací i po letech. Jsem Lada Peková a prodám nemovitost dřív, než řeknete Šalina. Začněte na ladapeková.cz.
3: Dřív než začnou prázdniny, než zmizíš na dovolenou, než vypneš. Do Brna se vrátí MotoGP. Grand Prix České republiky už 19. až 21. června. Buď u toho. Vstupenky pořídíš na autodrombrno.com.
4: Zažijte magické večery pod hvězdami. Kultura pod hvězdami míří do Lednice. 1. až 3. července se promění zámek Lednice v hrad Karlštejn. Čeká vás slavný muzikál s Kateřinou Brožovou, Petrem Štěpánkem či Markem Vašutem a také skvělý muzikál Kleopatra. Vstupenky na kulturapodhvězdami.cz. Máte nápad, který může pomoci dětem, seniorům, komunitám, zvířatům nebo přírodě v Brně? Možná pořádáte komunitní akce, chcete pomoct svým blízkým nebo rozjet nový projekt. Nákupní centrum Královo pole spustilo dobročinný program. Krpole Grant. Podporujeme nápady, které mají srdce. Vybrané projekty získají až 200 000 korun a mediální podporu. Přihlášku a více informací najdete na krpolegrant.cz.
5: Skutečnost nebo jen sen? Váš sen o vysněné kuchyni máte na dosah. XXL kuchyně. Na českopolské hranici se vaše sny o nejkrásnější kuchyni stávají skutečností. Naše kuchyně a interiéry vyrobíme až o 50% levněji než v České republice. Jsme XXL kuchyně a těšíme se na vás v našem studiu o rozloze 800 metrů čtverečních. Nejlepší ceny, nejkrásnější a nejkvalitnější kuchyně. To jsou XXL kuchyně. Více na xxl-kuchyně.cz.
6: Zcela nová Kia K4 Sportswagon. Vůz, ze kterého nespustíte oči. Sportovní design a dynamika. Rozměrný interiér a technologie pro vaši bezpečnost. Velký vůz pro rodinu i podnikání. Kombi K4 Sportswagon. Již od skvělých 490 tisíc korun.
7: Kia. Movement that inspires.
8: Nová Kia K4. K vyzkoušení v Motortech v Brně.
9: Plánujete promoce? Oslavte je u nás! Restaurace U Lucerny nabízí ideální zázemí, slavnostní menu, příjemné prostředí i individuální přístup.
10: Nechte organizaci vašich promocí na nás a užijte si svůj velký den naplno. Promoce se slaví U Lucerny na adrese Veveří 20.
11: www.u-lucerny.cz.
12: Penny fandíme českému fotbalu. Proto dáváme zaměstnancům volno. Dnes v 17.30 zavíráme prodejny a jdeme fandit. Penny. Nakupte si dřív hezky česky.
13: Hit Radio. Proč vyrazit v červnu do Prahy? Protože tak dokonalý dům dětského štěstí jinde není. Vyhraj v rychlé pětce 5000 korun do Levels v My House of Fun a užij si svět her, zážitků a adrenalinu. Stačí 5 správných odpovědí a zábava ve splněném dětském snu může začít. Každé všední ráno ve snídani šampionů na Hit Rádiu.
14: V srdci Prahy je Maj, místo, kde se nenudíš, a to přímo na Národní třídě. Levels, Fly Vista, Back in Time a spousta dalšího. To je My House of Fun. Přijď se pobavit. houseoffunprague.cz.
13: Hit Radio City Brno.
15: Zlepši si náladu.
13: Zlepši si náladu.

život je krásný i na konci světa. Ve sbírce básní ta nejhezčí věta, máš křídla, tak léť, cestu znáš.

0: Za pár okamžiků odbije 11. A my se pustíme do poslední společné dopolední hodinky se čtvrtečním datem 18. června na Hitradio City Brno. No ale teď vám nabídnu opět ten nejlepší dopravní servis z Brna a okolí. D1, nejaktuálnější věc, 196. kilometr ve směru na Prahu. Tady došlo ke střetu osobáku s nákladňákem a blokovaný je jeden jízdní pruh. Počítejte tady se zdržením. Další problémy se trvávají na trase z Brna na Svitavy za Svitávkou v místě dopravního omezení. Tady je potřeba počítat se čtvrthodinovým zpožděním v obou směrech. No a vypadá to, že by to mělo být všechno, i když ne, ještě se mi tady ukázala jedna aktuální dopravní nehoda, a to je v Brně v Křižíkově ulici, kde došlo ke střetu dvou osobáků. Projíždí se kyvadlově. Vaše dopravní info posílejte hlasovkou na nové WhatsAppové číslo 720 890 848.
1: Bezpečnou jízdu vám přeje Direct Auto. Váš fair parťák při koupi ojetého i nového vozu. www.direct-auto.cz.
2: 3500 korun za váš vrak vám zaplatí Metal Šrot Tlumačov. Provádíme ekologickou likvidaci. 3500 korun. www.metalšrot.cz.
3: Franto, v sobotu zajedem pro tu ledničku.
4: Tam zas bude lidí. Domo Elektro má 55 druhů a dovoz až domů.
3: Fakt?
5: Lednice a mrazáky na domo-elektro.cz.
6: Výprodej a slevy až 50% na vnitřní stínění.
7: Žaluzie,
6: Žaluzie, rolety a sítě proti hmyzu. Žaluzie CZ.
8: Housebrand Café, per favore?
9: Si, signora.
10: Housebrand. Tuhle kávu si zasloužíte pít. Housebrandkáva.cz.
11: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například Hello ovocná svačinka různé druhy XXL balení za 10,90. Coca-Cola osvěžující nealkoholický nápoj 2 litry za 29,90. A Linteo Baby dětské vlhčené ubrousky za 19,90. Až do 23. června. Kaufland.
12: On air.
13: Online.
12: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio City Brno.
14: Krásné dopoledne, je 11 hodin. Tady jsou krátké zprávy a Kuba Bělak. Experti na problematiku závislostí souhlasí s vládními návrhy k větší regulaci kratomu. Jsou pro zavedení spotřební daně i důraznější a důslednější vymáhání nastavených pravidel. Staví se proti zákazu látky. Vláda mimo jiné navrhuje, aby kratom bylo možné legálně koupit až od 21 let, ne od 18. Digitalizace usnadňuje stále více běžných záležitostí. Třeba o nový průkaz pojištěnce dnes můžete požádat i online bez návštěvy pobočky. Jakým způsobem vysvětluje mluvčí Všeobecné zdravotní pojišťovny Viktorie Plívová?
15: Ztrátu, poškození nebo odcizení modré kartičky neboli takzvaného průkazu pojištěnce je třeba oznámit své zdravotní pojišťovně. Nový průkaz vám v případě VZP vystaví bezplatně zhruba do 3 týdnů. Než vám bude doručen, můžete si na pobočce požádat o vystavení dočasného papírového průkazu.
14: Člověk se může u lékaře prokazovat i přes aplikaci Moje VZP. Memorandum o porozumění mezi Spojenými státy a Íránem elektronicky podepsali americký prezident Trump a jeho íránský protějšek. Předběžná dohoda by měla vést k ukončení války. Švýcarsko pak potvrdilo, že v pátek bude hostit začátek mírových jednání USA a Íránu. Tenistka Nikola Bartuňková porazila na travnatém turnaji v Berlíně Belgičanku Mertensovou a postoupila do čtvrtfinále. V něm narazí na světovou jedničku Bělorusku Sabalenkovou. Neuspěla naopak Kateřina Siniaková.
0: Teploty rostou. Aktuálně měříme nejenom v Brně, ale na celé jižní Moravě okolo 25 stupňů. No a odpolední maxima vyšplhají až ke 30. No a zítra ještě výš, na 33 stupních Celsia. A zítra bude nebe bez mráčku.
12: Hit Radio City Brno.
0: No a 11. hodina dopolední se skvělou muzikou. Shawn Mendes a Camila Cabello. Kate Ryan a zazní taky česká poetika.

Novinka od kapely Poetika s názvem Blízko ve vysílání Hit Rádia City Brno s dopoledním čtvrtečním datem 18. června. Všichni moc dobře víte, že zítra. Zítra to, přátelé, vypukne. Ačkoliv město Brno MotoGP žije už několikátý den, oficiálně závody začínají zítra v pátek 19. června. A já mám tady důležitý vzkaz pro všechny výherce naší soutěže s Hit Rádiem a hlavně s MotoGP, že dneska odpoledne vám všem rozešleme lupeny, abyste to všechno stihli a mohli si MotoGP užít naplno. Každopádně já se chci vrátit ještě k jedné krásné věci, kterou si myslím, že moji kolegové nezmiňovali, protože Jihomoravský kraj je jako významný partner MotoGP nechal k příležitosti mistrovství světa silničních motocyklů vyrobit speciální závodní kombinézu a přilbu inspirovanou folklorními motivy regionu. Na projektu spolupracovalo hned několik subjektů, včetně designéra Jakuba Palečka a malé rečky Petry Buškové z Mistřína, která měla právě na starosti přípravu folklorních motivů. Podívejte se na internety, určitě jste to viděli, pokud ne, najděte to, je to nádherný. A ta kombinéza se bohužel na závodní dráze neobjeví. Originální sada jel od včerejška v dražbě na portálu Dobrobot. A výtěžek podpoří organizaci Ratolest Brno, která už více než 30 let pomáhá dětem a rodinám v náročných životních situacích v Brně a okolí. Tak třeba se zapojte a třeba, když přispějete nejvíc, právě tahle závodní kombinéza, včetně přilby, bude vaše a budete se výjímat na svých motocyklových výšťkách a budete opravdu za velký frajery. Nejenom kvůli těm folklorním motivům, ale hlavně kvůli tomu, že právě vy na Dobrobotu přispějete nejvíc.

0: policaj.
1: 4 minutky nám zbývají do 11:30. A co budeme dělat dneska odpoledne my všichni, a pevně věřím a doufám, že i vy všichni posluchači Hit Radia City Brno, to je víc než jasný. V 18 hodin se přikováme k televizi a budeme fandit české fotbalové reprezentaci na mundialu, tentokrát proti Jihoafrické republice. Špíl začíná v 18 hodin, takže naštěstí si nemusíme zase nařizovat budíky na 4 ráno a něco z toho fotbalu budeme aspoň trošku mít. Ale nejen fotbalem živa je kultura a sportovní prostředí Jihomoravského kraje. My se už za malou chvíli podíváme, co nám Brno a okolí nabízí na nadcházející víkend, a opět toho není málo.
2: Moje ruka!
3: Řešíte stavební řezivo nebo dřevo na topení? Tak už nic neřešte. Vila Jehnice prodává trámy, latě, desky i fošny s možností kvalitní impregnace pro vaši stavbu a štípané palivové dřevo. A to vše, včetně dopravy. Více na vilajehnice.cz.
4: Vila Jehnice, váš dodavatel řeziva a palivového dřeva.
5: Poznejte umění relaxace na brněnské přehradě. Vstupem do wellness centra Infinite Maximus se vám otevírají dveře k bublajícím termálním bazénům a rozlehlému saunovému světu. Uvolněte se na masáži, zažijte privátní koupel nebo se nechte unést kouzlem saunových ceremoniálů. Jsme tu pro vás. maximus.infinite.cz.
6: Silné ženy. Diskuzní a přednáškový cyklus Arnoldovy vily. O ženách, které předběhly svoji dobu. Celý program najdete na webu arnoldovavila.cz. Těšíme se na vás.
7: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
8: Vyberte si třeba hrachové lusky, kilo za 99,90 a cibuli lahůdkovou, svazek za 12,90 až do 23. června.
9: Čerstvé jako z Kauflandu.
10: Potřebujete obytný nebo skladový prostor? Nebo uvažujete o chatce na pozemek? Máme řešení. Obytné kontejnery Maxmodul.cz. Rozměry jsou od 3x3 až po 3x12 metrů a lze je libovolně spojovat. Kvalita skvělá a cena ještě lepší. Například kontejner 3x6 metrů za 120 000 korun bez DPH. V ceně balkonové a standardní okno, elektroinstalace a zateplení. Navštivte maxmodul.cz nebo volejte 608 672 116. Maxmodul.cz. Prostor bez limitů.
11: Znojmo slaví 800 let a zve na Znojemské historické vinobraní. Největší festival vína, historie a jedinečné atmosféry. Rybičky 48, Pem Rabbit, Fleret, Monkey Business, Vesna, Frago Union a spoustu dalších. Čeká vás 14 scén plných zážitků. Velkolepý průvod krále Jana Lucemburského i vinařské Mazhausy. 11. až 13. září ve Znojmě. Vstupenky zakoupíte v síti Go Out. Více na znojemskevinobraní.cz.
12: Jaké pantofle a kabelku na dovolenou? Jaké sneakersy na každý den? Objev sale na e-obu se slevami až do 50%. Najděte si své oblíbené modely a navíc z Modivo Club Gold získáš 10% zpět z každého nákupu. Nakupuj na e-obuv.cz i v kamenných prodejnách e-obuv ví.
13: Třídím doma, třídím venku, třídím, když venčím svoji fenku. Třídím v bytě, třídím na chatě, třídím v lese, třídím na maturitním plese. Třídím v leže, třídím u vody za běhu, třídím v létě, třídím v zimě na sněhu. Třídím skromně, třídím hodně. Mám tip, úplnou tuto sešlápnu, vytřídím každičkou plechovku. Třídění kovu je opravdu moje. Šetřím tím energii i přírodní zdroje. Vytříděný kov se už nikdy nestratí a v mnoha podobách se k nám zpět navrátí. Třídím vždy a všude, tak to bylo, je a bude. Má to smysl. Třiďte odpad.
14: Ekokom.
15: Tahické léto a fotbal z Praha už je tady.
16: Zábava vody tobogány.
17: Co vás čeká?
16: Porce exotiky a k tomu divoká řeka.
17: Plno tobogánů a skluzavek.
16: Tak všichni rychle do plavek.
17: Nemusíš mít letenku, na e-shopu kup si vstupenku.
16: Relax, drinky, animace.
17: To je nekonečné moře legrace jak z tahické pláže.
16: Tak co vy na to? Kdo z vás se ukáže?
15: Akvapalas Praha, tahické léto. Zábava na celý den. Více na akvapalas.cz.
18: Angry Birds, kosmetika, co má koule. Angry Birds, lousy, vůně, pot i sporek, žádný keci, funkční věci. Anagory, brds.cz.
19: Jaká byla dnešní snídaně šampionů na Hit Radio?
0: mléko. A pozor, na trhu je nové mléko.
14: Ale?
0: Švábí mléko.
14: Ne.
0: Švábí mléko, ano, slyšíte správně. Ne. Asi jak z názvu vyplývá, tak vám došlo správně, že to je mléko ze Švábů.
14: Počkej, ne.
0: Produkuje přesně tak, je to neuvěřitelný, ale. A já si představuju, jak by mohlo vypadat třeba to ráno doma, v našich domácnostech, jo. Žena křičí, miláčko, v kuchyni je šváb a ty, mega drahá, zrovna dělám snídaní a potřebuju ho podojit do mysli.
19: Dej si snídaní šampionů na Hit Radio. Od 6 do 9 s Michalem a Jasmin.

A víte co? Když už jsem vám sliboval pozvánky na akce, které se konají v Brně a okolí, tak se klidně s kapelou Jelen můžeme podívat do... A teď to hledám a teď mě tady vyběhlo nějaký okýnko s novinkama do newsletteru, vůbec to nepotřebujeme. 10. červenec, to chci říct, 10. července se můžete těšit na Jelen Fest z lásky k regionům, který proběhne ve Slavkově u Brna. To je asi ta nejbližší zastávka, na kterou můžete vyrazit. Ale teď zpátky k těm aktualitám. To, že probíhá akce při příležitosti MotoGP po celém Brně, o tom už samozřejmě víme. Samotný závod od 19. do 21. června. No ale není to všechno, protože tuto neděli bude Den otců. Ano, Den otců v neděli 21. června a my si ho budeme moci užít taky ve Vidě, ve vědecko-zábavním centru tady na Křížkovského ulici. Science show o světle pro nejmenší světlošky. Kutilská dílna neboli bastlírna, bublinové pokusy, venkovní expozice s vodními prvky a bude toho mnohem víc. Tak se podívejte na vida.cz, začíná se v 10, končí v 18. No a během tohoto víkendu probíhá také moje milovaná Kamenka Open, multižánrový festival, který vznikl z iniciativy místních obyvatel, kde kulturní dění tohoto typu neexistovalo. Klade si za cíl nejen představit brněnskou lokalitu Kamenné kolonie, ale také utužit sousedské a mezigenerační vztahy a nabídnout možnost realizace začínajícím umělcům. Objev brno.cz, tady se o tomto skvělým festiáku dozvíte víc.

0: Lenkyně Emptiness Machine v dopoledním vysílání Hit Radio City Brno a nebudeme to zdržovat, protože už máme minutku po 11:45, blížíme se do finále a já vás chci připravit na moji klasickou závěrečnou dopolední srdcovku. Já ji pracovně říkám Moja Petelica a věřím, že se vám dneska bude líbit, ale do té doby ještě Neko Santos Fastboy.
1: Dopravní hlídka Hit Radio City Brno. Kdo ví nejlíp, co se děje na silnicích Jižní Moravy? No přece ty. Tak buď kámoš a dej vědět, jaká je cesta. Dostaneš za to benzín zdarma. Napiš nám nebo pošli hlasovku na náš WhatsApp 720 890 848. O tom, kde jsi, jak se ti jede a kde jsou problémy. Každý den dáme jednomu z party naší dopravní hlídky plnou nádrž. Jsme Hit Radio City Brno. Tvůj parťák na silnicích Jižní Moravy.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 14,90. A madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 12,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Vedro jako na Sahaře? Máme pro vás řešení. Mobilní klimatizace Senkor vás ochladí doma, v kanceláři i na chalupě. Přenosná, ovladatelná i na dálku přes mobil. Mobilní klimatizace Senkor již od 5999 korun v prodejní síti Datart.
4: Senkor.
5: S Dormém zvládnete každou horkou noc v pohodě. A nejen tu. Připravte se na léto a využijte slevy až 60% v Dormeo. Vyberte si chladivý polštář, pohodlné přistýlky, prodyšné přikrývky a spousty dalších výrobků v našich mega slevách. Navštivte Dormeo.cz nebo prodejnu Dormeo v Brně na ulici Kobližná.
6: Dřív než začnou prázdniny, než zmizíš na dovolenou, než vypneš, do Brna se vrátí MotoGP. Grand Prix České republiky už 19. až 21. června. Buď u toho. Vstupenky pořídíš na autodrombrno.com.
7: Máme pro vás tip na zajímavé nemovitosti v nabídce MM Reality.
8: Byt 1 plus 1 v České Lípě za 2 310 000 korun, stavební pozemek v Jílovém u Děčína za 2 190 000, rodinný dům ve Slatinicích u Olomouce za 4 657 500 000, rodinný dům v Ústí nad Labem Krásném Březnu za 5 400 000 a garážové stání v Praze Čakovicích za 695 000 korun.
7: Aktuální nabídku všech nemovitostí najdete na mmreality.cz.
9: Hledáte práci v Brně? V prodejnách Lidl obsazujeme volná místa. Zveme vás na náš náborový den. Přijďte se zeptat na vše, co vás zajímá. V pátek 19. června od 10 do 17 hodin do prodejny Brno Dornich 451. Více najdete na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl, to se
10: vyplatí. Hej ty! Ne, ty. Chceš mít trenky, boxerky, ponožky a nebo třeba kalhotky se slevou 30%? Není problém. Klikni na trenýrkárna.cz, napiš kód rádio a jede to. 30% na všechno s kódem rádio. Dnes objednáš a zítra máš. Trenýrkárna.cz.
11: Přibalte dětem na prázdniny vyletněný balíček od Vodafonu. K mobilnímu tarifu dostanete neomezená data na léto a chytrý lokátor jen za korunu. Stavte se u nás v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
3: Vedro jako na Sahaře? Máme pro vás řešení. Mobilní klimatizace Senkor vás ochladí doma, v kanceláři i na chalupě. Přenosná, ovladatelná i na dálku přes mobil. Mobilní klimatizace Senkor již od 5999 korun v prodejní síti Planeo.
4: Senkor.
12: Hit Radio. Značka zmizela. Mapa nedává smysl a signál zůstal dole pod kopcem. Bludný kořen si překročil už 4x a žena hrozí rozvodem. Někdy se z nejspackanějšího výletu stane ten legendární, na který nezapomeneš. Hit Radio a 4Camping ordinují terapii venkem. Napiš nám na náš web tvou vzpomínku na nejspackanější výlet a vyhraj luxusní výbavu od 4Camping na další dobrodružství. Terapie venkem na Hit Radio.
7: Terapii venkem i soutěžní ceny přináší 4Camping. Vybavte se na všechny cesty na 4Camping.cz a zkoušejte na prodejnách po celém Česku.
4: Hit Radio City Brno.
13: Zlepši si náladu.
4: Zlepši si náladu.

0: První srdcovka na čtvrteční poledne, 12 hodin 6 minut. Na Hit Rádiu právě ty slyšíte rok 1985. Sandra, In the Heat of the Night.
1: Největší hity,
2: největší srdcovky.
0: A my pokračujeme dál. Přišla mi krásná zpráva od Karla na 777-937-777, tedy na WhatsApp Hit Rádia, a píše, ty jsi si aspoň v autě mohl otevřít okno. Já dneska jezdím sem a tam autobusem jako cestující a je to pošušňáníčko. Tak zdravím. Dobře, tyjo, Kájo, tak škoda, že nejsi Láďa. To bych tady pro tebe měl hned další srdcovku, kterou jsem teda připravil. Ještě navíc pro vás, kdo teda jezdíte autobusem samozřejmě, ale zároveň i pro vás, kdo máte rádi fotbal a pivo a klobásu, tak tohle je taková jakože vyloženě česká, která se dneska hodí, když nám kluci nastupujou do dalšího zápasu v rámci mistrovství světa. Od 18 hodin hrajeme proti JAR. No a tak si tady dáme srdcovku, kterou byste dneska na Hit Rádiu asi vůbec nečekali. Píše se rok 1993 a tenhle frajer s celou svojí partou jdou na pianovku. Tři sestry na Hit Rádiu.

0: Almost Lover, velká romantika z roku 2007, tady u nás na Hit Radio.
1: Největší hity, největší srdcovky.
0: To byla zpěvačka, která si říká Fine Frenzy a zároveň není jen zpěvačkou, ale také i herečkou. A jestli máte rádi Harryho Pottera a tady ten svět kolem, tak to jste ji určitě viděli. Protože například hrála ve filmu Fantastická zvířata a Kde je najít. A teď v rychlosti, jestli si vybavíte některé ty filmové role, tak byl tam takový ten chlap, že jo, který se zabouch tam do nějaký tý paní, která uměla čarovat a tam měla mladší sestru. No a to je právě ona. To je právě tato zpěvačka, která si tu mladší sestru zahrála. Potom pochopitelně hrála i v dalším díle The Crimes of Grindelwald a tak dále a tak dále. A my vlastně jako teď v našich srdcovkách chviličku zůstaneme u zpívajících herců, anebo obráceně u jak to říct? Jsou zpívající herci, anebo jsou zpěváci, co hrajou. A tady to bylo tak, že nejdřív to byl zpěvák a pak se z něj stal hollywoodský herec. No, zpěvák, spíš rapper. Marky Mark, tedy Mark Wahlberg, herec, kterýho nemusím dlouze představovat, je to úplně jasný, tak dáme si jeho předchozí, předešlý život ještě předtím, než se stal hollywoodskou hvězdou. A to naspíval samozřejmě fantastický duet Prince Eitel Joe společně s ním Happy People. No a tak si to dáme i dneska. Tak máte taky trošku úsměv na rtech. Chceme vidět a slyšet jenom Happy People, jenom šťastní lidi. Tak tady to je.

0: Když se spojí dva ultra skvělí umělci, tak je to dokonalost sama. Paul McCartney a Michael Jackson. Say, say, say.
1: Srdcovky Hit Rádia.
0: To byla pátá srdcovka na Hit Rádiu a zároveň to opravdu nebyl žádný DJ remix. To skutečně nahráli Paul McCartney a Michael Jackson spolu v 80. letech. A není to vlastně jako jejich první duet. Ještě měli jeden, který byl o rok předtím, než vydali Say Say Say. Mimochodem Say Say Say tak se objevil na desce Paula McCartneyho a ten jejich první duet, tak ten si zase dal Michael Jackson na svou desku a to na legendární desku Thriller. Ta píseň, jejich společná, úplně první, tak se jmenuje The Girl Is Mine. Kdyby náhodou jste si to někdy chtěli poslechnout, a nebo si to dáme třeba zítra i v našich srdcovkách, protože za mě Michaela Jacksona nikdy není dost. A to samé platí i pro Paula McCartneyho. Co byste chtěli slyšet dneska za srdcovku na přání? 777-937-777 je číslo na WhatsApp Hit Rádia. Jsem tady jenom pro vás, takže si můžete vybrat, cokoliv budete chtít, cokoliv, co vám udělá radost. Napište mi to, nebo pošlete hlasovku a za chvíli to možná uslyšíte u nás v našem vysílání. A pokud ano, tak ještě navíc vám k tomu přihodím 4 lístky na červencový multižánrový fantastický hudební festival Vysočina Fest.
2: V realitách se nečeká, tam se jedná, ale důležité je pochopit, proč lidé prodávají a co potřebují. Proto vždy začínám naslouchání. Mám silné reference a klienty, kteří se vrací i po letech. Jsem Lada Peková a prodám nemovitost dřív, než řeknete šalina. Začněte na ladapeková.cz.
3: Na velikosti? Záleží. Proto je šířka našeho sortimentu opravdu veliká. E-kondomy.cz. 20 000 položek pro vaši lásku skladem a diskrétně.
4: Kdo šetří, má za 3.
5: Za 500, maxi za 500. Při nákupu v Baumaxu nad 5000 dostaneš slevu 500 korun na další nákup. Ale pozor, akce platí jen do 21. června.
4: Super, jedeme hned. Dnes nakoupíme.
5: Zítra ušetříme.
4: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
6: Tak co, děcka? Zajedem si do wellnesska? Za vodou a pohodou. Pryč od nudy přesně tudy.
7: Kudy?
6: Děcka, všechny cesty vedou dneska do Kuříma, do wellnesska. Wellnesskurim.cz.
8: Trenýrkárna.cz.
9: Hej ty, ne ty, chceš mít trenky, boxerky, ponožky a nebo třeba kalhotky se slevou 30%? Není problém, klikni na trenýrkárna.cz, napiš kód rádio a jede to! 30% na všechno s kódem rádio. Dnes objednáš a zítra máš.
8: Trenýrkárna.cz.
10: Není nic příjemnějšího, než se za letního dne ponořit do chladivé, křišťálově čisté vody. A takovou vodu můžete mít i vy ve vašem bazénu. V odborných centrech Bauhaus máme připravenou bohatou nabídku bazénů, filtrací a další potřeby pro letní radovánky.
11: Bauhaus, když se to má podařit.
12: Konečně jaro. Šaty, sukně a co nohy bez punčoch? Zapomeň na klasiku. Přichází Airstocking. Punčochy bez spreji. Dokonalý vzlet během pár vteřin. Lehké, přirozené, bez pocení. Právě teď v našich textilních galanteriích Vido. Přijď si vyzkoušet. Vyber z 5 odstínů ten pravý a zažij pocit dokonalých nohou bez kompromisů. Textilní galanterie Vido v Brně nebo online na vidosy.cz. Vido. Styl, který drží krok.
13: Co se tady děje?
14: Co se chystá?
15: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
16: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
15: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
17: Pozor, pozor. Zahradnictví Spomyšl likviduje sklady. Musíme uvolnit místo novým rostlinám a to znamená slevy. Tisíce druhů rostlin se slevou až 70%. Stovky tisíc kusů skladem. Nakupujte online na zahradnictví Spomyšl.cz nebo přímo na prodejně.
18: Angry Birds, kosmetika, co má koule. Angry Birds, lousy, vůně, pot i sporek, žádný keci, funkční věci. Anagr i brds.cz.
1: Vše, co potřebuji, za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 14,90. A madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 12,90. Lidl, to se vyplatí.
7: Výprodej a slevy až 50% na vnitřní stínění.
8: Žaluzie,
7: Žaluzie, rolety a sítě proti hmyzu. Žaluzie, CZ.

0: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Rádio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu. Hit Rádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Rehab in my head na Hit Radio 12 hodin 35 minut.
1: Největší hity,
2: největší srdcovky.
0: Posloucháte srdcovky na Hit Radio s Jirkou Pelnářem a je před námi poslední srdcovka, která je na vaše přání. A tentokrát teda tak se vydáme do konce 90. let. A to se skupinou, kterou poslouchali holky a kluci ve chvíli, kdy poslouchali, tak to prostě jako o tom nemluvili. A Carlos už asi ví, že to bude právě jeho přání, protože píše: ahoj, rád bych si poslechl S Club 7. Je to mé drsné mládí. Poslouchal jsem to tak, aby to nikdo nevěděl, ale byla to skupinka, kterou jsem opravdu jako rád poslouchal. Prostě jim to šlapalo. Díky moc, Carlos. Tyjo, a jo, díky za tu odvahu, že jsi to takhle jako přiznal veřejně, protože já to úplně chápu. Já fakt neznám žádného kluka, co by veřejně tenkrát přiznal, že ho baví S Club 7. Já si myslím, že kdyby to u nás na základce někdo udělal, tak by prostě dostal všetně po tělocviku takovou bídu. Takže dobrý. Hele, dneska už si dospělej chlap, jo, dneska už si na to klidně můžeš i zatančit, když tě u toho nikdo neuvidí. Takže, Kájo, pro tebe S Club 7, Bring It All Back, konec 90. let. A je to skupina, kterou mimochodem založil stejný producent, jako dal dohromady legendární Spice Girls. A u toho to nikdo nevadí, jako nikomu nevadilo, když to poslouchali kluci. Zajímavý. No tak jo, tak pokud jste i vy měli někdy takhle nějakou svoji tajnou srdcovku, kterou jste si poslouchali potají, berte to, že to je i pro vás. Teď na Hit Radio, rok 98.

0: Tennis Wims Lose Control na Hit Radio. Je 12 hodin 43 minut.
1: Srdcovky Hit Radio.
0: A já se teda jako strašně musím smát, protože přišla mi zpráva od Lukáše, který mi posílá zprávu, která je vlastně přes nás, přes Hit Radio, určená Kájovi, který si, nebo Carlosovi, který si přál S Club 7 jako srdcovku na přání. Pokud jste neslyšeli, tak jenom v rychlosti zopakuju, že Carlos to poslouchal na tajňáka jako mladej, protože to nikomu nemohl říct, že se mu to líbí. A Lukáš píše, já vím, jaké to je, taky jsem poslouchal S Club 7 na tajno. Bylo to zvláštní, hrál jsem na počítači u našich v ložnici Mortal Kombat a u toho poslouchal tuhle skupinu. Závorka, jsem na holky, mám manželku a dvě děti. Takže zdravím, Carlose, není v tom sám. Boží, ale chlapi, teoreticky spolu někdy můžete vyrazit jako na pivo a poslechnout si u toho CDčko z Club 7 a vlastně kouknout i na nějaký ten seriál, že jo? Kdy oni tenkrát hráli. Nádhera, nádhera. A tohle jsou srdcovky na Hit Radio. Prostě je úplně jedno, kde jste, co děláte, jak dlouho to děláte, ale ta hudba nás spojuje všichni dohromady. Boží. Například Carlos, tak ten mi ještě posílal, že pracuje v Rakousku. Pozor, že nás poslouchá v Rakousku v autě. A že teda Rakušáci koukají jako blázni, když on na to trsal celou dobu v autě. To je boží. No tak jo, tak to se těším zase zítra, co nám srdcovky přinesou. Zítra vás čekají opět v pravé poledne ve 12 hodin tady na Hit Radio. A stejně tak jako dneska i zítra za srdcovku na přání posíláme 4 lístky na Vysočina Fest, který bude na začátku července. Budou tam fantastické kapely, včetně třeba Činasky, včetně skupiny Lucie a dalších. Podívejte se na webové stránky, ať víte, na co se můžete těšit.
2: Já, nový plot mám. Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, Tetětice u Kroměříže. PlotyDobrý.cz. Ploty Dobrý, všechno dobrý.
3: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
4: Vyberte si třeba hrachové lusky, kilo za 99,90 a cibuli lahůdkovou, svazek za 12,90 až do 23. června.
3: Čerstvé jako z Kauflandu.
5: S Dormém zvládnete každou horkou noc v pohodě. A nejen tu. Připravte se na léto a využijte slevy až 60% v Dormeo. Vyberte si chladivý polštář, pohodlné přistýlky, prodyšné přikrývky a spousty dalších výrobků v našich mega slevách. Navštivte Dormeo.cz nebo prodejnu Dormeo v Brně na ulici Kobližná.
6: Ráno vstanu a hned vidím svět krásnější. Není to jen tím, že mám dobrou náladu, ale také tím, že jsem po letech váhání využila služeb oční kliniky Oftal.
7: Oční klinika Oftal se specializuje na operace šedého zákalu, laserové a estetické operace. Vyzkoušejte naše služby a buďte spokojeni jako...
6: No jako já!
7: Oční klinika Oftal.
6: Pojďte s námi vidět svět krásnější.
8: Kam utíkáš?
9: Potřebuji vybrat žalusky a markýzy, ale jsem z toho zmatený.
8: Ale to přece není žádný problém. Stav se do H+M na Michalskou ve Znojmě. Mají veškerou stínící techniku od české firmy Klimax.
9: A rolety mají taky?
8: No jasně. Skrýnové rolety, hliníkové pergoly, venkovní žaluzie, markýzy, sítě proti hmyzu. Prostě na co si vzpomeneš. A za super ceny.
9: Tak to je paráda, jdu se tam podívat.
10: H+M. Studio stínící techniky na Velké Michalské ve Znojmě.
11: www.ham.cz.
12: Ještě nemáš lístky na Hrady? To je třeba napravit.
13: Dan Landa.
12: Mira.
13: Rybičky.
12: Migové.
13: Jdeme na Hrady.
12: 8 hradů.
13: 8 víkendů.
12: Muzika a pohoda celé léto po celé republice.
13: Dan Landa.
12: Harley.
13: Tomáš Klus.
12: Single X.
13: A pozor, lístky za nejlepší cenu koupíš jen do 25. června na www.hrady.cz.
14: Hlavní partneři Krušovice Bohem a Coca-Cola.
12: Tohle není jen festival, to jsou Hrady.
13: www.hrady.cz.
15: Hrdým partnerem festivalu Hrady.cz jsou Tesco Mobile a limitovaná edice SIM karty Extra Data. Jen u Tesco Mobile dostanete extra 30 GB dat gratis a opakovaně.
16: Popeyes přichází s novinkou Lime and Jalapeno. Šťavnaté kuře, svěží limetka a čerstvé jalapeños. Vše v jednom sendviči. Nebo vyzkoušej smažená jalapeños s dip and drip omáčkou. Užij si chuť Louisiany, která tě nakopne. Jdeš do toho? Lime and Jalapeno už čeká. Právě teď v Popeyes.
1: Franto, v sobotu zajedem pro tu ledničku.
11: Tam zas bude lidí. Domo Elektro má 55 druhů a dovoz až domů.
1: Fakt?
17: Lednice a mrazáky na domo.elektro.cz.
18: U nás Bile rozhodně nakoupíte výhodně.
19: Jihočeské trvanlivé mléko plnotučné v Bila klubu za 12,90 a velkopopovický kozel 11 kaplech při koupi balení za 16,75 za kus.
18: Bila. To dobré začíná u nás.
20: Hit Radio. Proč vyrazit v červnu do Prahy? Protože tak dokonalý dům dětského štěstí jinde není. Vyhraj v rychlé pětce 5 000 korun do Levels v My House of Fun a užij si svět her, zážitků a adrenalinu. Stačí 5 správných odpovědí a zábava ve splněném dětském snu může začít. Každé všední ráno ve snídani šampionů na Hit Radio.
21: V srdci Prahy je Maj, místo, kde se nenudíš. A to přímo na Maj Vista, Back in Time a spousta dalšího. To je My House of Fun. Přijď se pobavit. House of Fun Prague.cz.

0: Walker v závěru dnešního poledne, 12 hodin 59, posloucháte Hit Radio, před námi nejnovější zprávy a jdeme taky na silnice.
1: Máme pro vás nejlepší dopravní servis z Brna a okolí. Na Brněnsku mezi Židlochovicemi a Blučinou probíhají stavební práce. Počítejte tady s omezením. Vaše dopravní info nám dejte vědět na naše WhatsAppové číslo 720 890 848. Napište nám nebo nahrajte hlasovou zprávu.
2: Bezpečnou jízdu vám přeje Direct Auto. Váš fair parťák při koupi ojetého i nového vozu. www.direct-auto.cz.
3: Proleďte se na křídlech Pegasa rájem piva a gastronomie. Pegas, první moravský domácí pivovar se skvělými pivními speciály, výbornou kuchyní a komfortním ubytováním v centru Brna.
4: A vůbec, máš chuť na dobré škopek? Tak mazej do štatlu. Pegas, ochutnáš, podlehneš.
3: Hotel Pegas.cz.
5: Zavratné mega slevy!
6: Čím více nakoupíte, tím více ušetříte. Rozdáváme kupony na okamžité slevy až do 10 000 korun. U nás najdete svůj trend. Maverix. Buďte in.
7: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Uzené tofu Nature's Promise větší za 12,90 a rajčata keříková s apkou za 27,90. Albert.
8: 3500 korun za váš vrak vám zaplatí Metal Šrot Tlumačov. Provádíme ekologickou likvidaci. 3500 korun. www.metalšrot.cz.
9: I'm Miley Cyrus.
10: Hey, it's Teddy Swims.
11: Chceš si nechat zahrát hit podle sebe? Každou středu večer hrajeme na přání. Svůj hit si objednej na webu hitradio.cz. Hitradio.cz.
12: On air.
13: Online.
12: I v aplikaci Radia.cz. Hit Radio.
14: Je 13 hodin, dobré odpoledne u zpráv přeje Lucie Daňková. Sezóna letních táborů se blíží. Každoročně tam stráví část prázdnin více než 200 000 dětí po celé zemi. Nejdůležitější je vždy jejich bezpečnost a proto je důležité tábory hlásit příslušné hygienické stanici. Více už řekne mluvčí ministerstva zdravotnictví Renata Povolná.
15: Právě včasné nahlášení tábora hygienické stanici je důležitým předpokladem pro rychlou a koordinovanou reakci. Kontroly se zaměří nejen na hygienické podmínky a kvalitu stravování, ale také na personální zajištění a připravenost organizátorů řešit mimořádné situace.
14: A dále také na zásobování pitnou vodou nebo zdravotnické zabezpečení. Složením slibu se dnes ujme funkce nová veřejná ochránkyně práv Eva Kostolanská. Dosavadní právnička kanceláře ombudsmana nahradí Stanislava Křečka. Funkční období veřejného ochránce práv je 6leté. V Evropě jezdí desítky pravidelných nočních vlaků. Jejich aktualizovanou interaktivní mapu pro tento rok zveřejnila na svém webu organizace Back on Track. Nová mapa zobrazuje přes 200 spojení a má cestujícím usnadnit plánování cest. Teď se ještě podíváme k nám.
1: Naplánované omezení tramvají přes brněnské náměstí Svobody zatím nedojde. Záměrem se bude zabývat až nové vedení města, které vzejde z podzimních voleb. Přes náměstí Svobody projíždějí linky 4 a 9 a ve hře bylo třeba odklonění poloviny spojů na takzvaný malý okruh. Konkrétní řešení ale připravené nebylo.
11: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Rádia na Spotify a všech podcastových platformách.
1: V Brně a na jihu Moravy se postupně vyjasňuje a teploty zešplhají až na 30. Zítra čekáme i 35 stupňů Celsia.
11: Jirka Pelnář. Hit Rádio.
0: I po obědě pokračujeme dál, jsem rád, že posloucháte Hit Radio a to dokonce i na dovolené. Jako v práci, v autě, v kanceláři, to je jasný, ale že nám pošlete fotku přímo ze Sardinie, tak to jsem vůbec nečekal. Před chviličkou právě přišla fotka na WhatsApp Hit Radio 777-937-777 a to od Dominika s Dášou, kteří tady píšou, že posílají fotku V největším vedru na Sardinii šlapou po dálnici směrem k letišti a u toho poslouchají Hit Radio. No tak teda, moc vám to nezávidím, doražte hlavně v pořádku a jsem rád, že i takhle nás prostě jako ladíte, to je nádherný. Tak aby vám ta cesta utíkala, tak jenom pro vás posílám Chainsmokers a Coldplay, zdravím na Sardinii. No a my ostatní si za chvíli dáme nepopulární názor na Hit Radio, tak buďte s námi.
12: Hit Radio City Brno.

Chainsmokers a Coldplay na Hit Rádiu ve 13 hodin 8 minut. Normálně máme ve čtvrtek nepopulární názor až po druhé hodině odpolední, ale dneska ve dvě tak přijde můj vzácný host, a to Ondra Ruml, zpěvák. Budeme si povídat jednak o jeho turné a zároveň také o zbrusu nové písni, která je k filmu Bobule a Bobulky. Ano, Bobule tak mají pokračování, takže Ondra Ruml dneska po 14. hodině. A tak si dáme nepopulární názor právě teď. A pozor, nepopulární názor pro dnešní den je, že se přeceňuje jídlo od babiček. Jinými slovy, že prostě babičky jako neuměly zas tak dobře vařit. Myslíte si, že je to pravda, anebo ne? Dejte vědět, měli jste třeba babičku, která vám nikdy nevařila, anebo se to prostě od ní jako nedalo jíst a všichni kolem vždycky říkají, jo, moje babička a ten guláš od babičky, anebo ty lívance, anebo ty vošouchy a tak dále, to prostě nikdo to nedokázal už udělat tak jako babička. Anebo je to prostě opravdu tak, že se to jenom tak říká, je to mýtus. Ano, to je to správné slovo. 777-937-777 je číslo, sem ke mně do Hit Rádia. Tak dejte vědět. Teď Aneta. Zkus se

0: we can dance all night.
1: Miles Smith na Hit Rádiu ve čtvrt na dvě odpoledne. A co teda ty vaše babičky, uměly vařit nebo ne? Posloucháte pořad Nepopulární názor a nebojím se říct nahlas to, co si ostatní jen myslí a neřeknou, aby je za to nikdo nezhejtil v dnešní době. No a dneska teda říkám, že kuchyni babiček se přeceňuje. Nebylo to tak dobrý, jak všichni tvrdí. Byli jsme děti, měli jsme hlad, babička byla přísná a my jsme měli strach, tak jsme neměli na vybranou, než to všechno sníst a vylízat talíř a říct, jak to bylo fantastický. Co vy na to? Co si o tomhle názoru myslíte?
2: Ahoj Jirko, tak já můžu dosvědčit to, že to asi pravda je, protože moje babička vařit vůbec neuměla. To se s proměnutím nedalo ani žrát a nežrali to ani její kočky. Takže tak. Takže za mě to asi pravda bude. Ahoj.
1: Díky za hlasovku. Můžete poslat i vy vaši zprávu nebo hlasovku na WhatsApp Hit Rádia 777-937-777. Další zpráva. Ha, tak tohle je u mě úplná trefa. Já měl babičky tři a z toho dvě vařily nic moc a od třetí mi vyloženě nechutnalo. Další zpráva. Aviky, já mám báječnou babičku a její jídlo je, jak se říká, nebe v hubě. Myslím si, že ta léta praxe musí být někde znát. Takže za mě je jen málo babiček, které by neměly alespoň jedno bezkonkurenční jídlo, nad kterým by se někdo neolizoval, říká Lucie. OK, děkuji za ten názor. To je názor z té druhé strany břehu, nebo z druhého břehu týhle řeky. Co si teda myslíte vy? Jak je to s těma babičkama? Jaké jsou vaše vzpomínky? Zavzpomínejte na Hit Rádiu přes WhatsApp 777 937 777.

0: Imagine Dragons na čtvrteční odpoledne 13.23 je aktuální čas. Posloucháte nepopulární názor na Hitrádiu a dneska je to o tom, že kuchyně babiček a jejich umění se prostě přeceňuje, jo? Že to prostě nebylo tak dobrý, jak všichni tvrdí to jídlo. Ptám se na vaše zkušenosti, tak opět pojďme na hlasovky, které posíláte na 777-937-777.
1: No, já si vaření od babičky moc nepamatuju, ale jedno, co mi utkvělo v paměti, je to, že když jsme šli k ní na oběd, když měla narozeniny, tak ona k tomu obědu udělala játra z rejží. A to bylo teda něco strašného, to dnes z toho mám trauma. Samozřejmě jsem nechtěla babičku jako urazit nebo aby byla smutná, tak jsem to snědla, ale já jsem se to musela jako strašně osolit. Pak to bylo až tak přesolený, abych to vůbec mohla sníst, takže by z toho bylo prostě blbě. Takže tohle mi utkvělo v paměti jako jídlo od babičky.
0: Boží, fantastický, díky za tuhle zprávu. Ještě Tomáš píše, díky, že jsi to řekl nahlas. Vnitřně mě vytáčí, jak všichni opěvují svoje babičky. Ta moje to byla Hitler v sukni a co uvařilo, se nedalo pozřít. Ale všichni jsme to museli sníst. Jednou jsem si narval tvrdý knedlíky do kapes a houbovou pseudoomáčku nalil do hrníčku, jakože mám čaj. A odešel jsem od stolu. Táta mi tenkrát záviděl a málem mě probodl pohledem, když viděl, že odcházím a on to musí celý dojíst. No tak další krásná vzpomínka, takže díky. Samozřejmě je tady potom spoustu zpráv, že vaše babičky uměly fantasticky, fantasticky vařit a nikdo je už nikdy nepřekoná. A to jsou samozřejmě jídla, které my pověsíme do té pomyslné síně slávy. A když síní slávy, tak si dáme i tu hudební Hall of Fame. Tady u nás na Hitrádiu Skript a Will.i.am, skvělý duet. Už za chvíli, tak buďte s námi. A babičky, děkujeme.
2: Není důležité, jak dlouho stojíš v koloně. Důležité je, jak se u toho cítíš. Kryjeme ti záda těmi nejčerstvějšími informacemi z cest a k tomu hrajeme hity, které tě dostanou ze splínu. Jsme Hit Radio City Brno a jižní Moravu známe jako svoje boty. Jsme tvoje nejlepší rádio na cestu domů.
3: Plánujete promoce? Oslavte je u nás! Restaurace u Lucerny nabízí ideální zázemí, slavnostní menu, příjemné prostředí i individuální přístup.
4: Nechte organizaci vašich promocí na nás a užijte si svůj velký den naplno. Promoce se slaví u Lucerny na adrese Veveří 20.
3: www.u-lucerny.cz.
5: Týden pro vaši zdravou krásu je tady. Dermotýden v lékárnách Dr. Max, to jsou oblíbené dermokosmetické značky za výhodné ceny. Přijďte si pro své kosmetické favority. Akce probíhá od 15. do 21. června v lékárnách Dr. Max pro členy klientského programu.
6: Vido, styl, který drží krok. Hledáte něco, co doladí váš styl? Nebo máte chuť tvořit? Ve Vido najdete punčochové zboží, doplňky a stylové kabelky, ale i vše pro šití, vyšívání, pletení nebo háčkování. Přijďte se inspirovat, vybrat si a udělat si radost ještě dnes. Těšíme se na vás na Rašínově 1 a Palackého třídě 80 v Brně nebo online na vidosy.cz. Vido, styl, který drží krok.
7: Máte nápad, který může pomoci dětem, seniorům, komunitám, zvířatům nebo přírodě v Brně? Možná pořádáte komunitní akce, chcete pomoct svým blízkým nebo rozjet nový projekt. Nákupní centrum Královo pole spustilo dobročinný program. Krpole Grant. Podporujeme nápady, které mají srdce. Vybrané projekty získají až 200 000 korun a mediální podporu. Přihlášku a více informací najdete na krpolegrant.cz.
8: Potřebujete obytný nebo skladový prostor? Nebo uvažujete o chatce na pozemek? Máme řešení. Obytné kontejnery MaxModul.cz. Rozměry jsou od 3x3 až po 3x12 metrů a lze je libovolně spojovat. Kvalita skvělá a cena ještě lepší. Například kontejner 3x6 metrů za 120 000 korun bez DPH. V ceně balkonové a standardní okno, elektroinstalace a zateplení. Navštivte MaxModul.cz nebo volejte 608 672 116. MaxModul.cz. Prostor bez limitů.
9: Hledáte práci v Brně? V prodejnách Lidl obsazujeme volná místa. Zveme vás na náš náborový den. Přijďte se zeptat na vše, co vás zajímá. V pátek 19. června od 10 do 17 hodin do prodejny Brno Dornich 451. Více najdete na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí.
10: Třídím doma, třídím venku, třídím, když venčím svoji fenku. Třídím v bytě, třídím na chatě, třídím v lese, třídím na maturitním plese. Třídím v leže, třídím u vody za běhu, třídím v létě, třídím v zimě na sněhu. Třídím skromně, třídím hodně. Třídím v práci, třídím ve škole, třídím, když řídím, i když jedu na kole. Vytřídím krabici od pici, i když se zřídím a mám malou opici. Třídím, když je mi pídně, třídím, když je mi krásně, dobrý texty recykluju a třídím špatný básně. Třídím vždy a všude, tak to bylo, je a bude. Má to smysl. Třiďte odpad.
11: Ekokom. Milí posluchači, rád bych vás pozval na letošní street party Minská Open 26.6. od 17 hodin. Tak jako každý rok bude vlastně celá ulice uzavřena. Hlavními taháky programu Burma Jones, Like It, Adam Jurica a Kapitán Demo. Spousta dobrého jídla, spousta dobrého pití. Zve vás starosta městské části Filip Lédr.
12: Hit Radio.

0: největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Jaká byla dnešní snídaně šampionů na Hit Rádiu?
1: A pozor, na trhu je nové mléko.
2: Ale?
1: Švábí mléko.
2: Ne.
1: Švábí mléko, ano, slyšíte správně. Ne. Asi jak z názvu vyplývá, tak vám došlo správně, že to je mléko ze Švábů.
2: Počkej, ne, ne.
1: Produkuje přesně tak, je to neuvěřitelný, ale. A já si představuju, jak by mohlo vypadat třeba to ráno doma, v našich domácnostech, jo. Žena křičí, miláčko, miláčko, v kuchyni je Šváb a ty, megodrá. Zrovna dělám snídaní a potřebuju ho podojit do mysli.
0: Snídaní šampionů na Hit Rádiu. Od 6 do 9 s Michalem a Jasmin.

13.37, posloucháte Hit Radio, Jirka Plnář je s váma a taky to obrovský vedro, který už se začíná projevovat a pořád, ale jsme na úplným jako začátku těch tropických teplot, který mají dorazit. Až 35 stupňů Celsia může být během nadcházejících několika dní. To je prostě masakr. Hlavně nezapomínejte dodržovat pitný režim a ideálně teda nějaký minerální vody, protože přeci jen to už jste pocítili dneska, někdy možná i doslova, jak člověk se potí, tak prostě ty minerální látky znídou pryč. No tak v tom případě to musíme doplňovat. Tak to jsem to vzal trošku navážno. A teď ta druhá věc, která jde ruku v ruce s letníma teplotama. No a to jsou letní hity a my pro vás chystáme tenhle víkend na Hit Radio Summer Party. To znamená, že uslyšíte jeden mega letní hit za druhým. Tohle je letní hit z roku 2015. Francouzský zpěvák a mega hit Maki.

0: Kabát na Hit Rádiu. Naší hudební scéně kaváti, to už je prostě česká klasika, asi jako guláš z pěti. Ten si v těch vedrech nedáme. Taky nemáte chuť k jídlu, když přijdou ty tropy. Taky byste do sebe nejradši dali, já nevím, kilo zmrzliny a 3 kila melounu, ale prostě ten oběd do sebe nenasoukáte. Nechutná vám to, jak to jídlo je horký, těžký. Asi je to jako normální. Já to řeším teď z toho důvodu, že jsem akorát zaslouchal před chviličkou rozhovor mých kolegyň, který tady na chodbě řešili to, jaký saláty budou dělat na příští týden. A to byl těstovinový studený salát a zeleninový salát a jeden salát za druhým. Tak pánové, pokud jste na tom vlastně jako stejně, že byste si ten salát normálně jako nedali, neudělali, ale prostě máte hlad, ale jenom vám to jídlo nechutná. Zeptejte se v práci vašich kolegyň, co byste si měli na příští týden dát k obědu. Akorát potom, pozor, tenkej led, nechoďte domů a neřekněte, že třeba vaše kolegyně Jitka vám teď poradila, že by vám měla vaše paní udělat k obědu nějaký studený těstovinový salát. Jo? A nebo ještě horší příklad je, když si ho začnete dělat ten salát sám a přijde vaše paní a řekne, prosím tě, Frato, co to děláš? Říkáš, no, to mám recept tady od Jitky na těstovinový salát. Já vám garantuju, že pak už vás nějaký tropy vlastně vůbec nemusí trápit, protože vy se jich vlastně ani nedožijete. Tak jenom našlapujte opatrně dobrou chuť k jídlu a za chvíli další hity Benson Boone, Beautiful Things a ve 14 hodin Ondřej Udomil tady živě ve studiu Hit Rádia.
1: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozbalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
2: Česká profesionální kosmetika, která podtrhne vaši krásu. Syncare, dermokosmetika, biokosmetika a nově i hotelová kosmetika. Syncare, téměř 30 let pečujeme o vaši pleť. www.syncare.cz.
3: Dřív než začnou prázdniny, než zmizíš na dovolenou, než vypneš. Do Brna se vrátí MotoGP. Grand Prix České republiky už 19. až 21. června. Buď u toho. Vstupenky pořídíš na autodrombrno.com.
4: Zažijte magické večery pod hvězdami. Kultura pod hvězdami míří do Lednice. 1. až 3. července se promění zámek Lednice v hrad Karlštejn. Čeká vás slavný muzikál s Kateřinou Brožovou, Petrem Štěpánkem či Markem Vašutem a také skvělý muzikál Kleopatra. Vstupenky na kulturapodhvězdami.cz.
5: Biskupský dvůr se každé léto promění v otevřené divadlo. I letos se tu můžete těšit na balet NDB. Uvidíte juniorský soubor a nebude chybět ani Romeo a Julie. Balet, který má v kulisách Petrova své zvláštní kouzlo. Od 14. do 19. července na Biskupském dvoře. Partnerem baléta je Motortek.
6: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například Kofola 2 litry za novou běžnou cenu 29,90. Nebo čerstvá vejce velikosti M 10 kusů za novou běžnou cenu 49,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
7: Popeyes přichází s novinkou Lime and Jalapeno. Šťavnaté kuře, svěží limetka a čerstvé jalapeños. Vše v jednom sendviči. Nebo vyzkoušej smažená jalapeños s dip and drip omáčkou. Užij si chuť Louisiany, která tě nakopne. Jdeš do toho? Lime and Jalapeno už čeká. Právě teď v Popeyes.
8: Vedro jako na Sahaře? Máme pro vás řešení. Mobilní klimatizace Senkor vás ochladí doma, v kanceláři i na chalupě. Přenosná, ovladatelná i na dálku přes mobil a navíc cenově dostupná. Již od 5999 korun. Koupíte na senkor.cz.
9: Senkor. Pozor, pozor. Zahradnictví Spomyšl likviduje sklady. Musíme uvolnit místo novým rostlinám a to znamená slevy. Tisíce druhů rostlin se slevou až 70%. Stovky tisíc kusů skladem. Nakupujte online na zahradnictvíspomysl.cz nebo přímo na prodejně.
10: Objevte svět potěšení a smysl u prádla, kosmetiky až po produkty, které rozproudí vaši fantazii. Růžový slon vám bez ostychu poradí. Udělejte si radost na www.růžovýslon.cz.
6: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 14,90. A madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 12,90. Lidl, to se vyplatí.
11: Nezapomeňte každé pondělí a neděli odpoledne na Hit Rádiu poslouchat pořad To musíte zažít se Slevomatem. Čekají vás čerstvé tipy, nové akce a spousta inspirace, kam vyrazit a co si dopřát. Více na slevomat.cz. To musíte zažít.

0: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Máme pro vás nejlepší dopravní servis z Brna a okolí. V Brně v ulici Skořebka mezi křižovatkami s Vlhkou a s ulicí Koliště probíhají stavební práce. Vaše dopravní info nám dejte vědět na naše WhatsAppové číslo 720 890 848. Napište nám nebo nahrajte hlasovou zprávu.
1: Mami, proč máme všechno od konceptu?
2: To jen se zeptej, tatínka.
3: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
4: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
5: Hausbrand Café per favore?
6: Si, signora.
7: Hausbrand. Tuhle kávu si zasloužíte pít. Hausbrandkáva.cz.
8: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
9: Vyberte si třeba hrachové lusky, kilo za 99,90 a cibuli lahůdkovou, svazek za 12,90 až do 23. června.
10: Čerstvé jako z Kauflandu.
11: Jak ty ještě pořád věříš, že značkový hadry jsou kvalitnější? Já ne, oblíkám se bez potisku. www.bezpotisku.cz
12: V Makro nakoupíte kvalitní pohonné hmoty za jedinečné ceny. Nyní Natural 95, litr za 35,50 a nafta za 32,50 z DPH. Natankujte si od čtvrtka do neděle i bez makrokarty. Zároveň vás zveme na výhodné nákupy. Více na makro.cz.

0: sme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia CZ. Zistíš, co sme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoli přes Rádia CZ. On air.
1: Online.
0: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
2: Je 14 hodin, dobré odpoledne u zpráv, přeje Lucie Daňková. Premiér Andrej Babiš žádnou výměnu ministrů neplánuje. Uvedl to před poledním odletem na evropský summit v souvislosti s dopisem, který napsal ministrovi zdravotnictví Adamu Vojtěchovi. Obdobné dopisy píše i dalším členům vlády. Vysvětlil to jako svou metodu práce a snahu o efektivitu. Podle Babiše odvádí Vojtěch dobrou práci. Letní vedra zvyšují riziko zkažených potravin. Odborníci proto připomínají, že právě během horkých dnů je potřeba věnovat větší pozornost skladování a přípravě jídla. Podle Lucie Korbeliusové z D-testu začíná prevence už v obchodě.
3: Odborníci doporučují vkládat chlazené a mražené výrobky do košíku až na konci nákupů, aby strávili mimo chladicí řetězec co nejméně času. Důležité je také správné skladování. Teplota v chladničce by neměla překročit 4 stupně, zatímco mrazák by měl udržovat teplotu minus 18 stupňů nebo nižší.
2: Při pobytu venku je potřeba uchovávat jídlo v chladících taškách. Desítky anglických fanoušků bez vstupenek se dostaly na mistrovství světa na včerejší zápas proti Chorvatsku, píše to list Daily Mail. Na stadionu v Dallasu se podle svědků snadno vyhnuli kontrolám a nerušeně prošli do hlediště. Teď ještě pohled k nám.
4: Už zítra se opět po roce vrátí do Brna mistrovství světa silničních motocyklů. Oproti loňsku se tentokrát závody MotoGP konají už v polovině června. A Česko má zásadní želízko v ohni. Filip Salač chce ve třídě Moto 2 navázat neúspěch z předešlých velkých cen i z posledního závodu a zaútočit na stupně vítězů.
0: Chceš si nechat zahrát hit podle sebe? Každou středu večer hrajeme na přání. Svůj hit si objednej na webu hitradio.cz. Hitradio.cz.
4: V Brně a na jihu Moravy se postupně vyjasňuje a teploty se šplhají až na 30. Zítra čekáme i 35 stupňů Celsia.
0: Jirka Pelnář. Hitradio.
5: 14 hodin 3 minuty posloucháte Hit Radio a děláte dobře, protože právě teď můžu oficiálně přivítat ve studiu mého zásného hosta, na kterého jsem se těšil celý týden a konečně jsem se dočkal. Ondra Ruml je u nás ve studiu. Ondřej, vítej u nás. Už nám to všechno funguje.
6: Ahoj, jsem tady. Ahoj.
5: My si budeme povídat o koncertech v létě a ano, také o písni, kterou ty si naspíval pro pokračování filmu Bobule.
6: Ano.
5: Bobule a bobulky.
6: Je to tak.
5: Už jsi ten film viděl?
6: Ne, neviděl. Ten film se teprve natáčí. A já jsem úplně nadšenej, že vlastně my už máme písničku a film ještě není dotočený, ale mně se to líbí, protože my tou písničkou vlastně na ten film začínáme tak jako trochu poukazovat a vlastně tím dáváme najevo, že tady přijde nějaký film, ke kterému bude tahle písnička, která je o lásce v prostředí vinohradů a je taková letní, je to takový letní, skoro bych řekl, že to je hit.
5: Já jsem se na to musel hned zeptat na začátku, protože tohle je otázka, která nejčastěji přišla na WhatsApp Hit Rádia. Takže ne, žádný spoiler, nic se nedozvíte. Podrobnosti tedy za chviličku. Mým hostem je dnes Ondra Ruml.
0: Hit Radio City Brno.
5: A pokud dáte na WhatsApp 777 937 777. Teď Zain Asia, 14 hodin 4 minuty, posloucháte Hit Radio.

0: Od soumraku do úsvitu, Dusk Till Dawn na Hit Radio, Zain Asia ve 14 hodin 8 minut a mým dnešním hostem je Ondřej Ruml, tady u nás ve studiu Hit Radia. Ondřej, ještě jednou, vítej u nás.
1: Ahoj, děkuju.
0: Mám tady krásnou zprávu z WhatsAppu Hit Radia, kdy Lucie píše, zeptej se Ondřej, jak se má a co pořád dělá. Tak jak se máš a co pořád děláš?
1: Lucie, mám se skvěle a furt něco dělám, člověče. Nemám vůbec čas ani přemýšlet nad tím, co dělám, protože tak nějak automaticky furt něco dělám.
0: Před námi je léto, ty máš před sebou opravdu spoustu koncertních zastávek, tak na co ty se těšíš nejvíc?
1: No mě teď čekají za prvý teda velký koncert 15. července na Colors of Ostrava.
0: Jasně.
1: Asi v 16 hodin tam budeme na T-Mobile stage vlastně prezentovat moje nový album, který se jmenuje Vždycky toto bylo a které se nese v žánru elektropopu nebo artpopu, jak kdo to vidí. Takže na tohle se nesmírně těším a potom předtím a potom mě čekají koncerty jako předkapela kapely Činasky, z čehož mám obrovskou radost, protože samozřejmě není jednoduchý prezentovat novou hudbu a nový album. Já jsem přece jenom v těch uších a očích těch posluchačů, dejme tomu, zaškatulkovaný v nějakém žánru a tohle, co jsem teďka udělal, tak je něco, co možná moji příznivci třeba neúplně čekali. Takže pro mě každá tato možnost jako prezentovat svou hudbu více lidem je prostě k nezaplacení.
0: Je pravda, že ty jsi vykročil tím albem úplně jiným směrem, protože ano. Spousta lidí si tě vlastně fakt jako dává dohromady se šanzony a s divadlem a tak podobně, ale elektro? No, bylo to tam vždycky teda?
1: No, já jsem vždycky měl rád lidi jako Peter Gabriel nebo starý Genesis, měl jsem rád a mám pořád rád Björk, Davida Bowieho, takovou tu poetiku těch jako ne úplně třeba veselých písniček. Jasně. Baví mě takový ty hluboký zadumaný věci, které nemusí být vždycky jednoznačný význam, může to mít různý témata, které jsou takový podprahový, nemusí to být vždycky všecko jako jasný, že to třeba nutí i posluchače přemýšlet, takže jsem se vydal teďka touhle cestou, která mám pocit, že je mýmu srdci nejblíž, i když se to nezdá.
0: Hezky, tvému srdci nejblíž, to znamená, že to tam bylo vždycky.
1: No bylo, vždycky to tam bylo a proto se ta deska jmenuje Vždycky to tu bylo.
0: Teď, když budeš mít své koncerty, ať už to bude tvůj

0: koncert na Colors of Ostrava 15. července.
1: Ano.
0: A nebo jako předkapela na koncertech Činasky. Budeš prezentovat především nový album?
1: Budu prezentovat hlavně ty písničky z nového alba, ale přeci jenom to album má asi 40 minut a my potřebujeme těch minut víc. A zároveň třeba před Činaskama by se hodilo zahrát třeba i trochu jiný písničky, protože přeci jenom posluchači zase kapely Činasky jsou zvyklí na trochu jiný žánr, ale tím nechci říkat, že bych se nějak podbízel, jenom se chci dostat oslým můstkem k tomu, že na těch vlastně koncertech s Činaskama budeme rád i tuhle tu novou písničku, která se jmenuje K Vinohradům a která, jak jsme o ní mluvili před chvílí, je určená jako ústřední píseň filmu Bobule a Bobulky, který bude v kinech v roce 2027.
0: Ono se to hodí, oni mají zase víno, že jo, k seriálu Vinaři, takže tam bude jako krásná kombinace.
1: No.
0: Zároveň dostávám se tedy ke koncertu tvému a když si jako předkapela před jinou skupinou. Je to velký rozdíl pro tebe jako pro umělce?
1: No tak je to takový, že si připadáš, že si k někomu vlez domů a někdo má narozeniny a nikdo tě tam nepozval a ty tam jako seš, jo. A teď ty známí, že jo, tak jako koukaj, kdo to je, jako jo.
0: Jasně.
1: Ale já už jsem si tohleto jednou jako zažil, měl jsem štěstí a možnost vystupovat před francouzskou zpěvačkou Zaz tady ve Foru Karlín v Praze a právě s Looprem jenom a vzpomínám si, že krve by se ve mně nedořezal, ale že jsem si v nějakým půdu sebezáchovy pak vzpomněl na takovou formulaci, kterou jsem těm lidem řekl a to znělo nějak asi tak, jakože dámy a pánové, já vím, že všichni čekáte na zpěvačku Zaz, ale já jsem dostal možnost si před ní zaspívat a sáhněte si do svědomí, že kdyby vám někdo dal tuhle možnost, odmítli byste to, nebo byste toho využili. Jo, a oni se začali smát a říkám, tak teďka tu půl hodinku tady se mnou prostě vydržte. A oni se smáli, už vlastně to byl takový icebreaker, že vlastně ta atmosféra se pak jako rozvolnila a lidi byli spokojení a já taky. A takhle to dělám vlastně i před těma Činaskama.
0: No a před Činaskama budeš jenom s Looprem, anebo už ne? Máš za sebou pořádnej
1: orchestr? Tam právě budu mít normálně kapelu, mám, já tomu říkám mezigenerační kapela, protože klávesákovi je 20 a bubeníkovi Badimu Zbořilovi, který mimo jiné třeba bubnoval právě s kapelou AAR a je to můj opravdu blízký kamarád, tak tomu je 62. A on teda nepůsobí, on klame tělem, on cvičí každý ráno jogu, tímto zdravím Badyho, ahoj Bady, do Košíř. A takže vypadá velmi dobře na svůj věk, jo, a je to jeden z nejlepších bubeníků naší země, takže jako tam byla jasná volba, že tohle člověka tam musí mít.
0: To je krásný. Zítra a posíláme pozdrav Badymu, který zítra ráno bude dávat pozdrav slunci, až se pojede svojí další sestavou. No a my si dáme teď jeden song a pak se vrhneme na nejnovější píseň k nejnovějšímu dlouho očekávanému pokračování filmu Bobule. Tak buďte s námi.

0: taky trošku elektronické hudby. To tak jako tady jako dárek pro Ondře Rumla, který je mým dnešním hostem tady na Hit Rádiu. Elektronická hudba, tvý nový album je v tom elektropopu. Jo, ono je to asi jako
1: je to
0: celkem jedno. Nicméně, jdeme teď to na to zásadní téma a to je nová píseň K Vinohradu.
1: Ano.
0: Jak vzniká filmová píseň od A do Z? Můžeš nás provést?
1: Čověče, to je zrovna možná otázka na autora té písničky, kterým je pro mě tedy jako geniální songwriter Lukáš Janota. Lukáš Janota jsem zjistil nedávno, že je vlastně bývalá jako dětská hvězda. On hrál v nějakých filmech dětských, takový jako chlapec, blondětej, pohlednej. A dneska je to jeden z nejzásadnějších muzikálových herců v Brně a teď už i vlastně v hudebním divadle Karlín. Je to fakt šikovný člověk. Hraje mimo jiné i na saxofon. No a on mi vlastně na tu desku třeba, kterou jsem vydal, to vždycky to tu bylo, tak složil mi tam dvě písničky. Pak předtím mi složil single, který se jmenuje Na pokraji. A teď vlastně vyrobil tuhletu písničku, kterou zápětí asi uslyšíme. Já nevím, jak vlastně na to on jde, ale musím říct, že cokoliv mi pošle, tak je skvělý.
0: No, teď maličko teda odbočím zpátky k tvý desce, protože tam ty jsi si dělal hodně, hlavně hudbu, ale i některý texty jsi si tam dodával, ne?
1: No, my jsme na té desce dělali hudbu ještě s producentem Igorem Očopovským, tak jsme tak jako společně, já jsem vždycky přišel s nějakým nápadem, takhle, přinesl jsem text na papíru a věděl jsem už třeba z domova zhruba v jakém rytmu a v jaký náladě to chci mít a měl jsem v hlavě i nějakou melodickou linku. No a Igor vždycky si to jako poslech a v ten moment vzal třeba kytaru do ruky nebo začal na klávesách, našel nějaký zvuk a začal hrát. A vlastně takhle jsme to postavili vždycky, za jeden session jsme postavili vždycky jednu písničku. A co se týče těch textů, tak pak člověk, když to zpívá a už o tom přemýšlí jako o celku a jako o té skladbě, tak ti začne docházet třeba, že tadyhle ta fráze bych chtěla buď zkrátit nebo vyhodit,
0: jasně,
1: nebo tady bych potřeboval dopsat ještě nějaký kus, nebo tady ta písnička nemá refrén a potřebujeme ho. A tyhle ty věci jsem už potom dělal já, že jsem se jako nějakým způsobem naladil na ten verš, na ten styl vlastně těch písniček a dodělával jsem to tak nějak jako podle svého nejlepšího svědomí. Většinu těch textů, nebo ty texty, o kterém teďka mluvím, tak napsal Tomáš Teichner, to je jako fantastický textář, ale jak říkám, no, občas prskal, že mu do toho jako škrábu, ale nakonec jsme se nějak vždycky dohodli. No.
0: A to je přesně to, k čemu jsem se chtěl dostat. Jestli si mohl trošičku mluvit i do textu písně, kterou za chviličku slyšíme.
1: Ne, a tam to nebylo ani potřeba, tam je jako geniální v tom, že on ti to přinese na zlatým podnose a tvým úkolem je to jenom neskazit, jako když to zpíváš.
0: Jasně.
1: A je to ještě dost blbý, protože on to většinou nádherně naspívá, jako to demo, jo. Takže pro mě, jako pro člověka, který se tím zpěvem živí už 20 let, tak je vždycky po Janotovi něco naspívat, je jako fakt teda ošajstlich, protože mně se tak líbí vždycky ta jeho verze. Ale zase mi je to líto, že by to měl jako zpívat on, to mi by bylo líto.
0: Velmi upřímný Ondřej Romo. Nicméně, když ti přišla teda ta nabídka naspívat píseň k filmu Bobule, tak jak jsi se cítil?
1: Skvěle, my jsme u toho pili zrovna víno právě u Vica na vinařství tam v Mušlově, na Pálavě. Ale víš co, když ti tohle to řekne někdo takhle u vína večer, tak si říkáš, no jasně, to víš, jo, tak to počkej, jako,
0: zítra.
1: Takovýhle řeči už jsem zažil a tohle to, a kdo ví, jak to bude, jenomže ono to fakt se začalo opravdu rychle dít. A myslím si, že velkou ale měrou k tomu přispěl právě ten Lukáš Janota, který napsal tu krásnou písničku, ze který jsme se vlastně, když to poslal na WhatsAppu, to demo jenom, takový ten kousek naspívaný, tak jsme se z toho všichni jako normálně, jsme si z toho sedli na zadek. A byli jsme dojatí, jak je to krásný. A tím pádem vlastně bylo potřeba už na tom začít rychle dělat, protože jsme byli nedočkaví, jak to teda dopadne a jak to bude. A možná, že i to je důvod, proč ta písnička je venku jako dřív než ten film.
0: Hezky. Ty jsi také herec. Když tedy zpíváš filmovou píseň, tak jsi jenom zpěvák, anebo jsi částečně i tak trošku herec a představuješ si některé ty filmové role, prožíváš tu scénu, kterou vlastně jako zpíváš i herecky?
1: No, já si myslím, že tohle je klíč, teď jsi to vlastně řekl, to je klíč k tomu, jak dobře naspívat písničku, že ty vlastně musíš ten příběh, který sděluješ formou písně, vidět před očima. A nemusí to být, když je to písnička k filmu, tak nemusíš zrovna vidět ten film, ale ono stačí, když si přečteš ten text a pokusíš se vlastně v tom najít něco, co bezpečně znáš a co si v životě třeba zažil už. A s touhletou představou, opravdu konkrétní, klidně zavřít oči a mít to jako před očima jako obraz, s touhletou představou, když to začneš zpívat, tak většinou se to otiskne do té písničky.
0: Já tu píseň ještě neslyšel. Mm-hmm. Máme ji tady připravenou. Dnes ji i vy uslyšíte úplně poprvé. To znamená, že všichni na tom budeme úplně stejně. Je nějaká pasáž, nějaká část toho hitu, který v létě 100% bude obrovským hitem, která tebe baví nejvíc, na kterou se máme zaměřit?
1: No, tam je takový bridge, se říká, to je vlastně je C část, která se neopakuje, která je vlastně v druhý, ve třetí třetině té písničky, když to graduje, a tam je takový jako spochybnění, takový vybočení emoční, kdy vzhledem k tomu tématu, tak se tam jako najednou mluví o takových věcech, který každý třeba jsme někdy zažili a zažíváme a budeme to zažívat, a vlastně teď se mi to hrozně blbě popisuje, protože to je, kdybych popisoval obraz. Prostě je to potřeba slyšet.
0: My si to pustíme už za pár okamžiků. Já ti mezi tím jenom poděkuju za to, že jsi si našel čas a že jsi přijal pozvání sem k nám do studia Hit Rádia. Zároveň se těšíme na koncerty. Pojď ještě v rychlosti naše posluchače pozvat, kde se můžou podívat na seznam koncertů, kde ti můžou slyšet. S kapelou, možná i s Loopem.
1: Jo, určitě to bude, je to na mých stránkách. Na mých stránkách v sekci koncerty. Pokud to teda aktualizuju správně všecko, po tomhle rozhovoru tam rychle domů pojedu a pokusím se to aktualizovat, ale jinak samozřejmě budeme ve Slaném s Čiranskama, budeme v Olomouci, v Podštejně, v Šumperku a tak dále, tak dále.
0: Zároveň se asi dozvíte veškeré podrobnosti taky u tebe na Instagramu, na sociálních sítích.
1: Na Instagramu, na Facebooku a hlavně 15.7. pro vás všichni Colors Ostrava.
0: Nádhera. Ondřej Jurumel, píseň k Vinohradům. Film Bobule je takový malý národní poklad 21. století u nás. Jsme rádi, že bude mít další a další pokračování. To nejnovější se jmenuje Bobule a bobulky. Vyjde na začátku příštího roku a toto je poprvé v historii, co uslyšíte ústřední píseň. Ondro, ještě jednou děkuju za návštěvu.
1: Děkuju.
0: K Vinohradům.
2: Až tu někdo bude stát za 100 let a dívat se do údolí.

0: Riotě zve na Summer Party. Od pátečních 15 hodin ti až do nedělního večera budeme hrát jen ty největší letní hity posledních 30 let. Tohle není jen víkend, tohle je oficiální začátek léta. Summer Party.
1: Celý víkend jen na Hit Radio.
2: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
3: Vyberte si třeba hrachové lusky, kilo za 99,90 a cibuli lahůdkovou, svazek za 12,90 až do 23. června.
2: Čerstvé jako z Kauflandu.
4: Poznejte umění relaxace na Brněnské přehradě. Vstupem do wellness centra Infinite Maximus se vám otevírají dveře k bublajícím termálním bazénům a rozlehlému saunovému světu. Uvolněte se na masáži, zažijte privátní koupel nebo se nechte unést kouzlem saunových ceremoniálů. Jsme tu pro vás. maximus.infinite.cz
5: trenirkarna.cz.
6: Hej ty! Ne, ty. Chceš mít trenky, boxerky, ponožky a nebo třeba kalhotky se slevou 30%? Není problém. Klikni na trenirkarna.cz, napiš kód RADIO a jede to. 30% na všechno s kódem RADIO.
7: Dnes objednáš a zítra máš.
5: trenirkarna.cz.
8: Chcete zažít letní pohodu se stylovým zahradním nábytkem, vůní grilovaného jídla, terasu mít zastíněnou pergolou a večer svítit designovými lucernami? Přijďte si k nám do odborných center Bauhaus vybrat ze široké nabídky sezónního zboží a zažijte ji také.
9: Bauhaus, když se to má podařit.
10: Datart vyhlašuje Datart nákupy.
11: Slyším Datart nákupy?
10: Ano, Datart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Využijte je k pořízení superodolných chytrých hodinek Garmin Fenix 8 s výdrží až 29 dní.
11: To je mazec.
10: Datart, opravdový elektrospecialista.
12: Tahle nabídka na vás nepočká. Pevný internet od Vodafonu teď můžete mít už od 199 Kč měsíčně na první rok, ale jen do konce června. Tak neváhejte ani minutu a skočte si pro pevný internet do naší prodejny nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
13: Skvělá zpráva pro všechny znojemské seniory. Od 8. července město Znojmo spouští novou službu Senior Taxi. Potřebujete k lékaři, na úřad nebo do lékárny? Svezeme vás bezpečně a pohodlně. Pozor, registrace už běží. Přihlášku a další informace najdete na webu znojmocity.cz. S registrací vám rádi pomohou v Senior Pointu na náměstí Armády 8, kde získáte všechny podrobnosti. Senior Taxi Znojmo, vaše cesta bez starostí.
14: Hit Radio. Značka zmizela. Mapa nedává smysl a signál zůstal dole pod kopcem. Bludný kořen si překročil už 4x a žena hrozí rozvodem. Někdy se z nejspackanějšího výletu stane ten legendární, na který nezapomeneš. Hit Radio a For Camping ordinují terapii venkem. Napiš nám na náš web tvou vzpomínku na nejspackanější výlet a vyhraj luxusní výbavu od For Camping na další dobrodružství. Terapie venkem na Hit Radio.
15: Terapie venkem i soutěžní ceny přináší For Camping. Vybavte se na všechny cesty na forcamping.cz a zkoušejte na prodejnách po celém Česku.
16: Hit Radio.

0: poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. Hitrádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Nedávno tahle dvojka byla u nás ve snídaní šampionů na rozhovoru a vy jste mohli slyšet i půlnoční hřích jednak ráno. No a teď půlnoční hřích ve 3:15 skoro odpoledne. Já jsem Jirka Telnář, přeju vám pohodový zbytek dnešního dne. Zítra ve 12 na vás opět těším, dáme si srdcovky. Zároveň zítra probereme taky i dnešní fotbal. Od 18 hodin hraje česká fotbalová reprezentace druhý zápas na mistrovství světa. No a abyste to čekání do těch 18 hodin měli co nejpříjemnější, tak dál poslouchejte Hit Radio, protože od 15 do 18 je s vámi i naše odpolední show a i dneska mimo jiné pro vás bude mít další 2000 na tankování, když takhle řeknu jinými slovy, prostě plnou nádrž zdarma. Tady u nás na Hit Radio. Do zpráv do 15 hodiny ještě Rihanna, taky Swedish House Mafia s Johnem Martinem a já se tady ještě jednou na vás budu těšit zítra. Mějte se krásně, ahoj.
1: Už se to blíží. To nejlepší odpoledne na jižní Moravě.
2: I dneska pro vás chystáme odpolední show a mimo jiné budeme probírat, jak často jezdíte v Brně tágem.
3: Moc často ne, ale teďka jsem jela po dlouhé době a stálo to za to. Takže jestli máte nějakou i svoji historku z jízdy taxíkem, tak se o ní s námi podělte, po 15. to probereme.
2: Těšíme se, Igora Peťa.
4: Zlepši si náladu.
1: Hit Radio City Brno. Hit
4: Radio. S Dormeem zvládnete každou horkou noc v pohodě. A nejen tu. Připravte se na léto a využijte slevy až 60% v Dormeo. Vyberte si chladivý polštář, pohodlné přistýlky, prodyšné přikrývky a spousty dalších výrobků v našich mega slevách. Navštivte Dormeo.cz nebo prodejnu Dormeo v Brně na ulici Kobližná.
5: Silné ženy. Diskuzní a přednáškový cyklus Arnoldovy Vily. O ženách, které předběhly svoji dobu. Celý program najdete na webu arnoldovavila.cz. Těšíme se na vás.
6: Koubáme! Je to nepopsatelný vidět tu krásu ze zhora. Děkuju, Leničko!
7: Zase lítáš v oblacích.
8: Vzpomněla jsem si na ten let balónem od Go Balóny. A protože je teď na Allegrii v akci, tak letíme spolu!
7: Chcete také zažít nezapomenutelný let balónem?
8: Tak honem, ať vám neuletí! Právě teď je na Allegrii let balónem od 2850 korun.
7: Proleďte se třeba nad Poděbrady, Táborem, Českými Budějovicemi nebo si vyberte jinou z desítek lokalit po celé republice.
8: Více o akci na
9: firma na zážitky
8: CZ.
10: Hledáte práci v Brně? V prodejnách Lidl obsazujeme volná místa. Zveme vás na náš náborový den. Přijďte se zeptat na vše, co vás zajímá. V pátek 19. června od 10 do 17 hodin do prodejny Brno Dornych 451. Více najdete na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí.
11: Tahické léto v Aquapolis Praha už je tady!
12: Zábava vlny tobogány.
13: Co vás čeká?
12: Porce exotiky a k tomu divoká řeka.
13: Plno tobogánů a skluzovek.
12: Tak všichni rychle do plavek.
13: Nemusíš mít letenku, na e-shopu kup si vstupenku.
12: Relax, drinky, animace.
13: To je nekonečné moře legrace jak z tahické pláže.
12: Tak co vy na to? Kdo z vás se ukáže?
11: Aquapolis Praha, tahické léto. Zábava na celý den. Více na aquapolis.cz.
14: Chceš si dát skvělý kafe na cool místě?
15: Tak sáhni pro mobil.
16: S aplikací Kapka máš svou oblíbenou kávu, maču nebo limču na pár kliknutí, poznáš nová místa a nic víc neplatíš.
14: Jednoměsíční předplatné pro celé Česko.
16: S Kapkou máš kafe vždycky v kapse.
14: Více na předplatnenakavu.cz.
17: V Makro nakoupíte kvalitní pohonné hmoty za jedinečné ceny. Nyní Natural 95, litr za 35,50 a nafta za 32,50 z DPH. Natankujte si od čtvrtka do neděle i bez makrokarty. Zároveň vás zveme na výhodné nákupy. Více na makro.cz.
18: 3500 korun za váš vrak vám zaplatí Metal Šrot Tlumačov. Provádíme ekologickou likvidaci. 3500 korun. www.metalšrot.cz.
19: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti kilo za 79,90 a kapsičky pro kočky Felix 44 kusů s apkou za 269 korun. Albert. Dle srovnání k 10.6.
1: Hit Radio.
3: Go!
1: U
9: Už je to 20 let, co Česko naposledy bojovalo o světový fotbalový trůn. Od té doby jsme na světový šampionát čekali až doteď. Fotbalové mistrovství světa v Mexiku a Americe je tady. Bavte se, fanděte a držte palce českému týmu s fotbalovým servisem Hitrádia. Fotbal na Hitrádiu City Brno.
15: Píská se poslední minuta. Výprodej matrací na matracezahubičku.cz. Využijte ceny před

0: největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Dobré odpoledne, je vám taky taková hicna?
1: Ne, já si myslím, že je naprosto krásně. 28 stupňů je ideální třeba na nějaký takový jako piknik odpolední, co?
0: Ale já jsem viděl na ceduli MHD 34 na slunku.
1: Ne, ježi, jo, musíš se podívat. Ty už z toho vedra blbě vidíš.
0: Tak zapněte klimu, nezapomeňte, pouze 5 až 7 stupňů rozdíl oproti venkovní teplotě, ať nemáte rýmičku. Za volanty opět vyrážíme a samozřejmě zdravíme všechny, kteří nás ladíte. V Brně na Vídeňské, na úrovni hřbitova, ve směru do centra došlo k požáru osobního auta. Na místě policie a omezení tady může být ještě pár desítek minut. Také v Brně v Židenicích v Černovické ulici u nájezdu na Ostravskou havarovala dvě osobní auta. Na výjezdu z Blanska ve směru do Lipůvky se srazilo osobní auto s dodávkou. Máme tam omezení a malou kolonu. A pokud jedete po D1, tak 173. a půl kilometr ve směru na Brno. Tady máme práci údržby v takovém vedru, kluci, tak doufám, že se moc nepotíte. Kdybyste měli i dneska nějaké postřehy se své trasy, klidně nám pošlete hlasovku na 720 890 848 a i dneska pro vás za to
1: budete mít plnou nádrž zdarma.
0: Benzínu nebo nafty.
2: Bezpečnou jízdu vám přeje Direct Auto. Váš fair parťák při koupi ojetého i nového vozu. www.direct-auto.cz.
3: Angry Birds, kosmetika, co má koule. Angry Birds, housy, vůně, pot i sporek, žádný keci, funkční věci. Ano,

0: Jděte si své oblíbené modely a navíc Modivo Club Gold získá 10% zpět z každého nákupu. Nakupuj na eobuv.cz i v kamenných prodejnách eObuv V.
1: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan Qashqai se zvýhodněním až 190 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více na nissan.cz.
2: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Uzené tofu Nature's Promise větší za 12,90 a rajčata keříková s apkou za 27,90. Albert.
3: Teď je ten správný čas na mleté kuřecí maso z Klatov. Dobré kuře z Klatov. www.dzklatovy.cz.
4: Aplikaci Rádia CZ. Hit Radio City Brno.
5: Máme 15 hodin, krátké zprávy a Bára Purkartová. Výměna ministrů se nechystá. Premiér Andrej Babiš to dnes uvedl před odletem na evropský summit v souvislosti s dopisem, který napsal ministrovi zdravotnictví Adamu Vojtěchovi. Obdobné dopisy píše prý i dalším členům vlády. Vysvětlil to jako svou metodu práce a snahu o efektivitu. Také letos budou k vidění české korunovační klenoty. Vystavené budou ve Vladislavském sále Pražského hradu od 18. do 28. září. Klíčníci je slavnostně vyzvednou z korunní komory v katedrále svatého Víta v pondělí 14. září. Následující tři dny si je budou moci prohlédnout školní třídy. Minimální mzda se příští rok zvedne na nejméně 24 tisíc korun z letošních 22 400 korun. Píší o tom novinky.cz. Návrh vládního nařízení připravilo Ministerstvo práce a sociálních věcí. Podle něj má minimální mzda v příštím roce odpovídat bezmála 45% průměrné mzdy, zatímco letos je to lehce přes 43%.
6: Fotbalový servis.
5: Fotbalový obránce David Jurásek je mimo hru. Podle serveru infotbal.cz si poranil stehenní sval a české fotbalové reprezentaci na mistrovství světa už nepomůže. 25-letý hráč Slávie vypadl z kádru jen pár hodin před druhým zápasem národního týmu na šampionátu proti Jihoafrické republice. Svěřenci trenéra Miroslava Koupka se dnes pokusí získat první body ve skupině A. Hrát se bude v Atlantě od 18 hodin našeho času.
7: A pokud jdete z práce domů městskou hromadnou dopravou, tak poslouchejte, máme aktuální informace z dispečinku dopravního podniku města Brna.
8: Dobré odpoledne všem posluchačům. S přicházející odpolední dopravní špičkou začíná narůstat zpoždění především u autobusových linek, ale i na nich se zatím zpoždění až na výjimky drží do 10 minut. Kromě těchto nepravidelností v dopravě neřešíme žádné jiné větší mimořádnosti. Od zítra do neděle se na brněnském automotodromu uskuteční soutěž Moto Grand Prix. Pro dopravu na akci budou po všechny tři dny zřízeny bezplatné autobusové linky. Linka C jedoucí mezi terminálem nemocnice Bohunice a automotodromem a linka Z jedoucí od startu na ostatní tribuny a k parkovištím. Z centra města budou o víkendu kromě běžné linky 8 v provozu i posilové tramvajové linky P6 a P8. Na těchto linkách bude platit běžný tarif. Jízdní řády těchto speciálních linek a podrobné informace naleznete stejně jako informace o všech plánovaných i mimořádných změnách v dopravě na našich webových stránkách www.dpmobil.cz a v mobilní aplikaci Dpmobil Info. Dispečingu dopravního podniku Jan Vojta.
7: 29 stupňů, tolik měříme v Brně a okolí a ono těch 29 bude dlouho. Rozhodně do nějaké 7 hodiny večerní, potom se jako trošku ochladí, ale ty večerní teploty vypadají na nějakých 17-18 stupňů, takže vůbec nemusíte, já totiž mám hrozně ráda ty teplé letní večery.
9: Já taky, no.
7: Je, jo, jakože už vám tečou ty čůrky všude možně, ale večer to je lambáda. No a zítra to bude taky lambáda, v pátek má být úplně jasno a 32 stupňů.
9: Čeká nás asi moc pěkný víkend.
7: No jasně, v sobotu pak má pršet bouřka, na to se těším. No.
9: Nemůže, já jdu na svatbu. No. Nemůže. Hit Radio City Brno. Dneska máme opravdu krásný den, ale já osobně bych si šel lehnout někam do stínu a k vodě.
7: No a ještě k tomu něco dobrýho na zub, víš, já potřebuju mít všechno okolo toho, takže co nějaký piknik. Máte nějaký tip na to, kde si dát v Brně piknik? Dejte nám vědět, pošlete hlasovku na 720 890 848.
9: Budeme moc rádi za vaše tipy. Protože já třeba na tu deku můžu dneska po 18. vyrazit i třeba s telefonem, že já bych mohl čekovat fotbalové mistrovství světa.
7: Aha, no. Vidíš to. A holka s tebou, nebo holka s váma půjde, jenom když jí dáte něco dobrého na zub a na pití.
9: Jo, bude mi držet telefon.

0: Na Hit Radio City Brno dozněla Katy Perry a teď nevím, jestli je to víc hot, anebo byste brali víc cold.
1: Hele, mně se teďka třeba líbí, že je venku hot, ale potom si musíš dát cold pití.
0: Ano, dneska máme navíc Mezinárodní den pikniků, takže já bych klidně vyrazil někam na deku. Tam byste doporučili v Brně na piknik.
1: Já bych doporučila Spielberg, jo. Já vím, že to je jako ohraná písnička, ale když on je to tam tak hezký. A hlavně teďka mají novinku, že Areál Hradu je otevřený denně od 6:30 do 11:00.
0: Od půl šesté ráno?
1: Jo, normálně od 6:30, nechápu. Takže vy si tam můžete zažít východ i západ slunce úplně na jednom místě. Hmm. To je romantika. Vemte si, že prostě řekne třeba zbudíte ráno svoji milou, za to pojď prostě, dej si na sebe tepláky, kamaše, jdeme, jo. A vezmete ji na ten špilás, na ten východ slunce, no tak ta se úplně poprdí. A co je? To je dobrý slovo, ne?
0: Jo. Chudák vrátný v 6:30. No, ale já už jsem byl jednou se podívat na Hádech.
1: Mm-hmm. Jo.
0: Tam to je, myslím, že taky super. Není tam náhodou zákaz něčeho?
1: Čeho? Pikniku?
0: Já nevím, třeba stanování nebo...
1: Ale stanovy, jako já myslím, že stanování mají zakázáno tak nějak všude, ne? Když ti jako uvidí stanovat po Brně, tak uvidí tě policajti a jsi žasné.
0: Aha, dobře, ne? Tak kdyby nás náhodou třeba poslouchal Kuba Ganem, ať mi zavoláš, ať mi to zkusí vysvětlit, dobře. No. Nějaký další tip?
1: Hele, teďka něco takového nepropáleného bych dala, jo? Co takový medlánecký kopec, jo? Tam by to taky bylo fajn, tam taky máte hezkou vyhlídku. A nebo, co jsem netušila, že vůbec existuje, tak je nějaká vyhlídka bunkr, no. A je to Husovický kopec. A já jsem se koukala na tu fotku a fakt je to tam takový jako zašitý a fakt máte taky krásný výhled. Takže jako pojďme prozkoumat, nebo dejte nám tip na nějakou zašívárnu, něco, co neznáme, protože Lužánky zná každej, Kraví horu taky.
0: Už i já.
1: Už i ty. Známe jako tady ty propálené místa všichni, ale co něco, co je jako, co, nenechávejte si to pro sebe.
0: Klidně nám pošlete zprávu na náš WhatsApp 720 890 848, nebo ještě líp, nějakou pěknou, pikantní hlasovku, kam vyrazit na piknik. Děkujem. Baby.

0: jsme Hit Radio City Brno a jižní Moravu známe jako svoje boty.
1: Můžeme kdykoliv poslat hlasovku a za to dneska po 17. plná nádrž benzínu nebo nafty. Je potřeba akorát znát to správné WhatsAppové číslo Hit Radio City Brno.
2: Je to 720 890 848 a můžete nám tam poslat hlasovku v jakémkoliv znění, jo? Klidně jako, že to v Brně hezky sviští, nikde není kolona, to bychom vám samozřejmě přáli, nebo že byste si, já vím, že jedna naše posluchačka nám poslala, že by si přála další ještě jako nějaký most nebo cestu, která by vedla přímo do Líšně, jo? Že není spokojená.
1: No, taky tak se dá, samozřejmě využít WhatsApp Hit Radio City Brno. Každopádně i dneska se můžete stát dopravní hlídkou Hit Radio. A za to po 17. plná nádrž benzínu nebo nafty. Píše nám tady Martin, že na výjezdu z Blanska ve směru do Lipůvky je nehoda osobního auta s dodávkou. Tak děkujeme za zprávu, ale kdyby to byla hlasovka, tak už si ve hře. Mm-hmm. No, ale máme tady také Kubu.
3: Ahoj, tady Kuba. Právě jsem přijel z chůzek po Brně a zaparkoval u práce na Šumavské. Dneska je krásný den, sluníčko svítí, cesty po Brně bez komplikací a do toho show nám Hit Radio hraje samý pecky. O co víc si přát. Zdravím všecky, mějte fajn den. Čau.
1: Tak díky, Kubo. Dobrý tip na parking třeba.
2: A mě by zajímalo, jestli je Kuba tak jako pozitivní a optimistický, protože je čtvrtek, anebo prostě, že má rád život.
1: Já myslím, že obojí. Kubo, děkujeme. 728 790 848 i dneska přijímáme vaše hlasovky a odměna jasná, držíme palce.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 14,90. A madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 12,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Ekondomy.cz. Pokud si u nás z 20 000 položek nevyberete, tak vás kousnu. Diskrétně a online. Ekondomy.cz. Vše pro vaši lásku.
6: Ráno vstanu a hned vidím svět krásnější. Není to jen tím, že mám dobrou náladu, ale také tím, že jsem po letech váhání využila služeb oční kliniky Oftal.
7: Oční klinika Oftal se specializuje na operace šedého zákalu, laserové a estetické operace. Vyzkoušejte naše služby a buďte spokojeni jako...
6: No jako já.
7: Oční klinika Oftal.
6: Pojďte s námi vidět svět krásnější.
8: Tak co, děcka? Zajedem si do wellnesska? Za vodou a pohodou. Pryč od nudy přesně tudy.
6: Kudy?
8: Děcka, všechny cesty vedou dneska do Kuříma, do wellnesska. Wellnesskurin.cz.
9: Co se tady děje?
10: Co se chystá?
11: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
12: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
11: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
13: Ještě nemáš lístky na hrady? To je třeba napravit.
14: Dan Landa.
13: Mirá.
14: Rybičky.
13: Migové.
14: Jdeme na hrady.
13: 8 hradů.
14: 8 víkendů.
13: Muzika a pohoda celé léto po celé republice.
14: Dan Landa.
13: Harley.
14: Tomáš Klus.
13: Single X.
14: A pozor, lístky za nejlepší cenu koupíš jen do 25. června na www.hrady.cz.
13: Hlavní partneři Penny a pojišťovna Kooperativa. Tohle není jen festival. To jsou hrady.
14: www.hrady.cz.
15: Hrdým partnerem festivalu Hrady.cz jsou Tesco Mobile a limitovaná edice SIM karty Extra Data. Jen u Tesco Mobile dostanete extra 30 GB dat gratis a opakovaně.
16: Vedro jako na Sahaře? Máme pro vás řešení. Mobilní klimatizace Senkor vás ochladí doma, v kanceláři i na chalupě. Přenosná, ovladatelná i na dálku přes mobil. Mobilní klimatizace Senkor již od 5999 korun v prodejní síti Datart.
17: Senkor.
18: Hledáte práci v Brně? V prodejnách Lidl obsazujeme volná místa. Zveme vás na náš náborový den. Přijďte se zeptat na vše, co vás zajímá. V pátek 19. června od 10 do 17 hodin do prodejny Brno Dornych 451. Více najdete na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí.
19: Moje ruka!
7: Řešíte stavební řezivo nebo dřevo na topení? Tak už nic neřešte.
10: Vila Jehnice prodává trámy, latě, desky i fošny s možností kvalitní impregnace pro vaši stavbu a štípané palivové dřevo. A to vše, včetně dopravy. Více na vilajehnice.cz.
17: Vila Jehnice, váš dodavatel řeziva a palivového dřeva.
19: Hausbrand Café, per favore?
20: Si, signora.
21: Hausbrand, tuhle kávu si zasloužíte pít. Hausbrandkáva.cz.
22: Týden pro vaši zdravou krásu je tady. Dermotýden v lékárnách Dr. Max, to jsou oblíbené dermokosmetické značky za výhodné ceny. Přijďte si pro své kosmetické favority. Akce probíhá od 15. do 21. června v lékárnách Dr. Max pro členy klientského programu.
23: Hit Radio.
24: Zlepši si náladu.
23: Zlepši si náladu.

0: Tak to byl John Newman, Love Me Again, a možná i tahle muzika tak nějak jako je k mání, pokud jedete třeba z nějaké pořádné kalby v Brně, a samozřejmě taxíkem, že? Protože taxikáři jsou také našimi spoluobčany a máme
1: samozřejmě
0: rádi, když sedneme do auta a tam hraje Hit Radio, že?
1: No jasně, a já vždycky, když teda nasedu do taxíku a vidím, že tam hrajou nějaký jiný rádio, tak já okamžitě začnu podnikat kroky opravné.
0: Já taky.
1: Aby si to přeladili.
0: Párkrát se nám to povedlo.
1: Jo, mně se to povede skoro vždycky teda, jo. Dobrý, mám úspěšnost 9 z 10 taxikářů si naladí.
0: Každopádně, pokud nás teď posloucháte někde v taxíku, klidně nám pošlete hlasovku na náš WhatsApp 720 890 848, jakou máte šichtu. My teď pro vás máme pár takových zápichů, které jsme tady s váma taxikářema v Brně zažili.
1: No a ptáme se vás, pošlete nám hlavně hlasovku, naši posluchači, jestli máte nějaký zajímavý jako svůj příběh, co se vám v taxíku stalo, protože to si myslím, že je studnice různých příběhů. Já třeba jsem zrovna jela v neděli, minulou neděli, a normálně vidím přijíždět svůj taxík a tam za tím volantem sedí taková jako prošedivělá paní, prostě seniorka. A já říkám, tak jsem si spletla auto, ne, poznávačku, to je, není možný, ne. A já jsem si k ní sedla a ona mi začala vyprávět, že si jako vzala auto na leasing, takže ho musí splácet a díky tomu si takhle jakože brigádkuje a vozí lidi. To bylo boží a hrozně dobře jsem s ní pokecala. Potom řekla, že jako si nesmí povídat s lidma, kteří tam nasednou o politice. A o čem si myslíte, že jsme se bavili?
0: No, o politice. Já třeba musím říct, že mě mají taxikáři hodně rádi, protože já když jsem měl, to už je hodně dávno, z nějaké akce, tak samozřejmě jsem měl nutkání si koupit ještě čínské nudle na dom, že? Napak.
1: No. Napak.
0: Tak jsem to borcovi vysypal kurákovi do auta, když zabrzdil, jsem to prostě neudržel, ale uklidil jsem si to. No. A jednou měl jsem v peněžence 2000 a 100. Měl jsem platit kilo, ráno jsem otevřel peněženku a chyběl mi ten 2 litr. Ty bankovky jsou fakt jako
1: podobné.
0: Po ránu hodně podobné. Tak jsem týkovi řekl, že to je dobré.
1: Takže ty jsi zaplatil za jednu cestu 2 litry, to je dobrý.
0: No, tak... Já jsem věděl, že někdo určitě z toho bude mít velkou radost.
1: Ale tak aspoň si udělal dobrý skutek, že jo?
0: Já si myslím taky, no. Tak jestli máte i vy nějaké podobné zápichy na 720 890 848 a pokud nás posloucháte v taxíku zrovna teď, tak pro vás jedna pozvánka také na zítřejší odpo, protože víš, co se bude dít?
1: Co se bude dít?
0: Zítra ve 3 startuje Summer Party Hit Radio City Brno, takže to se bude, panečku, jezdit. Až do neděle budeme hrát ty nejlepší letně laděné pecky. A myslím, že jednou můžeme klidně pokračovat ve čtvrteční odpolední show. Malá hudební vzpomínka na chlapíka, který už teda hraje v hudebním nebi, ale jeho pecka Look In For The Summer rozhodně patří k těm zlatým hudebním skvostům, takže pojďme zaspomínat. A pokud nás posloucháte v autě, stáhněte okýnko, ručku z okna, volume doprava. Přesně, Chris Rea je tady.

0: Ladíte Hit Radio City Brno, čtvrteční odpolední show. Moc děkujeme, že s námi trávíte toto parné už letní odpoledne.
1: A my jsme se vás ptali před chvilkou, jestli máte nějaké zážitky z brněnských nebo jakýchkoliv taxíků, protože pokud jako ho využíváte hodně, když někam jdete do víru brněnského velkoměsta, tak potom se vám možná nechce čelinou dům, že? Takže využijete taxík a to jako, když vlastně si dáte jedno vínko, dvě, nějaký ten drinčík, tak potom zjistíte, že ty zábrany padají a pak se chcete s tím taxikářem bavit, on se třeba nechce bavit, no a prostě a vznikají různé příhody.
0: A musím říct, že nám přistály nádherné hlasovky.
2: Já byla, jak jsem si jenom navracená do kabelky po cestě, ale chcím se odnesla domů.
3: Já jsem si zase vzpomněla, že pro nás přijela do Líšně paní. Jestli nás slyší v rádiu, tak ji úplně chvalím, protože to byla nejvíc boží taxikářka v Brně, co jsem poznala. Měla podle mě, nechci přehánět, nemá se jako úplně říkat věk, ale ve starším, po starším věku, jakoby mohla bych říct, že to může být moje babička, řídila úplně perfektně a ta nám vyprávěla děcka tolik historek, že to jsem snad nezažila. A ale jediné, co mi jako utkvělo v paměti, že se jí často prejstává, že jí mladí muži nabízí jakoby styk za peníze. A byli jsme docela překvapení, no takhle paní si v tom asi libovala, takhle všichni fandí, takže... Paní.
0: Děkujeme.
1: Ale, jako, mně se líbí ta příhoda, jako, že si paní nablela do kabelky, ale tak aspoň si to vzala dom, protože ono to stojí 4 tisíce, že? Když to po tobě musí čistit. Nebo takhle mě to nikdy nestalo teda.
0: Zdravíme do všech taxiků v Brně a samozřejmě, pokud by nás třeba paní taxikářka slyšela, tak ať nám klidně,
1: jo,
0: tak
1: zavolejte.
0: Se ozve buď na WhatsApp 728 790 848 anebo přímo do studia.
1: Protože já mám pocit, že to možná byla ta stejná, která vezla mě, ale pak tady mám ještě poslední příhodu, píše nám jí Zdeňka, a píše, že si jedou taxikáře vzala sebou dom. Dobrý, ne?
4: Dopravní hlídka Hit Rádia City Brno. Kdo ví nejlíp, co se děje na silnicích Jižní Moravy? No přece ty. Tak buď kámoš a dej vědět, jaká je cesta. Dostaneš za to benzín zdarma. Napiš nám nebo pošli hlasovku na náš WhatsApp 720 890 848. O tom, kde jsi, jak se ti jede a kde jsou problémy. Každý den dáme jednomu z party naší dopravní hlídky plnou nádrž. Jsme Hit Radio City Brno. Tvůj parťák na silnicích Jižní Moravy.
5: Já nový plot mám.
6: Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, Tetětice u Kroměříže. PlotyDobrý.cz. Ploty Dobrý, všechno dobrý.
7: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás velké XXL balení Actimel 12 kusů s apkou za 89,90. Nebo Pilster Urquell 8 pek za 229 korun. Albert. Dle srovnání k 10.6.
8: V realitách se nečeká, tam se jedná, ale důležité je pochopit, proč lidé prodávají a co potřebují. Proto vždy začínám naslouchání. Mám silné reference a klienty, kteří se vrací i po letech. Jsem Lada Peková a prodám nemovitost dřív, než řeknete šalina. Začněte na ladapekova.cz.
9: Kdo šetří, má za tři.
10: Za 500, maxi za 500. Při nákupu v Baumaxu nad 5000 dostaneš slevu 500 korun na další nákup. Ale pozor, akce platí jen do 21. června.
9: Super, jedeme hned. Dnes nakoupíme.
10: Zítra ušetříme.
9: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
11: Dřív než začnou prázdniny, než zmizíš na dovolenou, než vypneš. Do Brna se vrátí MotoGP. Grand Prix České republiky už 19. až 21. června. Buď u toho. Vstupenky pořídíš na autodrombrno.com.
12: Proleďte se na křídlech Pegasa rájem piva a gastronomie. Pegas, první moravský domácí pivovar se skvělými pivními speciály, výbornou kuchyní a komfortním ubytováním v centru Brna.
13: A vůbec, máš chuť na dobré škopek? Tak mazej do štatlu. Pegas, ochutnáš, podlehneš.
12: Hotel Pegas.cz.
14: konečně jaro. Šaty, sukně a co nohy bez punčoch? Zapomeň na klasiku. Přichází Airstocking. Punčochy bez spreji. Dokonalý vzlet během pár vteřin. Lehké, přirozené, bez pocení. Právě teď v našich textilních galanteriích Vido. Přijď si vyzkoušet. Vyber z pěti odstínů ten pravý a zažij pocit dokonalých nohou bez kompromisů. Textilní galanterie Vido v Brně nebo online na vidosy.cz. Vido. Styl, který drží krok.
15: Kam utíkáš?
16: Potřebuji vybrat žalusky a markýzy, ale jsem z toho zmatený.
15: Ale to přece není žádný problém. Stav se do H+M na Michalskou ve Znojmě. Mají veškerou sínící techniku od české firmy Klimax.
16: A rolety mají taky?
15: No jasně. Skrýnové rolety, hliníkové pergoly, venkovní žaluzie, markýzy, sítě proti hmyzu. Prostě na co si vzpomeneš. A za super ceny.
16: Tak to je paráda, jdu se tam podívat.
17: H+M. Studio sínící techniky na Velké Michalské ve Znojmě.
18: www.ham.cz.
19: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 tisíc korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda. The power of dreams.
20: Výprodej a slevy až 50% na vnitřní stínění.
21: Žaluzie.
20: Žaluzie, rolety a sítě proti hmyzu. Žaluzie e.cz.
22: V Makro nakoupíte kvalitní pohonné hmoty za jedinečné ceny. Nyní Natural 95, litr za 35,50 a nafta za 32,50 z DPH. Natankujte si od čtvrtka do neděle i bez makrokarty. Zároveň vás zveme na výhodné nákupy. Více na makro.cz.
23: Slevy!
24: Čím více nakoupíte, tím více ušetříte. Rozdáváme kupony na okamžité slevy až do 10 000 korun. U nás najdete svůj trend. Maverix. Buďte in.
25: Hit Radio City Brno.
26: Zlepši si náladu.
25: Zlepši si náladu.

0: Na Hit Radio City Brno zdravíme za volanty, řídítka, kamkoliv nás jen ladíte nebo kdekoliv nás jen ladíte. A samozřejmě nabízíme další aktuální pohled na silnice. Nezapomeňte, že i dnes odpoledne máte možnost vyhrát plnou nádrž benzínu nebo nafty. Stačí poslat jedna jediná hlasovka na náš WhatsApp 720
1: 890 848. Jako, proč nemít takhle jako v podstatě úplně za nic, za jednu hlasovku, kterou pošlete 10krát denně akorát někomu jinému, tak teďka ji pošlete nám. No.
0: Plnou nádrž, přesně. D1 u sjezdu na Kývalku 182. kilometr ve směru na Brno. Tady došlo ke střetu dvou osobních aut. Jeden pruh je neprůjezdný a přerušovaná kolona se tvoří už od 168. kilometru. No moje nervy tak opatrně a samozřejmě možná trošku uberte z plynu. A píše nám i Martin, že pokud jedete přes Židenice, tak v Černovické ulici u nájezdu na Ostravskou, tady máme v sobě dvě osobní auta. Martine, děkujeme, ale chtělo by to hlasovku. No a v Brně v Králově poli poblíž ulice Budovcově boural autobus do mostu. Fíha, nehoda je s únikem LPG, na místě jsou záchranné složky, projíždí se zvýšenou opatrností a omezení dopravy tady prosím může být až do 6:45. No a pokud byste jeli také přes Vídeňskou, tak tady jsme měli hlášen požár osobního auta zhruba hoďku zpátky, tak klidně dejte zprávu, jak to aktuálně na místě vypadá. 720 890 848, jezděte opatrně a s Hitrádiem, děkujem.
2: Mami, proč máme všechno od konceptu?
3: To jen se zeptej, tatínka.
4: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
5: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
6: Máte nápad, který může pomoci dětem, seniorům, komunitám, zvířatům nebo přírodě v Brně? Možná pořádáte komunitní akce, chcete pomoct svým blízkým nebo rozjet nový projekt. Nákupní centrum Královo pole spustilo dobročinný program. Krpole Grant. Podporujeme nápady, které mají srdce. Vybrané projekty získají až 200 000 korun a mediální podporu. Přihlášku a více informací najdete na krpolegrant.cz.
7: Teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan X-Trail se zvýhodněním až 210 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dílerů Nissan. Více na nissan.cz.
8: U nás Bile rozhodně nakoupíte výhodně.
9: Hrozny révy bílé, půl kilogramu za 39,90 a Häagen-Dazs zmrzlina od 420 ml za 99,90.
10: Bila. To dobré začíná u nás.
11: Teď je ten správný čas na mleté kuřecí maso z Klatov. Dobré kuře z Klatov. www.dzklatovy.cz.
12: On air.
13: Online.
12: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio City Brno.
14: Je 16 hodin, krátké zprávy a Bára Purkartová. Finanční správa upozorní přes 700 lidí a firem na možné pochybení při platbě daně z přidané hodnoty. V rámci takzvaného daňového echa jim umožní opravit nesrovnalosti a tak se vyhnout dodatečným kontrolám a pokutám za daňové nedoplatky. Doplatky na dani by mohly dosáhnout 640 milionů korun. Stovky lidí si dnes v Praze připomněli památku 7 československých parašutistů, kteří za druhé světové války provedli atentát na Reinharda Heydricha. Pietní akt proběhl u pravoslavného chrámu svatého Cyrila a Metoděje. V jehož kryptě se parašutisté po atentátu skrývali. Od jejich smrti dnes uplynulo 84 let. V Česku proběhla sloní rošáda. Zoologické zahrady v Praze a Ostravě si vyměnili sloní samce. Akce proběhla ve středu a zvířata už je možné spatřit ve venkovních výbězích. Důvodem výměny je snaha o oživení chovu v Ostravě. České volejbalistky v Lize národů ani na podruhé neuspěly. Na turnaji na Filipínách dnes prohráli s Američankami jednoznačně 0-3. V pátek se Česko utká s Japonskem, které zatím v tomto ročníku Ligy národů vyhrálo všech 5 zápasů.
1: A ještě doplníme aktuální informace, které máme z dispečinku dopravního podniku města Brna.
15: Pěkné odpoledne všem posluchačům. Kvůli probíhající odpolední dopravní špičce dochází k výraznějšímu zpožďování, především na autobusových linkách, zejména v oblasti Židenic a na jihu Brna. tam očekávejte zpoždění až 15 minut, na ostatních autobusových linkách očekávejte zpoždění do 10 minut. Od zítřka do neděle se na brněnském automotodromu uskuteční soutěž Moto Grand Prix. Pro dopravu na akci budou po všechny tři dny zřízeny bezplatné autobusové linky, linka C a linka Z. Z centra města budou také o víkendu zřízeny posilové linky P6 a P8. Jízdní řády těchto speciálních linek a podrobné informace naleznete stejně jak informace o všech plánovaných i mimořádných změnách v dopravě na našich webových stránkách www.dpmb.cz a v mobilní aplikaci DPMB Info. Dispečingu dopravního podniku Jan Vojta.
1: Stále krásných 29 stupňů, tolik měříme v Brně a okolí, máme převážně oblačno, někde úplné jasno, no hlavně, že se máte dobře a je vám teplo a úplné vedro, no, protože má být jasno a 32 stupňů, takže na sluníčku.
0: 32.
1: Já myslím, že se rozpustíme jak zmrzlina.
0: Moje nervy.
12: Hit Radio City Brno.
0: 4 minuty po 16. ladíte odpolední show Hit Radio City Brno. Igor Doložal.
1: Peťa Tomanová.
0: A za chviličku si dáme brněnské věřte, nevěřte.
1: Mám velmi zajímavý příběh, který se stal v Brně z roku 1933. Tak můžete hádat, jestli to bude pravda a nebo lež.
0: No počkej, teď si řekla, který se stal.
1: Ale jak já to můžu vědět, jestli se stal a vy? No.

0: Na HRCB dozněla LP. LP na Hit Radio City Brno přejeme krásné čtvrteční odpoledne. No a v odpolední show máme, protože je čtvrtek, dneska před sebou další tajemný příběh od Peti Tomanovic.
1: No, já si myslím, že ti stuhne úsměv. No,
0: já si myslím tak, že stuhne úsměv. Každopádně další kolo našich tajemných příběhů brněnské, věřte, nevěřte, nachystáno. Peti, o čem to bude?
1: Ale jako já nebudu říkat žádný spoilery, musíte si to vyslechnout. Co se ale týče toho, jak byste se do toho mohli zapojit vy, posluchači, tak kdybyste chtěli vyřešit

0: ten případ, jestli je to pravda nebo ne, tak nám můžete zavolat, jo, na naše hitradiovské číslo. Já teď nevím, jestli, protože mě se do toho plete náš WhatsApp, že? 546-606-606, takže tam nám zavolejte. A když správně uhodnete, tak můžete získat nějakou drobnost od Hitradia City Brno.
1: Máme tady pár nejahod, třešní. Kolik višní, tolik třešní. Tak jdem na to. Připraveni.
0: Představte si letní ráno v Brně. Je 31. července 1933, krátce po 7. hodině. Centrum města se pomalu probouzí, lidé míří do práce, obchodníci otevírají své krámy a hosté v luxusním hotelu Evropa v samém srdci Brna ještě dospávají. A pak to přijde. Ohlušující rána, která otřese celým centrem. Výbuch je tak silný, že vysklí okna v okolních domech, vytrhá dveře z pantu a část budovy se promění v hromadu trosek. Ulice zahalí prach a zmatení lidé vybíhají ven. Nikdo netuší, co se vlastně stalo. Objevují se spekulace, nešťastná náhoda, útok, sabotáž. Policie začíná pátrat a postupně skládá děsivou mozaiku událostí. Stopy vedou do jednoho hotelového pokoje. A právě tam vyšetřovatelé odhalí šokující pravdu. Za explozí nestal žádný terorista ani organizovaný zločin. Výbuch způsobil jediný člověk, nezaměstnaný stavební dělník Zdeněk Knop, který v pokoji odpálil výbušninu. Zahynul on i jeho partnerka a tragédie si vyžádala další oběti. Věřte nebo nevěřte, jeden z největších a nejšokujících kriminálních případů prvorepublikového Brna se odehrál přímo v hotelu Evropa na dnešním náměstí Svobody. A když půjdete z náměstí na Jánskou ulici, můžete si všimnout, že část fasády je jiná než zbytek domu. To je prý pozůstatek oprav po výbuchu. Věříte nebo ne?
1: Tak těžko říct takto z hlavy jako.
0: No a co si myslíš?
1: Ze kterého to je roku?
0: 1933.
1: Já sice něco pamatuju, ale tak moc ne. Takže myslím, že to není pravda.
0: Myslíš, že není, jo?
2: Myslíte, že se podobný příběh mohl stát? Máte pravdu. Stal se.
1: Fakt jo.
0: A já jsem o tom taky vůbec netušila. Ale víš, co je fajn, že jako někdy, když zapátrám úplně do té brněnské historie, tak najdeš jako úplný zkusty.
1: No to určitě. Tak další, věřte, nevěřte, se budu těšit. No tak příště opět ve čtvrtek.
0: A kdybyste měli nějaký tip na nějaký brněnský historický zločin, tak nám dejte vědět.
1: Ty máš ráda, že? Tady tu téma.
0: Jo.
1: No jo. Klidně napište na WhatsApp 728 890 848. Takže dneska jsem prohrál.
0: Bohužel.
1: Já jsem si myslel, že to je fakt jako výmysl jak Brno.
0: A to jsem ti chtěla dát zlatýho bludišťáka za to.
1: No tak příště, tak... Třeba se mi to jednou povede, kdo ví. Teď už ale pro vás divoký byl a malování, takže pokud máte rádi tuhletu parádičku a pohodičku, tak točte volume doprava. Užívejte parného odpoledne s Hitradiem.

0: Nejlepší kámoška Evy Farné.
1: Já.
0: A taky Dua Lipa.
2: Jsme Hit Radio City Brno a jižní Moravu známe jako svoje boty.
0: Za 9 minut je tady 16:30 a pokud právě teď posloucháte naše odpolední vysílání ve svém autíčku, tak zbystřete, protože můžete nám jednak poslat hlasovku na 720 890 848 a za to dneska po 17. Benál nebo nafta, plná nádrž.
1: No a my jsme jednu takovou zajímavou hlasovku obdrželi od vás.
3: Ahoj Peti, ahoj Davide. Díky za vaše každodenní vysílání. Jste skvělí, jste super. Co se týká ježdění do práce po Brně, je to vždycky kalamita, ale naštěstí já osobně to nemám z bohu nic ze záchranky do Jundrova daleko, takže to jsem v pohodě, je to skoro okolo komína. Zítra mě ale čeká cesta do Rakouska ke Grazu. Odjíždíme na dovolenou se ženou, takže už se strašně moc těšíme. Tak doufám, že nás cesta po dálnici, ať už u nás nebo v Rakousku, bude jenom čekat to nejlepší. Jo, takže mějte se fajn a až se vrátíme, tak vás zase budeme poslouchat.
0: Díky moc. Děkujeme. Igor se jmenuju.
1: Tak Davča je tady taky někdy, že jo?
0: Davča taky někdy zaskoukne za mikrofon. No, ale dálnice D1 u sjezdu na Kývalku na 182. kilometru. Tady ve směru na Brno došlo ke střetu dvou osobních aut. Jeden pruh je neprůjezdný, přerušovaná kolona se tvoří od 168. kilometru, takže hodně. A pokud jedete v Brně přes Židenice, tak v Černovické ulici u sjezdu na Ostravskou havarovala dvě osobní auta. Taky tady buďte velmi opatrní, kdybyste měli jakékoliv postřehy, klidně nám pošlete také hlasovku o tom, jak to vypadá na 720 890 848. Děkujem.
4: S Dormem zvládnete každou horkou noc v pohodě. A nejen tu. Připravte se na léto a využijte slevy až 60% v Dormeo. Vyberte si chladivý polštář, pohodlné přistýlky, prodyšné přikrývky a spousty dalších výrobků v našich mega slevách. Navštivte Dormeo.cz nebo prodejnu Dormeo v Brně na ulici Kobližná.
5: Trenýrkárna.cz. Hej ty! Ne, ty. Chceš mít trenky, boxerky, ponožky a nebo třeba kalhotky se slevou 30%? Není problém. Klikni na trenýrkárna.cz, napiš kód rádio a jede to. 30% na všechno s kódem rádio. Dnes objednáš a zítra máš. Trenýrkárna.cz.
6: Plánujete promoce? Oslavte je u nás. Restaurace u Lucerny nabízí ideální zázemí, slavnostní menu, příjemné prostředí i individuální přístup.
4: Nechte organizaci vašich promocí na nás a užijte si svůj velký den naplno. Promoce se slaví u Lucerny na adrese Veveří 20.
6: www.u-lucerny.cz.
7: Franto, v sobotu zajedem pro tu ledničku.
8: Tam zas bude lidí. Domo Elektro má 55 druhů a dovoz až domů.
7: Fakt?
9: Lednice a mrazáky na domo-elektro.cz.
2: Právě jste naladili Radio Fortuna. Tady servírujeme ty nejlepší fotbalové hity. Držte se, bude to jízda. Vsadím se, že vás tohle zvedne ze sedačky. A teď všichni, mexická vlna. Tohle bude dlouhá noc. Fortuna. Dostane tě do hry.
10: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti osob mladších 18 let na hazardní hře.
11: Děti, tašky, kočárek a pořád dost místa. Rodinné minivany Fiat pohodlně odvezou 5 až 9 osob. Nyní za cenu od 499 900 korun a zárukou na 7 let. Navštivte Motortech v Brně a objevte rodinné minivany Fiat Cubo L a Ulize.
12: Vyzkoušejte si vozy Fiat v Motortech. www.motortec.cz.
13: V Makro nakoupíte kvalitní pohonné hmoty za jedinečné ceny. Nyní Natural 95, litr za 35,50 a nafta za 32,50 s DPH. Natankujte si od čtvrtka do neděle i bez makrokarty. Zároveň vás zveme na výhodné nákupy. Více na makro.cz.
14: Třídím doma, třídím venku, třídím, když venčím svoji fenku. Třídím v bytě, třídím na chatě, třídím v lese, třídím na maturitním plese. Třídím v leže, třídím u vody za běhu, třídím v létě, třídím v zimě na sněhu. Třídím skromně, třídím hodně. Mám tip, úplnou tutovku, sešlápnu, vytřídím každičkou plechovku. Třídění kovů je opravdu moje. Šetřím tím energii i přírodní zdroje. Vytříděný kov se už nikdy nestratí a v mnoha podobách se k nám zpět navrátí. Třídím vždy a všude, tak to bylo, je a bude. Má to smysl. Přijďte odpad.
15: Ekokom.
16: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Uzené tofu Nature's Promise večí za 12,90 a rajčata keříková s apkou za 27,90. Albert.
17: Skutečnost nebo jen sen? Váš sen o vysněné kuchyni máte na dosah. XXL kuchyně. Na česko-polské hranici se vaše sny o nejkrásnější kuchyni stávají skutečností. Naše kuchyně a interiéry vyrobíme až o 50% levněji než v České republice. Jsme XXL kuchyně a těšíme se na vás v našem studiu o rozloze 800 metrů čtverečních. Nejlepší ceny, nejkrásnější a nejkvalitnější kuchyně. To jsou XXL kuchyně. Více na xxl-kuchyně.cz.
18: Hit Radio.
19: Zlepši si náladu.
18: Zlepši si náladu.

0: Tomala Daša, Hit Radio City Brno vám přeje krásné čtvrteční odpoledne. No a za chviličku se podíváme opět proti hudebnímu proudu času, ale ještě předtím máme pár tipů na to, jak si můžete užít ten nadcházející víkend, protože už nám ťuká na vrátka, že?
1: No jasně, mohli bychom oslavit v neděli 21. června Den otců ve Vida centru.
0: To teda oslavíme.
1: Já jsem ráda, že se mi to připomnělo, protože třeba jako den matek, to jako mám tak jako nějak vrytý, ale ten den otců si tam přidal, abyste jako vy tátové nebyli pozadu a nebyli smutní z toho, že ho nemáte. Ale jako já si myslím, že hodně dětí jako na tatínky zapomíná, není to tak?
0: Já myslím, že ne, poslouchej, jo?
2: Ahoj Igore Čečečku, já i Lucka ti přejeme krásný den otců, užij si to, ty taťul do jeden.
1: Tak te, doufám, že to neslyšel můj teďka. Já jsem mu právě asi nikdy nepopřela, protože jsem to vždycky zapomněla.
0: Každopádně, pokud vyrazíte do Vidy, tak v neděli od 10. dopolední na vás čeká všechno, co máte rádi, tvořivé dílny, venkovní expozice, ideální příležitost, jak si se svými ratolestmi udělat krásnou neděli.
1: A já si myslím, že tento víkend bude celé Brno žít Grand Prix České republiky, takže MotoGP. A už dneska, že jo, na Svoboďáku, tak tam bude spousta fanoušků, autogramiáda, jestka, prostě to bude super. Budou tam nadupané koncerty, třeba Horkyže Slíže, Marko. Horkyže Slíže byli včera. Mm-hmm. Aha, já myslela, že to je dneska, vidíš to?
0: Horkyže Slíže byli včera.
1: A ty jsi tam byl?
0: Marpo nebyl, já jsem byl tady. Marpo a Pem Rabbit jsou dneska. Mm-hmm. To byste ještě mohli stihnout. No a samozřejmě můžete vyzkoušet i F1 simulátory Ferrari nebo McLaren.
1: Hele, kdo ví,
0: to stojí za to.
1: Počkat, kdo ví, třeba je to takový jako předvoj, že nám tím chce říct Creditas Autodrom Brno, že třeba jako další rok tam budou jako F1 se prohánět na okruhu.
0: Tak, ale to by byla velká paráda. No, tak si to užijte, vstup je gratis. No a pokud byste rádi vyrazili na něco netradičního, tak Kamenná kolonie v Brně vás čeká od 19. do 21. června, to znamená do neděle. A Kamenka Open je multižánrový festiák, na kterém si asi najde každý, co chce.
1: No jasně, užijte si to.
0: A bude i pivo, víno, limo, určitě.

0: jedna krásná dáma střídá druhou. Za chviličku tady budou sice Linkyni, ale hned po ní tady bude i, nebo po nich i skvělá Madonna. Ale ještě předtím taky sympaťák, že?
1: Kuba k Hanem, ten největší sympaťák, jestli poslouchám. Mluvčí městské policie Brno.
0: Další zážitek.
2: Dobré odpoledne. Ke kurioznímu odhalení hledaných osob ve středu ráno nevědomky přispěla žena uklízející chodby bytového domu v Novém Lískovci. V 7. poschodí jí při vytírání překáželi dva muži, kteří spali na zemi a působili na ní zanedbaně. Operační středisko městské policie jí proto poslalo na pomoc místní hlídku a ta dvojici vyhledala. Ukázalo se, že ani jednomu z chlapců ještě nebylo 18 let a oba byli celostátní hledaní. Strážníci je proto vyprovodili před dům a převezli je na policejní služebnu. Tam je předali kolegům z policie České republiky. Přeji pěkný zbytek dne a příjemný poslech Rádia City Brno.
1: No počkat, pokud jim nebylo ani 18 a byli celostátně hledaní, takže je hledají rodiče, oni vůbec neví, jestli jsou naživu, jestli jsou v pořádku a oni si tam leží na chodbě.
0: Ale víš co, nejpěknější na tom je, že se našli v Brně.
1: No, protože všechno dobrý se najde v Brně.
0: Právě včera, mimochodem, myslím, že lovci lebek by se od brněnských městských strážníků mohli učit.
1: Lovci lebek.
0: Protože to je opravdu specializované policejní oddělení.
1: No.
0: Tak včera, že jo, brněnští strážníci odhalili celostátně hledanou několik let paní, dneska dva borce, uvidíme, co bude zítra.
1: No, to přidáme, nebojte.
3: Pro vaši grilovačku pořídíte u nás. Tento týden Gemerka Botanica s optimálním poměrem hořčíku a vápníku za 12,90. Bohemia Mini, elegantní perlivé víno v plechovce za 26,90. A Budvar Výčepní, pivo z Národního pivovaru za 9,90. Až do 23. června. Kaufland.
4: S Markem Dvořákem učíme děti první pomoc. I v životě dětí může nastat situace, kdy znalost první pomoci rozhoduje o osudech jejich kamarádů, sourozenců nebo rodičů. Proto nejen školám nabízíme online kurz první pomoci pro děti zdarma. Penny. První pomoc. Hezky česky. Více na penny.cz.
5: S Dormém zvládnete každou horkou noc v pohodě. A nejen tu. Připravte se na léto a využijte slevy až 60% v Dormeo. Vyberte si chlad polštář, pohodlné přistýlky, prodyšné přikrývky a spousty dalších výrobků v našich mega slevách. Navštivte Dormeo.cz nebo prodejnu Dormeo v Brně na ulici Kobližná.
6: Česká profesionální kosmetika, která podtrhne vaši krásu. Syncare, dermokosmetika, biokosmetika a nově i hotelová kosmetika. Syncare. Téměř 30 let pečujeme o vaši pleť. www.syncare.cz.
7: Dřív než začnou prázdniny, než zmizíš na dovolenou, než vypneš. Do Brna se vrátí MotoGP. Grand Prix České republiky už 19. až 21. června. Buď u toho. Vstupenky pořídíš na autodrombrno.com.
8: Zažijte magické večery pod hvězdami. Kultura pod hvězdami míří do Lednice. 1. až 3. července se promění zámek Lednice v hrad Karlštejn. Čeká vás slavný muzikál s Kateřinou Brožovou, Petrem Štěpánkem či Markem Vašutem a také skvělý muzikál Kleopatra. Vstupenky na kulturapodhvězdami.cz.
9: Jak ty ještě pořád věříš, že značkový hadry jsou kvalitnější? Já ne. Oblíkám se bez potisku. www.bezpotisku.cz.
10: Vedro jako na Sahaře? Máme pro vás řešení. Mobilní klimatizace Senkor vás ochladí doma, v kanceláři i na chalupě. Přenosná, ovladatelná i na dálku přes mobil. Mobilní klimatizace Senkor již od 5 999 korun v prodejní síti Planeo.
11: Senkor.
12: To máme! Je to nepopsatelný vidět tu krásu ze zhora. Děkuju, Leničko!
13: Zase lítáš v oblacích.
14: Vzpomněla jsem si na ten let balónem od Go Balóny. A protože je teď na Allegri v akci, tak letíme spolu!
13: Chcete také zažít nezapomenutelný let balónem?
14: Tak honem, ať vám neuletí! Právě teď je na Allegri let balónem od 2850 korun.
13: Proleďte se třeba nad Poděbrady, Táborem, Českými Budějovicemi nebo si vyberte jinou z desítek lokalit po celé republice.
14: Více o akci na
15: firma na zážitky.cz.
11: Připraveni na letní zážitky? Léto v Penny jede na plné obrátky. Přijďte si vybrat. Batušky na výlety, plážové tašky nebo repráčky a sluchátka jsou nyní výhodně za nákupy v Penny.

0: získá na 4 roky fotbalový trůn. Bavte se, fanděte a držte palce těm nejlepším hráčům Evropy s fotbalovým servisem Hitrádia. Fotbal na Hitrádiu City Brno.
1: Píská se poslední minuta. Výprodej matrací na matracezahubičku.cz. Využijte ceny před zdražením a dopravu zdarma.
2: Matracezahubičku.cz.
0: Hit Radio City Brno.
2: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Na Hit Rádiu City Brno zdravíme do celého Jihomoravského kraje. Z Brna přinášíme další aktuální dopravní servis. No a jak se dívám, pokud jdete na Brno, tak D1 na sjezdu 201 na Slatinu. A tady narazilo osobní auto do svodidel. Počítejte s omezením provozu. A pokud byste jeli po D2 na 9. kilometru ve směru na Vratislavu, tady prej leží krabice mezi jízdními pruhy. Je otázka s čím? Tak když taky zbalte a...
1: Třeba někomu neseděla velikost, tak to vyhodil.
0: Ano, ale také u Kývalky na 182. kilometru ve směru na Brno došlo ke střetu dvou osobních aut. A když se podíváme ještě sem, tak ve směru na Slatinu, to už jsme říkali, D1 173. kilometr, tady máme zase hlášeny práce, údržby ve směru na Brno, tak i tady buďte velmi opatrní. Každopádně přejeme šťastné cestování, nezapomeňte, že i dneska můžete posílat hlasovky na 728 790 848 a už za pár desítek minut další nádrž benzínu nebo nafty.
2: Bezpečnou jízdu vám přeje Direct Auto, váš fair parťák při koupi ojetého i nového vozu. www.direct-auto.cz.
3: Pozor, pozor. Zahradnictví Spomyšl likviduje sklady. Musíme uvolnit místo novým rostlinám a to znamená slevy. Tisíce druhů rostlin se slevou až 70%. Stovky tisíc kusů skladem. Nakupujte online na zahradnictvíspomysl.cz nebo přímo na prodejně.
4: Popeyes přichází s novinkou Lime and Jalapeno. Šťavnaté kuře, svěží limetka a čerstvé jalapeños. Vše v jednom sendviči. Nebo vyzkoušej smažená jalapeños s dip and drip omáčkou. Užij si chuť Louisiany, která tě nakopne. Jdeš do toho? Lime and Jalapeno už čeká. Právě teď v Popeyes.
5: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například Hello ovocná svačinka různé druhy XXL balení za 10,90. Coca-Cola osvěžující nealkoholický nápoj 2 litry za 29,90. A Lintel Baby dětské vlhčené ubrousky za 19,90. Až do 23. června. Kaufland.
6: On air.
7: Online.
6: I v aplikaci Radia.cz. Hit Radio City Brno.
8: 17 hodin, krátké zprávy a s nimi Bára Purkartová. Pěkné odpoledne. Česko má novou ochránkyni lidských práv. Stala se jí dosavadní právnička kanceláře ombudsmana Eva Kostolanská, která dnes složila slib do rukou předsedy sněmovny Tomia Okamury. Ve funkci nahradila Stanislava Křečka. Jeho 6leté funkční období skončilo v únoru. V úřadu ale setrvával až do složení slibu své nástupkyně. Paliva v Česku opět zlevnila. Jak benzín, tak i nafta jsou teď nejlevnější od března letošního roku. Litr benzínu se prodává v průměru za 39,60. Litr nafty se pak blíží hranici 37 korun. Nejvyšší ceny paliv, které denně určuje stát, pak zítra klesnou o další desítky haléřů. Letní vedra zvyšují riziko zkažených potravin. Odborníci proto připomínají, že právě během horkých dnů je potřeba věnovat větší pozornost skladování a přípravě jídla. Podle Lucie Korbeliusové z D-testu začíná prevence už v obchodě.
9: Odborníci doporučují vkládat chlazené a mražené výrobky do košíku až na konci nákupu, aby strávili mimo chladicí řetězec co nejméně času. Důležité je také správné skladování. Teplota v chladničce by neměla překročit 4 stupně, zatímco mrazák by měl udržovat teplotu minus 18 stupňů nebo nižší.
8: Při pobytu venku je potřeba uchovávat jídlo v chladících taškách. Pokud Česko uspěje s kandidaturou na pořádání hokejového mistrovství světa v roce 2031, bude se turnaj hrát v Praze a v Brně. Dnes to uvedl viceprezident Českého svazu ledního hokeje Petr Bříza. Česko naposledy šampionát hostilo před 2 lety, kdy se také radovalo ze zisku zlaté medaile.
1: A ještě dnes naposled doplníme aktuální informace z dispečinku dopravního podniku města Brna.
10: Ještě jednou dobré odpoledne všem posluchačům. Dopravní špička vrcholí a proto stále očekáváte vyšší zpoždění až 20 minut, především na autobusových linkách, zejména v oblasti Horní Heršpic, Komárova, Židenic a Juliánova. Zpoždění do 10 minut také očekáváte v oblasti Pisárek. Od zítra do neděle se na brněnském automotodromu uskuteční soutěž Moto Grand Prix. Pro dopravu na akci budou po všechny 3 dny zřízeny bezplatné autobusové linky C a Z. Centra města budou o víkendu v provozu linky P6 a P8. Jízdní řády těchto speciálních linek a podrobné informace naleznete stejně jako informace o všech plánovaných i mimořádných změnách v dopravě na našich webových stránkách www.dpmb.cz a v mobilní aplikaci Dpmb Info. Z dispečingu dopravního podniku Jan Vojta.
1: Stále 29 stupňů v Brně a okolí a zítra má být jasno, 32 stupňů, v sobotu polojasno a 33 dokonce, takže my tady máme opravdu pařákový víkend.
0: No ale je víkend, takže jedno, ne? Kolik bude? Hlavně, že bude nějaké teplo.
1: Aha, jedno, kolik bude, takže když bude 50, bude s tím v pohodě?
0: No, tak to jako už je moc. Hit Radio City Brno. No ale možná pěkné horko bude nám všem i za chviličku, protože máme tady takové pikantní téma.
1: Mm-hmm. O ledních medvědech.
0: A nejenom o
1: ledních medvědech. Oni jsou totiž trošku promiskuitní.
0: A ty z toho máš radost.
1: Já mám ráda pikošky, ne?
0: Aha, tak ještě, že jenom pikošky. Teď pozvánka k Summer Weekendu, kapela Queen, Show Must Go On. Empty space.

0: Možná i z Joe'a vám bude horko někdy, když se na něj budete tak nějak jakože v rytmu vlnit, že? Ale my jsme nedávno na Hit Radio City Brno řešili, že letní medvědy, na které se nově můžete vyrazit podívat právě k nám do brněnské zoo, jak si říkala Petě, jsou promiskuitní.
1: No jasně, jim totiž těm medvědům, jo, tak jim vůbec nedělá problém to být jako třeba ráno s jedním medvědem a večer s dalším medvědem. No, jakože oni to neřeší, jo. A pak se jim stane to, že mají jeden vrch medvídku roztomilých ledních, ale každý má jinýho tátu.
0: No, vidíš. A není to jenom u medvědů, protože, a teď bacha, jo. Příroda je opravdu mocná čarodějka. Jedna 19-letá holčina z Brazílie porodila dvojčátka, na tom není nic zvláštního, ale každý z nich má prej jiného biologického otce.
1: Ježiši. Ale víš, co mě zajímá, jak ona to zjistila? Protože normálně, pokud jakože má ty dvojčátka, je s tím tátou, tak přece ho nenapadne jako si říct, a jako, že by to jedno nebylo moje, co?
0: Já
1: jako...
0: nevím, tak asi to bylo za hodně zábavných 24 hodin. Protože teď může slavit, že? Jeden porod, jo. Jedna oslava narozenin a dva účty na alimenty.
1: To je ale, a to vidíš to?
0: Na
1: a teďka, počkej, ale teďka to někdo vezme jako nějaký návod a bude to dělat, aby měl dvě alimenty od dvou tátů. Ale já jsem se koukala, jestli je to vůbec možný. Já jsem si myslela, že u lidí to možný není. Jako fakt, přiznám se. Ale prej to existuje. Je to teda no, hodně vidíš. Vzácný, je to hodně vzácný. Ale tomuto jevu se říká, jo? Poslouchejte, heteropaterální superfekundace. Takže existuje to.
0: Jo, to je tak, když si dá holčina dvě rande na jedno odpo.
1: No, vidíte? To se dělat co? Nemá.

0: Sme hit rádio City Brno a jižní Moravu známe jako svoje boty.
1: Tak sice nevíme, jakou máte velikost bot, ale víme, že každé všední odpoledne máte možnost na hit rádio City Brno samozřejmě vyhrávat plnou nádrž benzínu nebo nafty. A to jenom za to, že nám necháte jednu jedinou hlasovku.
2: Takže už si můžete připravit třeba na zítra naše WhatsAppové číslo 720 890 848, prostě si nás uložte. A když bude cokoliv zajímavého, o čem byste se s námi chtěli podělit, tak šup tam s tím, ale teďka jde o to, že jste se s námi podělili o dopravní informace, jakékoliv.
3: Ahoj, tady Kuba. Právě jsem přijel z kůzech po Brně a zaparkoval u práce na Šumavské. Dětka je krásný den, sluníčko přečekací a do toho show nám hit rádio hraje samý pecky. O co víc si přát. Zdravím všecky, mějte fajn den. Čau.
1: Tak. Hezky pěkně, optimista jak hrom.
2: Víš co, já si normálně Kubu uložím a když mě bude ouvej, tak já si ho budu pouštět do sluchátek, protože takhle optimistického člověka jsem dlouho neslyšel.
1: Tak víte o tom, že když budete chtít zaparkovat, máte zaparkovat na Šumavské vedle Kuby, že jo? My moc gratulujeme, protože Kuba dneska získává plnou nádrž benzínu nebo nafty, záleží v čem jezdí. A nezapomeňte na jedno jediné číslo, které je správné, 720 890 848 náš WhatsApp.
0: Léto není období v kalendáři. Léto je život. S námi startuje z nuly na 100 tento víkend. Hit Radio tě zve na Summer Party. Od pátečních 15 hodin ti až do nedělního večera budeme hrát jen ty největší letní hity posledních 30 let. Tohle není jen víkend, tohle je oficiální začátek léta. Summer Party. Celý víkend jen na Hit Radio.
4: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
5: Vyberte si třeba hrachové lusky, kilo za 99,90 a cibuli lahůdkovou, svazek za 12,90 až do 23. června.
4: Čerstvé jako z Kauflandu.
6: Česká profesionální kosmetika, která podtrhne vaši krásu. Syncare, dermokosmetika, biokosmetika a nově i hotelová kosmetika. Syncare. Téměř 30 let pečujeme o vaši pleť. www.syncare.cz.
7: Silné ženy. Diskuzní a přednáškový cyklus Arnoldovy Vily. O ženách, které předběhly svoji dobu. Celý program najdete na webu arnoldovavila.cz. Těšíme se na vás.
8: Přibalte dětem na prázdniny vyletněný balíček od Vodafonu. K mobilnímu tarifu dostanete neomezená data na léto a chytrý lokátor jen za korunu. Stavte se u nás v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
9: Ještě nemáš lístky na hrady? To je třeba napravit.
10: Dan Landa.
9: Mirá.
10: Rybičky.
9: Migové.
10: Jdeme na hrady.
9: 8 hradů.
10: 8 víkendů.
9: Muzika a pohoda celé léto po celé republice.
10: Dan Landa.
9: Harley.
10: Tomáš Klus.
9: Single X.
10: A pozor, lístky za nejlepší cenu koupíš jen do 25. června na www.hrady.cz.
11: Hlavní partneři Krušovice Bohem a Coca-Cola.
9: Tohle není jen festival, to jsou hrady.
10: www.hrady.cz.
12: Hrdým partnerem festivalů Hrady.cz jsou Tesco Mobile a limitovaná edice SIM karty Extra Data. Jen u Tesco Mobile dostanete extra 30 GB dat gratis a opakovaně.
13: Jaké pantofle a kabelku na dovolenou? Jaké sneakersy na každý den? Objev sale na e-obuv se slevami až do 50%. Najděte si své oblíbené modely a navíc z Modivo Club Gold získáš 10% zpět z každého nákupu. Nakupuj na eobuv.cz i v kamenných prodejnách e-obuv. Ví.
14: Tahické léto a Popol Spraha už je tady.
15: Zábava volí to bogány.
16: Co vás čeká?
15: Porce exotiky a k tomu divoká řeka.
16: Plno tobogánů a skluzovek.
15: Tak všichni rychle do plavek.
16: Nemusíš mít letenku, na e-shopu kup si vstupenku.
15: Relax, drinky, animace.
16: To je nekonečné moře legrace jak z tahitské pláže.
15: Tak co vy na to? Kdo z vás se ukáže?
14: Aquapalas Praha, tahitské léto. Zábava na celý den. Více na aquapalas.cz.
17: V Makro nakoupíte kvalitní pohonné hmoty za jedinečné ceny. Nyní Natural 95, litr za 35,50 a nafta za 32,50 z DPH. Natankujte si od čtvrtka do neděle i bez makrokarty. Zároveň vás zveme na výhodné nákupy. Více na makro.cz.
18: Vše, co potřebuji, za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 14,90. A madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 12,90. Lidl, to se vyplatí.
19: Hit Radio.
20: Zlepši si náladu.
19: Zlepši si náladu.

0: Tady je Hit Radio City Brno a otázka na tělo, co teď děláte? No, nejste náhodou vylepení někde u počítače a neobjednáváte asijské zásilky, abyste to stihli třeba do konce června bez cla?
1: Ale já teďka jako tam většinou jsem vylepená, protože kupuju dekoraci na svatbu a je pravda, že to je jako vlastně lepší. Ale
0: tak
1: teďka
0: to je zlatý důl, ne?
1: No je to zlatý důl.
0: Pro tady ty to...
1: Chtěl jsem
0: říct, ano.
1: No ale počkat, už nám zatnou tipec, protože že jo, do konce června můžeme hezky vesele objednávat a potom od července tak je tam vlastně přirážka clo 3 eura.
0: Tři eura?
1: No, oni si totiž mysleli, nebo lidi si mysleli, že ty 3 eura to clo, že bude na celou objednávku. Ale teďka já jsem zjistila jednu věc a to se vám možná nebude líbit. Ono je to rozdělené do nějakých tarifů, jo? Třeba bižuterie, šperky, potom oblečení, nějaký plastový výrobky. Takže vy když si hodíte do košíku třeba rifle, pak si tam dáte kryt na mobil a pak si tam ještě šupnete nějakou bižu, tak vy zaplatíte 3x 3 eura a to už jako se vám
0: to už je skoro 10 euro.
1: Ano, Igorku, to je skoro 10 euro. Jako takhle nám se to asi nelíbí. Ty objednáváš někde u těch asijských?
0: Právě jsem doobjednával.
1: Jako takhle, je pravda, že levným nákupům teda ozvoní, ale co jiného jako mají dělat? Já jsem třeba viděla nějaké přiznání dvou manželů. Oni si vyrobili nebo vymysleli deskovou hru, jo, která se jako prodávala, lidi to milovali a měli na tom jako založený biznis už třeba 10 let. Mm-hmm. Jenomže teďka to ty asijské e-shopy začaly prodávat, nějaký fake, jo, oni to začali vyrábět. A teďka vlastně ty manželé jako přišli o celý biznis a můžou to zavřít. A takových je mnohem víc, takových případů, to je jako kapka v moři. Takže já se nedivím, sice mě to bude bolet, ale nedivím se tomu.
0: Tak asi budou hrát flašku teď, ne?

0: Without you.
1: Na Hit Radio Cid Brno dozněl Luis Capaldi a vždycky mě zajímalo, jestli i tyto slavné pěvecké hvězdy třeba, nebo herecké hvězdy, když je třeba mistrovství světa v něčem, jestli to sledují taky.
2: Myslíš třeba konkrétně mistrovství světa ve fotbale?
1: No tak, kdyby teď bylo něco jiného, tak bych myslel něco jiného, ale samozřejmě, jestli třeba Luis Capaldi taky fandí svému oblíbenému fotbalovému týmu.
2: A kdo ví, třeba bude dneska už za pár minut 18.00 sledovat utkání Česko s Jihoafrickou republikou, že?
1: No tak uvidíme, jak to dneska dopadne. Každopádně budeme držet palce a myslím, že bude fandit celá Česká republika, protože je potřeba, aby jsme co?
2: Aby jsme fandili.
1: A vyhráli.
2: Aha.
1: No ale samozřejmě, pokud si vsázíte, jo, tak já bych doporučil, abyste si vsadili na výhru, teď to nechci říkat, jo, ale prohru, anebo remízu, protože jinak byste mohli dopadnout jako ten týpek, který vsadil 1 000 000 euro na vítězství Španělska proti Kapverdám,
2: no,
1: že vyhrají a oni remízovali.
2: A to je nemilé.
1: Takže víš, co se udělalo s 1 000 000 euro?
2: Co se udělalo?
1: Tudududun.
2: Takový
1: tudududun.
2: Víte co, tak vždycky si řekněte, když jestli máte dneska blbej den, tak si vzpomeňte na toho týpka.
1: Tak my se pro dnešek asi rozloučíme, jdeme fandit, těšíme se na vás opět v pondělí v odpolední show.
2: Mějte se krásně, ahoj.
1: A hezký víkend, ahoj.
3: Poznejte umění relaxace na brněnské přehradě. Vstupem do wellness centra Infinite Maximus se vám otevírají dveře k bublajícím termálním bazénům a rozlehlému saunovému světu. Uvolněte se na masáži, zažijte privátní koupel nebo se nechte unést kouzlem saunových ceremoniálů. Jsme tu pro vás. maximus.infinite.cz
4: Housebrand Café per favore?
5: Si, signora.
6: Housebrand. Tuhle kávu si zasloužíte pít. housebrandkava.cz
7: Vidíš to?
8: Vidím. Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
7: No a víš, co vidím já?
8: Co?
7: Let balonem, bungee jumping, driftování, rafting, skok padákem, flyboarding, lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků, který si můžu užít venku.
8: Užijte si krásného počasí s Allegrií a vyberte nezapomenutelný zážitek pro sebe nebo své blízké.
7: U nás si vybere úplně každý.
8: A když se netrefíte, nevadí. Obdarovaný může zážitek zdarma vyměnit za jiný.
7: S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny zážitku nemůžete nic zkazit.
8: Nejlepší dárek je zážitek.
9: Firma na zážitky.
8: CZ.
10: Angry Birds, kosmetika, co má koule. Angry Birds, lousy, vůně, pot i sporek, žádný keci, funkční věci. Anagory, BRDS.cz
11: Milí posluchači, rád bych vás pozval na letošní Street Party Minská Open 26.6. od 17 hodin. Tak jako každý rok bude vlastně celá ulice uzavřena. Hlavními taháky programu Burma Jones, Like It, Adam Jurica a Kapitán Demo. Spousta dobrého jídla, spousta dobrého pití. Zve vás starosta městské části Filip Léber.
12: Objevte svět potěšení a smyslnosti. Od jemných olejíčků, prádla, kosmetiky až po produkty, které rozproudí vaši fantazii. Růžový slon vám bez ostychu poradí. Udělejte si radost na www.růžovýslon.cz.
13: Pohlédl do dálky a zvolal. Atava! Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí a prázdniny se blíží. Prázdniny se blíží.
14: Vinetu!
13: Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu. Poklad na Stříbrném jezeře ve westernovém městečku Boskovice.
15: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
16: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj.
15: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz.
17: Popeyes přichází s novinkou Lime and Jalapeno. Šťavnaté kuře, svěží limetka a čerstvé jalapeños. Vše v jednom sendviči. Nebo vyzkoušej smažená jalapeños s dip and drip omáčkou. Užij si chuť Louisiany, která tě nakopne. Jdeš do toho? Lime and Jalapeno už čeká právě teď v Popeyes.
0: Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například čerstvá vejce velikosti M30 kusů za novou běžnou cenu 144,90. Nebo máslo 250 gramů za novou běžnou cenu 29,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
5: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Uzené tofu Nature's Promise větší za 12,90 a rajčata keříková s apkou za 27,90. Albert Hit Radio.
9: Proč vyrazit v červnu do Prahy? Protože tak dokonalý dům dětského štěstí jinde není. Vyhraj v rychlé pětce 5 000 korun do Levels v My House of Fun a užij si svět her, zážitků a adrenalinu. Stačí 5 správných odpovědí a zábava ve splněném dětském snu může začít. Každé všední ráno bez snídaně šampionů na Hit Radio.
14: V srdci Prahy je Maj, místo, kde se nenudíš, a to přímo na Národní třídě. Levels, Fly Vista, Back in Time a spousta dalšího. To je My House of Fun. Přijď se pobavit. houseoffunprague.cz.
18: Jaká byla dnešní snídaně šampionů na Hit Radio?
19: A pozor, na trhu je nové mléko.
20: Ale?
19: Švábí mléko.
20: Ne.
19: Švábí mléko, ano, slyšíte správně. Asi jak z názvu vyplývá, tak vám došlo správně, že to je mléko ze Švábů.
20: Počkej, ne, ne.
19: Produkuje přesně tak, je to neuvěřitelný, ale. A já si představuju, jak by mohlo vypadat třeba to ráno doma, v našich domácnostech, jo. Žena křičí, miláčko, v kuchyni je Šváb a ty, mega drahá, zrovna dělám snídaní a potřebuju ho podojit do mysli.
18: Snídaní šampionů na Hit Radio. Od 6 do 9 s Michalem a Jasmin. Hit Radio City Brno.
21: Zlepši si náladu.
18: Zlepši si náladu.

0: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu. Hit Radio City Brno.
2: Hit Radio. Život plne dál.

0: náladu.
1: Zlepši si náladu.
2: Máme pro vás nejlepší dopravní servis z Brna a okolí. Na Brněnsku mezi Židlochovicemi a Blučinou probíhají stavební práce. Počítejte tady s omezením. Vaše dopravní info nám dejte vědět na naše WhatsAppové číslo 720 890 848. Napište nám nebo nahrajte hlasovou zprávu.
3: Bezpečnou jízdu vám přeje Direct Auto. Váš fair parťák při koupi ojetého i nového vozu. www.direct-auto.cz.
4: Hledáte práci v Brně? V prodejnách Lidl obsazujeme volná místa. Zveme vás na náš náborový den. Přijďte se zeptat na vše, co vás zajímá. V pátek 19. června od 10 do 17 hodin do prodejny Brno Dornich 451. Více najdete na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí.
5: Výprodej a slevy až 50% na vnitřní stínění.
6: Žaluzie,
5: Žaluzie, rolety a sítě proti hmyzu. Žaluzie e.cz.
7: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
8: Vyberte si třeba hrachové lusky, kilo za 99,90 a cibuli lahůdkovou, svazek za 12,90 až do 23. června.
7: Čerstvé jako z Kauflandu.
9: 3500 korun za váš vrak vám zaplatí Metal Šrot Tlumačov. Provádíme ekologickou likvidaci. 3500 korun. www.metalšrot.cz.
10: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv. Přes Rádia.cz. Aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
11: Je 18 hodin, dobrý podvečer u zpráv přeje Lucie Daňková. Česko má novou ochránkyni lidských práv. Stala se jí dosavadní právnička kanceláře ombudsmana Eva Kostolanská. Dnes složila slib do rukou předsedy sněmovny. Ve funkci nahradila Stanislava Křečka. Jeho 6leté funkční období skončilo v únoru. V úřadu ale setrvával až do složení slibu své nástupkyně. Pražští zastupitelé s okamžitou platností odvolali z funkce předsedy kontrolního výboru zastupitelstva Ondřeje Prokopa. Důvodem je jeho kauza nepřiznaných bytů. Do čela výboru byl zvolen další zastupitel hnutí ANO Jan Hušbauer.
12: Zvolení do čela kontrolního výboru vnímám jako přechodné řešení, než kolega Ondřej Prokop bude mít možnost se vyjádřit k těmto mediálním nařčením.
11: Prokop se z dnešního jednání omluvil. Kauzu chce vysvětlovat zítra na samostatné tiskové konferenci. Památný dub v Sherwoodském lese spojený s legendou o Robinu Hoodovi odumřel. Podle britských odborníků stromu starému 1200 let na jaře poprvé nevyrašily nové listy. Velký památný dub, za kterým se vypravovaly tisíce turistů, patřil k největším dubům ve Velké Británii. Naši fotbalisté v těchto chvílích vstupují do druhého zápasu ve své skupině na světovém šampionátu. Jejich soupeřem je Jihoafrická republika. Duel bude řídit trojice amerických sudích v čele s Tori Pensovou. Duel na mistrovství světa mužů bude rozhodovat jako teprve druhá žena v historii.
10: Chceš si nechat zahrát hit podle sebe? Každou středu večer hrajeme na přání. Svůj hit si objednej na webu hitradio.cz. Hitradio.cz.
11: Zítra vstoupí v platnost výstraha před vysokými nebo velmi vysokými teplotami. Bude jasno nebo skoro jasno ráno 19 až 15 stupňů, no a pátek slunečný a parný. Nejvyšší teploty 30 až 35 stupňů, na severovýchodě a východě nepatrně chladněji. Na horách se čekají bouřky, slabý proměnlivý vítr.
13: 18. hodina odbyla, hladíte Hit Radio Classic, hudební speciál plný toho nejlepšího z minulosti a dnes pochopitelně i s fotbalovým infem.

Tohle je hodina pohodu muzika, Diana Ross, Upside Down, single, kterým jsme otevřeli dnešní vydání hudebního speciálu Hit Radio Classic. Hrajeme to nejlepší z 80. 90. a milénia, a to až do 21. hodiny. Taky pro vás sledujeme dění na zelené ploše. Česká republika právě teď v rámci mistrovství světa ve fotbale bojuje proti Jihoafrické republice a hned na startu máme dobré zprávy, protože se podařilo skorovat. Takže aktuální stav pro Českou republiku 1-0. Tak držíme dál palce naší reprezentaci. A taky vám dál hrajeme ty nejlepší hity. Gareth Gates.

0: Tohle dobře znáte, Real to Real, I like to move it. Znáte to zejména z poslední doby díky animáku Madagaskar, kde se tahle písnička objevila, byť v jiné verzi. Každopádně my jsme si zahráli originál z roku 1993. I like to move it je možná hymna, kterou bychom mohli dnes pustit právě našim fotbalistům, kterým to ale zatím jde. Bojujeme jako lvy, jako ti lvy, které máme na reprezentačním dresu. 1-0 aktuální stav na hřišti proti Jihoafrické republice. V rámci mistrovství světa, kam se Česká republika kvalifikovala po dlouhých 20 letech. My se vracíme 20 let, 30 let zpátky v čase, je to úplně jedno, 80. 90. hity milénia. A to pro vás máme tady na Hitrádiu v rámci hudebního speciálu Hitrádio Classic. Buggles, Richard Miller nebo Jessica Folker, to jsou interpreti do příštích minut.
1: Já nový plot mám. Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. My i montujeme. Ploty Dobrý, teď je tice u Kroměříže. Ploty Dobrý, CZ. Ploty Dobrý, všechno dobrý.
2: Plánujete promoce? Oslavte je u nás. Restaurace U Lucerny nabízí ideální zázemí, slavnostní menu, příjemné prostředí i individuální přístup.
3: Nechte organizaci vašich promocí na nás a užijte si svůj velký den naplno. Promoce se slaví U Lucerny na adrese Veveří 20.
2: www.u-lucerny.cz.
4: Na velikosti? Záleží. Proto je šířka našeho sortimentu opravdu veliká. Ekondomy.cz. 20 000 položek pro vaši lásku skladem a diskrétně.
5: Kdo šetří, má za 3.
6: Za 500 maxi, za 500. Při nákupu v Baumaxu nad 5000 dostaneš slevu 500 korun na další nákup. Ale pozor, akce platí jen do 21. června.
5: Super, jedeme hned. Dnes nakoupíme.
6: Zítra ušetříme.
5: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
7: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 79,90. A kapsičky pro kočky Felix, 44 kusů, s apkou za 269 korun. Albert, dle srovnání k 10.6.
8: Vidíš to?
9: Vidím. Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
8: No a víš, co vidím já?
9: Co?
8: Let balónem, bungee jumping, driftování, rafting, skok padákem, flyboarding, lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků, který si můžu užít venku.
9: Užijte si krásného počasí s Allegrií a vyberte nezapomenutelný zážitek pro sebe nebo své blízké.
8: U nás si vybere úplně každý.
9: A když se netrefíte, nevadí. Obdarovaný může zážitek zdarma vyměnit za jiný.
8: S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny zážitků nemůžete nic zkazit.
9: Nejlepší dárek je zážitek.
10: Firma na zážitky.
9: CZ.
11: Tahitské léto v Aquapalace Praha už je tady.
12: Zábava vlny tobogány.
13: Co vás čeká?
12: Porce exotiky a k tomu divoká řeka.
13: Plno tobogánů a skluzovek.
12: Tak všichni rychle do plavek.
13: Nemusíš mít letenku, na e-shopu kup si vstupenku.
12: Relax, drinky, animace.
13: To je nekonečné moře legrace k tahitské pláže.
12: Tak co vy na to? Kdo z vás se ukáže?
11: Aquapalace Praha, tahitské léto. Zábava na celý den. Více na aquapalace.cz.
14: V Makro nakoupíte kvalitní pohonné hmoty za jedinečné ceny. Nyní Natural 95, litr za 35,50 a nafta za 32,50 z DPH. Natankujte si od čtvrtka do neděle i bez makrokarty. Zároveň vás zveme na výhodné nákupy. Více na makro.cz.
15: V realitách se nečeká, tam se jedná, ale důležité je pochopit, proč lidé prodávají a co potřebují. Proto vždy začínám naslouchání. Mám silné reference a klienty, kteří se vrací i po letech. Jsem Lada Peková a prodám nemovitost dřív, než řeknete šalina. Začněte na ladapeková.cz.
16: Miluju nový místa se skvělou kávou.
17: Jo, Kapka.
16: Co je Kapka?
17: Výhodný předplatný na kafe na pár kliků. Objevuješ nový místa a nic neřešíš.
16: Objevuj nová místa od pražíren po Hidden Bistra s aplikací Kapka.
17: Svou oblíbenou kávu, maču nebo limču si můžeš vychutnávat už od 89 korun měsíčně.
16: S Kapkou máš kafe vždycky v kapse.
17: Předplatné na kávu.cz.

0: poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. Hitrádio.
1: Zlepši si náladu.

A taky hodně nostalgická byla tahle písnička Richarda Millera. Jo, Nina Richie. Tak tu jsme hráli právě teď na Hit Rádiu. Ladíte hudební speciál Hit Radio Classic, tohle byla vzpomínka na rok 2000, když Richard Miller vydal desku s názvem A hosté. Na té desce se opravdu objevila celá řada hostů, taky řada textařů a jiných hudebních skladatelů se podílela právě na jednotlivých písních pro Richarda Millera. Některé jsou psané v češtině, některé ve slovenštině. Jamiroquai je připravení dál, Cosmic Girl, to je hit, který vám pošleme právě teď. No a za chvilku i lekce francouzštiny, Segal, Ela Ela, tak i to pro vás máme v rámci hudebního speciálu Hit Radio Classic, ve kterém až do 21. hodiny večerní hrajeme to nejlepší z 80., 90. a milénia. Tak užívejte čtvrtek s datem 18. června.

Hit Radio City Brno.

0: Tohle je slibovaná lekce francouzštiny, France Gall, Ella, Ella, Ella. Hudební speciál Hit Radio Classic je v plném proudu. Hrajeme to nejlepší z minulosti. To, co nabízí náš hudební archiv. No a k tomu sledujeme taky dění na zelené ploše. Dnes se česká reprezentace nastoupila proti Jihoafrické republice v Atlantě na mistrovství světa, kde aktuálně je stále ve vedení 1-0 a od konce prvního poločasu nás dělí už jenom malé okamžiky. Malé okamžiky nás dělí taky od dalších hitů Various Artists, Perfect Day, taky Sydney Youngblood do konce hodiny, anebo tady Janek Ledecký. Na ptáky jsme krátký, to je velká klasika. Řízneme do kytar. V příštích minutách na Hit Radio.
1: Co se tady děje?
2: Co se chystá?
3: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
4: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
3: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
5: Popeyes přichází s novinkou Lime and Jalapeno. Šťavnaté kuře, svěží limetka a čerstvé jalapeños. Vše v jednom sendviči. Nebo vyzkoušej smažená jalapeños s dip and drip omáčkou. Užij si chuť Louisiany, která tě nakopne. Jdeš do toho? Lime and Jalapeno už čeká. Právě teď v Popeyes.
6: Dřív než začnou prázdniny, než zmizíš na dovolenou, než vypneš. Do Brna se vrátí MotoGP. Grand Prix České republiky už 19. až 21. června. Buď u toho. Vstupenky pořídíš na autodrombrno.com.
7: Vido. Styl, který drží krok. Hledáte něco, co doladí váš styl? Nebo máte chuť tvořit? Ve Vido najdete punčochové zboží, doplňky a stylové kabelky, ale i vše pro šití, vyšívání, pletení nebo háčkování. Přijďte se inspirovat, vybrat si a udělat si radost ještě dnes. Těšíme se na vás na Rašínově 1 a Palackého třídě 80 v Brně nebo online na vidosy.cz. Vido. Styl, který drží krok.
8: Vidíš to?
9: Vidím. Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
8: No a víš, co vidím já?
9: Co?
8: Let balonem, bungee jumping, driftování, rafting, skok padákem, flyboarding, lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků, který si můžu užít venku.
9: Užijte si krásného počasí s Allegrií a vyberte nezapomenutelný zážitek pro sebe nebo své blízké.
8: U nás si vybere úplně každý.
9: A když se netrefíte, nevadí. Obdarovaný může zážitek zdarma vyměnit za jiný.
8: S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny zážitků nemůžete nic zkazit.
9: Nejlepší dárek je zážitek.
10: Firma na zážitky.
9: CZ.
11: Třídím doma, třídím venku, třídím, když venčím svoji fenku. Třídím v bytě, třídím na chatě, třídím v lese, třídím na maturitním plese. Třídím v leže, třídím u vody za běhu, třídím v létě, třídím v zimě na sněhu. Třídím skromně, třídím hodně. Třídím v práci, třídím ve škole, třídím, když řídím, i když jedu na kole. Vytřídím krabici od pici, i když se zřídím a mám malou opici. Třídím, když je mi pídně, třídím, když je mi krásně, dobrý texty recykluju a třídím špatný básně. Třídím vždy a všude, tak to bylo, je a bude. Má to smysl. Třiďte odpad.
12: Ekokom. Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
13: Chceš si dát skvělý kafe na cool místě?
14: Tak sáhni pro mobil.
15: S aplikací Kapka máš svou oblíbenou kávu, maču nebo limču na pár kliknutí, poznáš nová místa a nic víc neplatíš.
16: Jednoměsíční předplatné pro celé Česko.
15: S Kapkou máš kafe vždycky v kapse.
16: Více na předplatnenakavu.cz.
17: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan Juke se zvýhodněním až 190 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 000 korun zdarma. Nabídka u všech dealerů Nissan. Více na nissan.cz.

0: největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Tohle je česká retro rokotéka. Janek Ledecký, Na ptáky jsme krátký. Hitovka, kterou jsme slibovali v rámci dnešního vydání hudebního speciálu Hit Radio Classic. Věc, která nás dovedla až k 19. večerní. A my vám přejeme hezký čtvrtek.
1: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Uzené tofu Nature's Promise ve cheese za 12,90 a rajčata keříková s apkou za 27,90. Albert.
2: Miluju nový místa se skvělou kávou.
3: Jo, Kapka.
2: Co je Kapka?
3: Výhodný předplatný na kafe na pár kliků. Objevuješ nový místa a nic neřešíš.
4: Objevuj nová místa od pražíren po Hidden Bistra s aplikací Kapka.
5: Svou oblíbenou kávu, maču nebo limču si můžeš vychutnávat už od 89 korun měsíčně.
4: S Kapkou máš kafe vždycky v kapse.
5: Předplatné na kávu.cz.
6: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 tisíc korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
7: I'm Ariana Grande.
8: It's Hozier.
0: Pokračuje hudební speciál Hit Radio Classic, dál vám budeme hrát to nejlepší z minulosti. S vámi Michal Pospíchal, přeju hezký čtvrtek s datem 18. června.

Dohrává Susan Vega, tohle je Luka. Písnička, kterou dobře z éteru Hit Rádia znáte. A kterou jsme připomněli taky v rámci hudebního speciálu Hit Radio Classic, který vám servírujeme až do 21. večerní. Taky pro vás sledujeme fotbalové mistrovství světa, protože dnes se česká reprezentace postavila Jihoafrické republice a už nám začala druhá půle. Dokonce už měli Češi další dvě fantastické šance zakončit do té správné branky. Nakonec se nezadařilo, ale bylo to jenom kousíček. Aktuální stav v náš prospěch zůstává 1-0. To jsou dobré zprávy a budeme doufat, že budou nakonec ještě lepší. Doufám, že dobrou zprávou je i to, že Bryan Adams se chystá do České republiky. Pokud to chcete slyšet naživo, šanci budete mít v prosinci v Praze. No ale pokud čekat nechcete, tak nemusíte, protože Bryana Adamse my pro vás na Hit Radio máme hned teď. S ním Rod Stewart, taky Sting a písnička All for Love. Velká romantika.

0: Takhle fantasticky si užíváme čtvrteční večer. Tohle je vyloženě party věc, Celebrate Our Love. Říká se, že čtvrtek je malý pátek, tak to se takhle při večeru určitě hodí. Možná už se těšíte na ten pátek, konec pracovního týdne, nadcházející víkend, tak doufám, že pro vás bude hlavně volný a pohodový. Hodně pohodová je Madonna a písnička Hollywood, tu pro vás máme připravenou. I takhle bude pokračovat hudební speciál Hit Radio Classic. Máme pro vás nachystané taky buty, Mám jednu ruku dlouhou, anebo Billy Idol se přihlásí o slovo Hot in the City. Tak i to vám budeme hrát. Už za pár okamžiků tady na Hit Radio.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 14,90. A madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 12,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Plánujete promoce? Oslavte je u nás! Restaurace U Lucerny nabízí ideální zázemí, slavnostní menu, příjemné prostředí i individuální přístup.
3: Nechte organizaci vašich promocí na nás a užijte si svůj velký den naplno. Promoce se slaví U Lucerny na adrese Veveří 20.
2: www.u-lucerny.cz.
4: Housebrand Café per favore? Si, signora.
5: Housebrand. Tuhle kávu si zasloužíte pít. Housebrandkáva.cz.
6: Výprodej a slevy až 50% na vnitřní stínění.
7: Žaluzie,
6: Žaluzie, rolety a sítě proti hmyzu. Žaluzie, CZ.
8: Pohlédl do dálky a zvolal. Atava! Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí a prázdniny se blíží. Prázdniny se blíží.
9: Vinetu!
8: Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu. Poklad na Stříbrném jezeře ve westernovém městečku Boskovice.
10: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
11: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj.
10: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz.
12: Popeyes přichází s novinkou Lime and Jalapeno. Šťavnaté kuře, svěží limetka a čerstvé jalapeños. Vše v jednom sendviči. Nebo vyzkoušej smažená jalapeños s dip and drip omáčkou. Užij si chuť Louisiany, která tě nakopne. Jdeš do toho? Lime and Jalapeno už čeká. Právě teď v Popeyes.

0: rádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

Na výlet do hollywoodských kopců nás teď vzala Madonna. Tohle je slibovaná záležitost, písnička Hollywood. Ladíte hudební speciál Hit Radio Classic. To nejlepší z 80. 90. a milénia hrajeme až do 21. večerní. Ani tuhle hudební vzpomínku jsme nemohli opomenout. Sledujeme pro vás taky fotbalové utkání. Česká reprezentace se postavila Jihoafrické republice, hraje se v Atlantě na mistrovství světa. Aktuální stav v náš prospěch 1-0, 75. minuta utkání a teď je velmi napínavá situace před českou brankou, protože Jihoafrická republika vstřílí pokutový kop, ale naštěstí se nevydařilo. Takže to jsou dobré zprávy. A dobrá je taky hudba, kterou pro vás máme do dalších minut. Yes, Owner of Lonely Heart, anebo Sound Lovers. To jsou oni, to určitě dobře znáte. Runaway se jmenuje písnička, kterou teď posíláme mezi vás.

0: Tak tohle slibovaná muzika, skupina Yes, Owner of a Lonely Heart, ladíte Hit Radio Classic, hudební speciál plný toho nejlepšího z minulosti. Takhle parádně to rozjedeme už za pár okamžiků. Jsou to Captain Move, Give It Up. Parádní party věc, která vám taky rozproudí krev v žilách při tom čtvrtečním večeru, který teď nepřináší úplně dobré zprávy, pokud se tedy přesuneme do Atlanty, protože Jihoafrické republice se právě v tento moment podařilo srovnat. Takže aktuálně na zelené ploše remíza 1-1 v utkání s českou reprezentací na mistrovství světa.
1: Nejdelší den v roce je tady, letní slunovrat. A my ho odpálíme jako nikdy dřív. Hit Radio tě zve na Summer Party. Od pátečních 15 hodin ti až do nedělního večera budeme hrát jen ty největší letní hity posledních 30 let. Tohle není jen víkend, tohle je oficiální začátek léta. Summer Party. Celý víkend jen na Hit Radio. Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Uzené tofu Nature's Promise větší za 12,90 a rajčata keříková s apkou za 27,90. Albert.
2: Pohlédl do dálky a zvolal. Atava! Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí a prázdniny se blíží. Prázdniny se blíží. Vinetu! Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu. Poklad na Stříbrném jezeře ve westernovém městečku Boskovice.
3: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
4: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj.
3: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz.

0: taky na www.levnězčiny.cz.
1: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
2: Miluju nový místa se skvělou kávou.
3: Jo, Kapka.
2: Co je Kapka?
3: Výhodný předplatný na kafe na pár kliků. Objevuješ nový místa a nic neřešíš.
2: Objevuj nová místa od pražíren po Hidden Bistra s aplikací Kapka.
3: Svou oblíbenou kávu, maču nebo limču si můžeš vychutnávat už od 89 korun měsíčně.
2: S Kapkou máš kafe vždycky v kapse.
3: Předplatné na kávu.cz.
4: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Velké XXL balení Actimel 12 kusů s apkou za 89,90. Nebo Pilsner Urquell 8 pack za 229 korun. Albert. Dle srovnání k 10.6.

0: Markéta Vás a Masterboy. Legendární partička, které jsme taky dali prostor ve vysílání hudebního speciálu Hit Radio Classic. Máme ho pro vás každý všední večer mezi 18. a 21. hodinou. Vy se takhle hezky vracíme zpátky v čase a připomínáme to nejlepší z našeho hudebního archivu.
1: Z práce domů to může být dlouhá cesta. Ale nemusí být nudná. My ti vždy řekneme, kudy to jede nejlíp a k tomu ti dáme ty největší hity. Jsme Hit Radio City Brno a Jižní Moravu známe jako svoje boty.
2: D2 Brno Landhot, tam stojí porouchané vozidlo.
1: Jsme tvoje nejlepší rádio na cestu domů. Hit Radio City Brno.
3: Chceš si dát skvělý kafe na cool místě?
4: Tak sáhni pro mobil. S aplikací Kapka máš svou oblíbenou kávu, maču nebo limču na pár kliknutí, poznáš nová místa a nic víc neplatíš.
3: Jednoměsíční předplatné pro celé Česko.
4: S Kapkou máš kafe vždycky v kapse.
3: Více na předplatnenakavu.cz.
5: E-kondomy.cz. Pokud si u nás z 20 000 položek nevyberete, tak vás kousnu. Diskrétně a online. E-kondomy.cz. Vše pro vaši lásku.
6: Hi, this is Ed Sheeran.
7: Hi, this is Madonna.
8: Hey, this is Ava Max.
9: All the hits.
0: Pokračujeme dál s nabídkou toho nejlepšího z 80., 90. a milénia. Posloucháte hudební speciál Hit Radio Classic. Michal Pospíchal, hezký večer přeju.

Tohle je hudební projekt Era a singlovka Ameno. Dohrává 10 minut po 20. Tak doufám, že vám udělala radost. Na zelené ploše je dobojováno. Mistrovství světa dnes pokračovalo utkáním mezi Českou republikou a jeho Africkou republikou. No a nakonec je to vyrovnaný výsledek 1-1. Tak to je ten finální stav, se kterým už nikdo nic neudělá. Tak to Češi zkusí na potřetí. Příště to bude ale hodně těžké. V Mexiku proti Mexiku. Posloucháte Hit Radio Classic, hudební speciál plný toho nejlepšího z minulosti. Kelly's Track Me nebo Darude Sandstorm. To jsou další hity, které pro vás máme.

0: čtvrteční vydání hudebního speciálu Hit Radio Classic. Dál vám hrajeme to nejlepší z 80., 90. a milénia. Tohle byla další velká nostalgická hudební vzpomínka na Darude The Sandstorm. Pojďme se teď věnovat éře boybandů. Ta největší vlna nastoupila koncem 90. a začátkem milénia. Těch skupin, ať už pánských nebo dívčích, tady bylo velké množství. Jenom některé se ale opravdu ujaly, některé dokázaly prorazit ve světě v té velké konkurenci, doslova mít globální úspěchy. No a jedním takovým boybandem je z Velké Británie partička Point Break. Ta měla velmi rychlou kariéru, pouze od roku 1998 do roku 2000. Za tu dobu každopádně stihli několik velmi zásadních hitů. A mezi nimi taky singlovka Freaky Time, kterou už za chvilku tady na Hit Radio uslyšíte v kompletním znění. A že jste to vy, přidáme třeba taky skupinu Toto a hitovku Afrika.
1: Využijte slev na Zalandu. Ušetřete až 60% na stylových kouscích, které oživí váš šatník. Co si vezmu na sebe, když v létě jedeme na hory? Co si vezmu na sebe, když si chci užít festival naplno? Vyberte si ten pravý outfit na jakoukoliv příležitost a ušetřete až 60% nyní na Zalando.cz. Co si vezmu na sebe? Zalando.
2: Pohlédl do... Atava! Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí a prázdniny se blíží. Prázdniny se blíží. Vinetu! Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu. Poklad na Stříbrném jezeře ve westernovém městečku Boskovice.
3: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
4: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj.
3: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz.
5: Zase lítáš v oblacích.
6: Vzpomněla jsem si na ten let balónem od Go Balóny. A protože je teď na Allegrii v akci, tak letíme spolu!
5: Chcete také zažít nezapomenutelný let balónem?
6: Tak honem, ať vám neuletí! Právě teď je na Allegrii let balónem od 2850 korun.
5: Proleďte se třeba nad Poděbrady, Táborem, Českými Budějovicemi nebo si vyberte jinou z desítek lokalit po celé republice.
6: Více o akci na
7: firma na zážitky
6: CZ.
8: Chceš si dát skvělý kafe na cool místě?
9: Tak sáhni pro mobil.
10: S aplikací Kapka máš svou oblíbenou kávu, maču nebo limču na pár kliknutí, poznáš nová místa a nic víc neplatíš.
8: Jednoměsíční předplatné pro celé Česko.
10: S Kapkou máš kafe vždycky v kapse.
8: Více na předplatné na kávu.cz.

Tohle byly fantastické Shakespeare Sisters. Mimochodem, nejsou to sestry, jen mají ten název. Dokonce ani nejsou stejné národnosti. Jedna Američanka a druhá Britka. My jsme si od nich připomněli singlovku z roku 1992. Hello, Turn Your Radio On. Ta se mimochodem objevila na desce Harmony Yours. Což byla věc, která získala řadu ocenění. A dokonce se dvakrát stala platinovým albem. Pokračujeme dál v hudebním speciálu Hit Radio Classic. Teď zase přidáme do tempa partička Alcazar. This is the world we live in. Tak si to užijte.

0: Tohle je legendární skupina Journey a fantastická věc Don't Stop Believin'. To jsme rádi připomněli v rámci hudebního speciálu Hit Radio Classic, který posloucháte právě teď. Saša se cítí tak, jak vy určitě nemusíte. I feel lonely. Zpívá ve své písni, kterou pro vás máme taky připravenou. Do konce hodiny stihneme dát prostor třeba i domácí muzice. Anaka, zavírám oči. I to pro vás se budeme mít v příštích minutách tady na Hit Radio.
1: Potřebuješ projektovou dokumentaci a vyřízení stavebního povolení? Comfort Group to zvládne celé za tebe. Od prvního návrhu až po projekt ke kolaudaci. Zaměříme původní stavbu, vytvoříme projekt, statiku i povolení kdekoliv po ČR. S našimi 17 lety zkušeností vše na klíč. Více na projekt@ateliér.cz.

Starship, Nothing's Gonna Stop Us, tak to je krásná věc, která nás dovedla až k 21. večerní a to znamená, že taky ke konci dnešního vydání hudebního speciálu Hit Radio Classic. Více nám do toho dnešního vydání nevejde, ale nemusíte zoufat, protože zítra pro vás budeme mít opět Hit Radio Classic, opět úderem 18. hodiny vám začneme hrát to nejlepší z 80. 90. a milénia. Marquez, Sunfelt, Vance Joy, Damiano David, to jsou interpreti do příštích minut tady na Hit Radio. Tak užívejte čtvrteční večer.

0: I taky na www.levnězčiny.cz.
1: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
2: Na velikosti? Záleží. Proto je šířka našeho sortimentu opravdu veliká. e-kondomy.cz. 20 000 položek pro vaši lásku skladem a diskrétně.
3: Hi, this is Ed Sheeran.
4: Hi, this is Madonna.
5: Hit Radio City Brno.
6: Zlepši si náladu.

0: Power Over Me na Hitrádiu zpíval Dermot Kennedy. Určitě znáte ty momenty, kdy tak nějak potřebujete prokrastinovat a jen tak si projíždíte sociální sítě. Na těch hledáme hlavně zábavu a když to ještě spojíme s produkty, které se nám do života hodí, je to výhra. E-shop Mironet, dvojka na trhu s IT a elektronikou, změnila design a komunikaci. Nově na sociálních sítích a v raných cenách budou vystupovat zakladatel firmy Robert Novotný spolu s obchodním ředitelem. Dvojice doplní tradičního maskota Míru, takže ještě více zábavy a skvělého obsahu. Na to se těšíme. Stejně jako na další hity, které vám dáme už za chvilku.
1: Ekondomy.cz. Pokud si u nás z 20 000 položek nevyberete, tak vás kousnu. Diskrétně a online. Ekondomy.cz. Vše pro vaši lásku.
2: Chcete, aby vaše rekonstrukce dávala smysl? Renovační pas propojí technické řešení s finančním plánem. Investice efektivně s podporou banky. komfort@group.cz.
3: Hit Radio.

0: Hit Radio City Brno.
1: Plánujete promoce? Oslavte je u nás. Restaurace u Lucerny nabízí ideální zázemí, slavnostní menu, příjemné prostředí i individuální přístup.
2: Nechte organizaci vašich promocí na nás a užijte si svůj velký den naplno. Promoce se slaví u Lucerny na adrese Veveří 20.
1: www.u-lucerny.cz.
3: Rekonstrukce bez plánu je riziko. Renovační pas vám přinese odborné technické posouzení a investiční rámec. Pomůže vám získat úvěr a ukáže bance, že investice zvýší hodnotu nemovitosti. Renovujte chytře. comfort@group.cz.
4: Housebrand Café per favore?
5: Si, signora.
6: Housebrand. Tuhle kávu si zasloužíte pít. housebrandkava.cz.
7: Franto, v sobotu zajedem pro tu ledničku.
8: Tam zas bude lidí. Domo Elektro má 55 druhů a dovoz až domů.
7: Fakt?
9: Lednice a mrazáky na domo@elektro.cz.
0: Hit Radio City Brno.
10: Zlepši si náladu.

0: Zlepši si náladu.
1: Hit Radio City Brno.

0: Co s načatým večerem? Všechny erotické hračky. To jsme my. e-kondomy.cz.
1: Ráno vstanu a hned vidím svět krásnější. Není to jen tím, že mám dobrou náladu, ale také tím, že jsem po letech váhání využila služeb oční kliniky Oftal.
2: Oční klinika Oftal se specializuje na operace šedého zákalu, laserové a estetické operace. Vyzkoušejte naše služby a buďte spokojeni jako...
1: No jako já.
2: Oční klinika Oftal.
1: Pojďte s námi vidět svět krásnější.
3: Dřív než začnou prázdniny, než zmizíš na dovolenou, než vypneš. Do Brna se vrátí MotoGP. Grand Prix České republiky už 19. až 21. června. Buď u toho. Vstupenky pořídíš na autodrombrno.com.
4: Česká profesionální kosmetika, která podtrhne vaši krásu. Syncare, dermokosmetika, biokosmetika a nově i hotelová kosmetika. Syncare, téměř 30 let pečujeme o vaši pleť. www.syncare.cz.
5: Proleďte se na křídlech Pegasa rájem piva a gastronomie. Pegas, první moravský domácí pivovar se skvělými pivními speciály, výbornou kuchyní a komfortním ubytováním v centru Brna.
6: A vůbec, máš chuť na dobré škopek? Tak mazej do štatlu. Pegas, ochutnáš, podlehneš.
5: Hotel Pegas.

0: Kas.cz. Ratatarararata, trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, belabel, belabel, belabel, CZ.
1: Krásný den přejí balonky.cz. Party e-shop z balonky i heliem a specialista na balonky se jménem Oslavence. Vše na oslavu najdeš na www.balonky.cz.
2: Zcela nová Kia K4 Sportswagon. Vůz, ze kterého nespustíte oči. Sportovní design a dynamika. Rozměrný interiér a technologie pro vaši bezpečnost. Velký vůz pro rodinu i podnikání. Kombi K4 Sportswagon. Již od skvělých 490 tisíc korun.
3: Kia. Movement that inspires.
4: Nová Kia K4. K vyzkoušení v Motortech v Brně.
5: Hit Radio.
4: Hit Radio.

jenom kýč. A jestli táhne tě to dál, možná nevíš proč, ale nedá se to jen tak splíct.

0: Silné ženy. Diskuzní a přednáškový cyklus Arnoldovy vily. O ženách, které předběhly svoji dobu. Celý program najdete na webu arnoldovavila.cz. Těšíme se na vás.
1: Objevte svět potěšení a smyslnosti. Od jemných olejíčků, prádla, kosmetiky až po produkty, které rozproudí vaši fantazii. Růžový slon vám bez ostychu poradí. Udělejte si radost na www.růžovýslon.cz.
2: Krásný den přejí balonky.cz, party e-shop s balonky i heliem a specialista na balonky se jménem Oslavence. Vše na oslavu najdeš na www.balonky.cz.

0: ráno vstanu a hned vidím svět krásnější. Není to jen tím, že mám dobrou náladu, ale také tím, že jsem po letech váhání využila služeb oční kliniky Oftal.
1: Oční klinika Oftal se specializuje na operace šedého zákalu, laserové a estetické operace. Vyzkoušejte naše služby a buďte spokojeni jako...
0: No jako já!
1: Oční klinika Oftal.
0: Pojďte s námi vidět svět krásnější.
2: Dřív než začnou prázdniny, než zmizíš na dovolenou, než vypneš. Do Brna se vrátí MotoGP. Grand Prix České republiky už 19. až 21. června. Buď u toho. Vstupenky pořídíš na autodrombrno.com.
3: Česká profesionální kosmetika, která podtrhne vaši krásu. Syncare, dermokosmetika, biokosmetika a nově i hotelová kosmetika. Syncare.

0: Téměř 30 let pečujeme o vaši pleť. www.syncare.cz.
1: Silné ženy. Diskuzní a přednáškový cyklus Arnoldovy Vily. O ženách, které předběhly svoji dobu. Celý program najdete na webu arnoldovavila.cz. Těšíme se na vás.
2: Ratatararata, trička, ratatararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bilabil, CZ.
3: Krásný den přejí balonky CZ. Party e-shop s balonky i heliem a specialista na balonky se jménem Oslavence. Vše na oslavu najdeš na www.balonky.cz.
4: Biskupský dvůr se každé léto promění v otevřené divadlo. I letos se tu můžete těšit na balet NDB. Uvidíte juniorský soubor a nebude chybět ani Romeo a Julie. Balet, který má v kulisách Petrova své zvláštní kouzlo. Od 14. do 19. července na Biskupském dvoře. Partnerem baléta je Motortek.

0: Hit Radio City Brno.
1: Proleďte se na křídlech Pegasa rájem piva a gastronomie. Pegas, první moravský domácí pivovar se skvělými pivními speciály, výbornou kuchyní a komfortním ubytováním v centru Brna.
2: A vůbec, máš chuť na dobré škopek? Tak mazej do štatlu. Pegas, ochutnáš, podlehneš.
1: Hotel Pegas.cz.
3: Krásný den přejí balonky.cz. Party e-shop s balonky i heliem a specialista na balonky se jménem Oslavence. Vše na oslavu najdeš na www.balonky.cz.

0: Poznejte umění relaxace na brněnské přehradě. Vstupem do wellness centra Infinite Maximus se vám otevírají dveře k bublajícím termálním bazénům a rozlehlému saunovému světu. Uvolněte se na masáži, zažijte privátní koupel nebo se nechte unést kouzlem saunových ceremoniálů. Jsme tu pro vás. maximus.infinite.cz.
1: Česká profesionální kosmetika, která podtrhne vaši krásu. Syncare. Nově i hotelová kosmetika. Syncare. Téměř 30 let pečujeme o vaši pleť. www.syncare.cz. Silné ženy. Diskuzní a přednáškový cyklus Arnoldovy Vily. O ženách, které předběhly svoji dobu. Celý program najdete na webu arnoldovavila.cz. Těšíme se na vás.

0: Tak co, děcka? Zajedem si do wellnesska? Za vodou a pohodou. Pryč od nudy přesně tudy.
1: Kudy?
0: Děcka, všechny cesty vedou dneska do Kuříma, do wellnesska. wellnesskurim.cz
2: Krásný den přejí balonky.cz. Party e-shop z balonky i heliem a specialista na balonky se jménem Oslavence. Vše na oslavu najdeš na www.balonky.cz.

0: Tak co, děcka? Zajedem si do wellnesska? Za vodou a pohodou. Pryč od nudy přesně tudy.
1: Kudy?
0: Děcka, všechny cesty vedou dneska do Kuříma, do wellnesska. Wellnesskurim.cz.
2: Krásný den přejí balonky.cz. Party e-shop s balonky i heliem a specialista na balonky se jménem Oslavence. Vše na oslavu najdeš na www.balonky.cz.
3: Plánujete rekonstrukci domu? Než začnete investovat, získejte jistotu. Renovační pas od Comfort Group je stavební audit s finančním plánem. Ukáže vám vše potřebné pro renovaci. Plán, kterému rozumíte vy i banka. comfort-group.cz.
4: Hit Radio City Brno.
5: Zlepši si náladu.